0: Byla tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený?
0: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Genhard, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí slyšet ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mně bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty. Ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou, a v Čechách dominovala Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje, a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek, tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb, a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci, a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
0: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat, my chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie, a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo neoficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali, a tam to bylo naprosto jasné.

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
0: na
1: prezident...
0: Na pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
0: Se divím,
1: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že vlastně,
1: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a...
1: Oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit ji před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Jaroslav Foldyna, poslanec parlamentu České republiky za SPD a teď také lídr kandidátky SPD Trikolory a strany Pro v Ústeckém kraji. A muž, který velmi trefně, v mnoha případech také velmi ostře pojmenovává věci kolem nás, například na vašem facebookovém profilu. A já tím chci začít, protože před pár dny proběhl jakýsi masakr v Solingenu. A vy mimo jiné teda jste uvedl pro parlamentní listy, což mě zarazilo, Pospíšil tyhle chirurgy miluje. Bodání v Německu dostalo Foldynu do varu, ale nebyl sám. Dostalo vás to do varu? No, je to ten příliš blízko, nebo co se?
2: Mě dostává do varu to pokrytectví, jakým se k tomu přistupuje v té evropské politice a samozřejmě i u nás. To znamená, že všichni to odsuzují ti politici, ale nesou plnou odpovědnost nesou oni. Trestně odpovědnost nesou ti zločinci, nějaký ten, co tam běhal s tím kinžálem a podřezával ty lidi, ale odpovědnost morální a politickou plně nesou politici Evropské unie, včetně naší vlády, kteří všichni podporují ten, tu migraci, ta jejich předchozí Merkel říkala, wir schaffen das, my to stihnem, a ten výsledek je tady, jak to všichni tomu tleskali, všichni se brání pojmenování té příčiny, všichni se tomu brání, pak jde německý premiér a klaní se, to je vrchol normálně pokrytectví, jak se předvádějí, no a my samozřejmě se snažíme ještě předběhnout, oni udělají jeden předklon a my uděláme 10, teda naše vláda a Petr Fiala plus jeho zmocněnec pro to, který nás má sledovat, tak se na to díváme.
1: K tomu se dostanu. Včera jste uvedl na svém Facebooku,

0: Kdy 50 tisíc útoků měsíčně. Já jsem si opravdu vrátil to video toho pořadu, abych to poslechl jednou, protože jsem si, já jako politik si nechci dovolit napsat nějaký žvást na ten Facebook, čili napsal jsem to na ten Facebook až potom, co jsem to viděl po druhý na ČT24 ve zprávách, kdy to ten redaktor, který komentoval ten Solingen, tak to řekl.
1: Co znamená věta Pospíšil tyhle chirurgy miluje?
0: Nám je napsáno Jiřina Pospíšil tyhle chirurgy miluje. Vy jste to špatně opsal.
1: Já jsem, to je taková legrace.
0: A já jsem si dělal legraci samozřejmě, protože vím, že ten pan Jiří Pospíšil inklinuje k těm konformním postojům v této věci. Takže on asi miluje, protože dal trestní oznámení na SPD, která poukazuje na tu skutečnost, že v západní Evropě se množí útoky migrantů na původní obyvatele. Nevím, jestli to chce nějakým způsobem takto vyřešit pan Pospíšil, že bude tedy trestat ty, co na to upozorňují, a odměňovat zřejmě, jestli bude teda dále vykřikovat, že wir schaffen das spolu s tou Merkel a nebo s těma pirátama, který říkal vítejte, tady piráti, že jo, mají to heslo vítejte, takže já je nevítám. Já nechci nikoho tady, kdo podřezává tradiční obyvatele Evropy, jako nechci je tady. A nechci tady ani takový politiky, jako je Pospíšil. A doufám, že ve volbách je nebudou chtít ani lidé.
1: Dobře. Pane poslanče, na druhou stranu, prostě zločin se děje, co svět světem stojí. Zločin se děje všude na světě, nejenom v Solingenu a nejenom u nás. A řekněte mi, vždyť přece tolik lidí chce, abychom byli multikulturní společnost.
0: Nevím, kolik lidí, kde máte ty informace, kolik lidí to chce. Multikulturní společnost, já nevím, o čem mluvíme. Jestli my tady teď spolu
1: a
0: mluvíme...
1: A nechcete mě nechat doříct tu otázku?
0: No to je pravda, já jsem drzej.
1: Ne, nejste drzej, já bych jenom k tomu možná lépe...
0: Promiňte, ale jako mě to fakt dostává do varu. Já sleduju zprávy, mám děti... A stejně jako každý, kdo má děti, možná že ti Pospíšilové a ti kluci, holky, co tady vykřikují, že je to všechno OK, no tak ty asi děti nemají podle mýho, nebo něco podobného, ale já mám děti, vnuky, a já nechci, aby žili v Evropě, ve který někdo někoho pořád podřezává nožem. Několikrát v měsíci se dívám na televizi, kdy ukazují, tady někomu uřízli hlavu, tady někoho píkli do krku, policajty a tak dále. Prostě tady nemají co dělat tyhle ty lidi. Takže buď jsme v nějakém státě a stát má nějaký atributy, aby chránil své občany, za to ti občané také platí daně, tak já se divím vůbec, že někdo říká, že nejsou na něco peníze. Jako říká ten pan Fiala, který tady je prostě známý tím, že na nic nejsou peníze, jenom jsou prachy na cizí války a na takovýhle nesmysly, jako jsou migranti.
1: Tak a já položím tu otázku, pane Foldino. Podívejte, spousta lidí to chce a říká, multikulturní společnost je skvělá, my ty uprchlíky musíme přijmout. A já si říkám, není toto povinná daň, když se toto děje, za to, že k nám přijdou lidé, které mnozí z nás tady chtějí? Vzpomeňte si na různé osobnosti, co v té době říkali, když to začalo. Pan starosta Řeporí, vlivný člen ODS, říkal přece, já si jich vezmu 5 domů. A kdo všechno to říká na začátku války? Někteří si brali domů Ukrajince a vidíte, jak to dnes všechno vypadá. Tak není to jenom daň za to, že chceme pomoct světu a zachránit ho?
0: Já si myslím, že to je nástup takové zhoubné ideologie, která je velmi podobná té nacistické ideologii, která říkala, že je tady jen nějaká nadřazená rasa a ta rasa má právo na všechno, tak teďko říkají, že je tady nějaká povinnost a tu povinnost budeme mít všichni a nesmíme o té povinnosti diskutovat. To znamená, já tomu říkám takový nacismus s lidskou tváří, to znamená něco, co je indoktrinovanou společností, co se prosazuje zákonem, to znamená, oni zpochybňují všechny tradiční hodnoty, ať jsou to ty národní nebo biologické hodnoty, a všem ostatním lidem zakazují zpochybňovat jejich zpochybňování. To je taková novodobá diktatura, novodobá diktatura s takovou, to je taková totalita s lidskou tváří. Jestli je fašistická nebo komunistická, to jsou jednovaječný dvojčata, to je úplně jedno. Ty oběti byly na obou stranách, čili já nechci

0: žít v totalitě, která mi přikazuje, co musím, a já ještě na to, co musím, budu doplácet a budu se bát o své děti, aby se v západní Evropě lidé, Němci, aby se Britové báli pustit své děti nebo manželky v 8 hodin večer do krámu.
1: No, ale to už jsme jinde a to probereme za chvíli. Jo, myslíte si, že každý z těch různých zemí, kteří sem proudí, a je to teď jedno, jestli z Afriky a bůh ví odkud, nebo z Ukrajiny, sem přichází se zlým úmyslem. Nejsou tam i tací, kteří se chtějí přizpůsobit, pracovat a žít tady s námi společně a my potom všichni budeme mít radost, že jsme multikulturní a je to.
0: Hejte, někdy koncem 19. století se zastavil ten vývoj těch národních států, bylo ustanoveno něco a žili jsme si tady jedno století poměrně v poklidu, nebo 1,5 století poměrně v poklidu, až na nějaké té, dostali jsme se na nějakou kulturní rovinu. Jestli někdo přichází a chce nám vymyslet nějaký mix, že by jako my nemluvíme o jedné věci, že vymíráme. Vymírá tradiční obyvatel České republiky, vymírá Evropan, protože porodnost je 1,6, má být 1,8 a já nevím co všechno. Čili my vymíráme, to nikoho nezajímá. A jako, že by nám sem přišli ti, jak říkala jednou ta paní Žilková, říkala, že jsou to takový ty plemeníci, ty bejci z té Afriky, že sem přijdou. Já si nepamatuju, že by sem potřeboval něco takového. Podívejte se, my se tady máme starat.
1: Paní říkala, že voní po jasmínu.
0: Jo, po jasmínu voní. Jako kdo? Ona voní po jasmínu? Nebo
1: ne, že ti muži z toho.
0: Já jsem k něm moc nečukal. Takže ne, nemohu to posoudit.
1: No tak já ty tím vám říkám, že pro některé nemám ženy zkušenosti. Třeba má takový uprchlík kouzlo i to, že teda říká plemeník, to jsem já neslyšel, ale že voní po jasmínu.
0: Jo, ne, nevím, já jsem k němu moc nečuchal a jednou jsem neměl jsem.
1: Nezlehčujte to, pane Foldy.
0: No, tak jako já fakt nečukám k někomu.
1: Ne, vůbec. Tak vy víte, jak to myslím.
0: A v městské dopravě mluvím, o něm mají Versáče, lidi, ale jasmín jsem necítil nikde. Helže, pane redaktore.
1: Co s tím?
0: Je to potřeba zastavit. Je potřeba chránit tradiční hodnoty Evropy, na kterých stojí, to je křesťanství a židovství. My jsme díky těmto dvou náboženstvím, a já tady netvrdím, že jsme nějaký náboženský fanatici, ale těmto dvou náboženstvím jsme se dostali kulturně a společensky na nejvyšší úroveň. My v Evropě máme standardy, které jsou v Africe a všude možně naprosto nevídané. A já nevím jediný důvod, proč bychom to měli bourat na základě útoků genderismu, ideologií, nějakého LGBTIQ, na základě nějakých nesmyslů, které se tady vytváří, útočí na klasickou rodinu a necháme Evropu vymírat. Evropa vymírá z hlediska, místo aby jsme vytvářeli podmínky pro rodiny, aby měli děti, aby měli jak žít, abychom vytvářeli novou manželské půjčky, aby se stavili byty, kde kupujeme stíhačky a připravujeme se na nějakou jadernou válku. Je toho hodně, co se teďko děje, ale nevyhovuje tahle skutečnost, že ve společnosti je takové velké pnutí, že se všichni dívají na něco úplně jiného. Nevyhovuje to někomu, že prostě společnost se soustředí na spoustu jiných věcí než na ty klasické, na to, aby existovala, aby žila v určitém blahobytu, protože si ten blahobyt zaslouží. Generace Evropanů, generace Čechů a Slováků tady odpracovali. A my dneska jsme v nějaké krizi. Vždycky říká ten pan premiér České republiky, že jsme v krizi, ale že už je to OK, že už se to všechno srovnává. Ale v jaké jsme krizi? Energetické, tu jsme jenom v takové krizi, jakou oni vytvořili. Ta krize se nevytvořila sama. Jestli si vzpomenete na Tomáše Baťu, který v 30. letech říká, není žádná finanční krize, je to krize morálky. A ta krize morálky vychází z toho, že si vnucujeme nějaké zásady a pravdy, které nejsou zásadou ani pravdou. To znamená alternativní energie, různý prostě tyhle ty multipochody, různé biologické změny, že to je jenom jakási forma ustálená, že to není pravda, že může být tisíce různých forem biologických. Co to je za nesmysly? Je muž a žena a ty muž a žena má dítě a na základě tady toho se udržuje společnost. Když nebudeme mít děti a když nebude muž a žena, nebude rodina, nebude ani ta společnost, nebude ani ta země.
1: Dobře, pane Foldino, a vy často teda mluvíte o tom, že máte děti a vnoučata, což je hezké, ale víte, co se může stát? Jednoho dne přijde vnouček nebo vnučka a řekne vám, dědečku, já jsem zjistil, že jsem holko-kluk. Nebo že jsem nebinární, nebo že jsem plovoucí pohlaví a tak.
0: Nebo jezevčík.
1: Pane Foldino, nezlehčujte tyto věci. Já vás prosím, abyste to nezlehčoval.
0: Já to sleduju.
1: Proto záměrně to říkám takto osobně. V tu chvíli asi nezbude nic jiného, než abyste se s tím srovnal, nebo ne?
0: Jestli je někdo gay či lesba, což víme, že může existovat, to je přirozená věc, kterou jsme schopni akceptovat. Ale jestli někdo říká, že tento týden je lesba a příští týden je zase muž, anebo že se cítí, že má pohlavní orgány na zádech, nebo že se cítí, že není nic, no tak musíme vyhledat psychologickou lékařskou péči a podívat se, co se tomu člověku stalo, jestli ho něco nevystrašilo v noci a neblbne z toho, anebo jestli to není výsledek té indoktrinace idiocie, kterou dneska některé neziskovky provádí na školách, kde prostě dětem vtloukají do hlavy tyhle hovadiny a děti prostě říkají měsíc, že jsou dívkama a dívky říkají měsíc, že jsou klukama a pak si jim to srovná v les a pak spáchají sebevraždu. Teď to se přesně tady takhle děje. Jaký je tady nárůz těch dětí, které chodí k psychiatrovi a k psychologovi a jedí prášky, aby vůbec přežili ty nesmysly, které se na ně valej prostřednictvím neziskových organizací. Nedávno jsem poslouchal, že v nějaké škole byli nějaký homosexuálové vyprávět, jak probíhá pohlavní styk mezi homosexuálem a dětem. Mě tohle vůbec nezajímá. A kdyby to šlo na mý děti, tak dám na ně trestní oznámení za narušování mravní výchovy mládeže. A nakopu jim prdel. Dobrý.
1: Pane Foldino, jste v pohodě?
0: Jsem v pohodě, akorát mě tohle to vždycky vytočí, no ne, tak že já musím říct upřímně, co bych jim udělal.
1: Já bych rád z toho studia odešel bez modřiny.
0: Jo, takhle, pane rektor, se vás netýká, proboha.
1: Ale řekněte mi teda, řekněte mi, kdyby se to stalo u vašich vnoučat, tak je naložíte do auta a zavezete k lékaři, je to tak?
0: Kdyby mě řekl, že jsou nebinární, tak skočím k nějakému psychiatrovi, jestli by s nima provedl nějaký pohovor, nebo psychologovi teda respektive, jestli neblbnou, no a kdybych zjistil, že takhle jim leu do kebule něco ve škole, tak půjdu do té školy se zeptat, jestli je to normální.
1: Já se přiznám, že si také myslím, že to není dobře toto a neumím se s tím lidsky srovnat, jenže si pořád kladu otázku, kde to pramení. A ještě mě na ní nikdo neodpověděl. Tak máte šanci mě tady vysvobodit. Ale
0: je to těžký hledat tohle. Podívejte se, takzvaná frankfurtská škola neomarxistů budovala takový neomarxistický elity, který vytvářeli takovýhle podobné teorie, které prostě se vymykaly všedním záležitostem a ono to zřejmě nějakým způsobem žije. Přichází to z té západní Evropy, ten bolševismus a všechno možné, jak říkají, že přišel z Ruska, tak samozřejmě přišel ze západní Evropy, tam nechali vystudovat ty soudruhy Leniny, Trocký a tyhle ty magory, kteří potom dělali tu ruskou velkou říjnovou socialistickou revoluci a rozvrátili svět, tak to jsou výsledky ideologie, kterou jim nalili do kebulí v té západní Evropě, že jo? Samozřejmě to, kdo zná historii, tak to ví, nemusí se tomu divit. Čili já se ptám, quo bono, komu to dělá dobře, že se rozkládá společnost, že vznikají nenávist v rámci této diskuze, kdy je takzvaná jedna pravda, to znamená to, co oni říkají, že existuje x pořad, takže je jedna pravda. Vy to nesmíte zpochybňovat, pak vám daj trestní paragraf podněcování vůči skupině, což je úplně nesmysl, že jo, protože vy proti nikomu nepodněcujete. Nikdo ani neskoumá, jestli ta skupina je, či není nebezpečná té společnosti, ale vás prostě obvinějí. My s ním máme dobré zkušenosti, protože mýho advoka a mýho asistenta obvinili, aniž by kohokoliv podnítil, tak svým jednáním podněcoval, tudíž dostal podmínku a musel zaplatit nějakou pokutu. Teď jsou lidi, kteří už jdou do basy, že jo? Tam někdo dostal 5 let za nějaký že vyprávěl nějaký nesmysly, takže jsme na cestě k nový totalitě, k nová ideologie, se která se silou prosazuje, na to vznikají, ty se opírají o různý zákony, no a vznikají nějaké instituce, vojenské instituce, nebo ne, není to vojenská instituce, ale řídí to nějaký plukovník Foltín, který bude sledovat ideologii a bude nám říkat, že jsme svině, když máme jiný názor, než má on. Bych chtěl vidět, jak mi to řekne.
1: Tak na to bych si koupil první řadu, pane Foldino, kdyby vám to pan Foltín říkal.
0: Já jsem jednou Foltína znal, to byl super boxer z Vítkovic, ten jsem s ním prohrál ve druhém kole, a tenhle ten to asi nebude.
1: No jak by to proběhlo teda, kdyby za vámi přišel pan Otakar Foltín a řekl, pane...
0: Že jste svině.
1: Třeba...
0: No jo, já bych nechci říkat, aby se tam museli pípat v tom programu, co bych řekl,
1: pípat nebudeme nic, ale...
0: Ale to je, mě nějaký Foltín vůbec nezajímá. Kdyby... No. Je to věcí premiéra, že má na úřadě takovýho člověka, který označuje občany České republiky, byť mají třeba jiný názor, možná, že mají jiný, já to nerozpůl, to já ne... Ale aby jim říkal, že jsou to svině, jako státní úředník, který ho jmenoval premiér a vláda. Co to je za bandu?
1: No, to přece nemyslíte vážně, pane Foltín.
0: To si děláte legraci, že bych to neměl myslet vážně. To jsou peníze daňových poplatníků. A i těch, o kterých řekl, že jsou to svině, i oni musí platit daně.
1: Myslím, promiňte tu větu, co jste řekl.
0: Ty nevím, jako.
1: Že vás Foltín nezajímá.
0: Zajímá mě, ale jako...
1: On hovoří za vládu této země, no, pane Foldino.
0: Odpovědnost za jeho slova nese premiér Petr Fiala, který ho instaloval.
1: No a podívejte se, kolik osobností, velkých osobností, umělců ho podpořili. Vy zadržte, já to s dovolením, vy jste dneska úplně utržený z řetězu. Tak ukazuje pravou povahu pro ruských aktérů, jo, to jste, a teď vaše slova. Vše už tu bylo, Praha, Národní divadlo, 24. června 42. Deklarace věrnosti se opakuje, já připomenu, že tam je pan Svěrák, pan Hrušinský a jiné velké osobnosti.
0: Ale tenkrát tam byly taky velké osobnosti herecké, které deklarovaly věrnost říši, a pak tam byly stejné osobnosti, které za pár let deklarovaly to, že je potřeba pověsit Miladu Horákovou.
1: No, ale
0: pak tam byly zase za pár let stejné osobnosti plus jejich synové a vnukové, kteří deklarovali to, že je potřeba ty chartisty nakopat do zadku.
1: Dobře, ale
0: takže my jsme v tom stejně, my v tom jedeme, tady soudruh si vytvořil nějakou aureolu nových Pragováků. Víte ten případ, že už to 60. z té krize 68. roku, že ty Pragováci psali, jak jsou rozbouření tím, že se tady narušuje ten socialismus, tak tady přišli noví Pragováci. Víte, ta veřejnost už to má, z toho má legraci. Teď už to je trapný. To, co se tady odehrává, je trapný a všechno napovídá tomu, že se vracíme někam, kde jsme už dávno neměli být a nechtěli jsme tam být. Proto byl listopad 89.
1: Dobře, pane Foldino, ale už třeba ta samotná věc, že tak prestižní člověk s takovým morálním kreditem, jako je pan Hrušinský...
0: A jak to víte, který... že má morální kredit? Jako, jak se to pozná?
1: Tady kladu otázky já, pane.
0: Je, promiňte.
1: A až mě pozvete do svého pořadu, tak se těším, jak vám budu odpovídat.
0: Zkusím to udělat,
1: klidně na telefon, já kdykoliv. A člověk, který svým uměním bezbřehým několik generací a tak, tak když se pod toto podepíše, tak neznamená to už něco?
0: Tak to, podívejte se, ti herci, vynikající herci, jako byl Vlasta Boriana podobný a další, se taky styděli za to, že v těch 40. letech deklarovali věrnost říši. Pak se ti herci styděli za to, že křičeli pověste Horákovou, a pak se stejní herci styděli za to, že říkali, že je Artycherta. Já to vůbec neberu tak vážně, to jsou prostě, buď to museli, anebo jsou to prostě...
1: Ten pan Foltín pravil ještě mimo to, že část naší společnosti jsou svině, nebo jsme svině, nevím, jak to teď mám říct. On řekl, že se musí vykopat příkopy. V dobách, kdy se mluví o rozdělené společnosti, v dobách, kdy se tady střílí po premiérech, už i v našich zeměpisných šířkách a tak, Máte mu toto za zlé, nebo to berete jenom takovou retorickou nějakou
0: věc? Já to beru naprosto vážně. Tak všechno nějakým způsobem začínalo. I Adolf Hitler začínal naprosto naivně v nějakých restauracích v Bavorsku.
1: V Mnichově, ano.
0: A v Mnichově, že jo. To bylo to, jaký nikdo to nebral vážně ještě tehdy. V Německu byl poměrně vysoká úroveň a filozofická úroveň a to, co se stalo, je tragické pro Německo a pro celý svět. Takže já tyhle ty Foltýny nepodceňuju.
1: Já se ptám na ty příkopy.
0: Ty příkopy, na to je ono.
1: Je to nebezpečné?
0: Je to velmi nebezpečné. Je to velmi nebezpečné, podívejte se, vytvářet situaci, kdy se lidé vzájemně začnou nenávidět kvůli nějakým politickým postojům, kdy se dokonce už velmi vulgárně a velmi osobně napadají na nějakých sítích. Je jenom otázka času, kdy se začnou napadat fyzicky na ulicích a to je prostě, potom je třeba volání o tom, že je potřeba nějaká práva lidská a tak dále zredukovat, aby už se to nedělo. Takže ten nástup těch totalitních režimů je velmi, velmi podobný. A my jsme svědky toho, co tady probíhá a pan Foltýn je jenom figurka v té dané hře, že jo? Tak prostě to, co tady probíhá, je neskutečný. A proto já teďko říkám, prosím vás, lidi, máte první šanci dát stopku v krajských volbách politickým stranám, které jsou ve vládě a pojďme v příštích volbách je dostat z té strakovky. Jinak nás čeká velmi složitý životní osud. Mm-hmm.
1: Jak často, pane poslanče, vám někdo řekne, že jste kolaborant?
0: Velmi často se to může stávat, ale nejsou to stovky a tisíce, ale stane se to. Znovu opakuji.
1: No vy o tom totiž hovoříte na Facebooku 26.8. A tak já se ptám, jak mám tomu vašemu postu jako rozumět. Za prvé, první kolaborace, definice. Kolaborace znamená spolupráce s okupační mocí, což víme. Za druhé, okupace a tak dále. Tak to zkuste nějak vysvětlit.
0: Podívejte se, pane redaktore, jak jsem říkal, okupace z hlediska slovníků je spolupráce s okupační mocí. My nejsme okupovaní, čili ani já nemohu být kolaborantem s nějakou okupační mocí a nechci a nebyl bych. Nicméně my tady máme okupaci politickou ideovou, a ekonomickou. A jsou lidé, kteří plně vychází vstříc této okupaci. A to znamená, že papouškují to, co je výhodné pro ty fiskální, finanční koncerny a nadnárodní koncerny a vlády jiných zemí. Chodí k ním na školení, jezdí k ním na školení, chodí na velvyslanectví, zahraniční velvyslanectví si pro rozumy a pak nám ty rozumy a ty školení, ty výsledky těch školení jakoby vsazují do našeho běžného života. To je taková jiná forma té okupace a kolaborace.
1: Takže vy vlastně říkáte, že kolaboranti jsou na druhé straně barikády.
0: Včera jsem viděl nějakého frajera, který byl syn nějakého herce a je šéfem toho Aspen institutu, který nám tady řídí celou vládu a část opozice. Já vám nechápu, proč jsou v nějakém zahraničním institutu, který jim dává rozumy.
1: A ještě mi teda řekněte, když jsme u toho, pane Foldino, máme proto nějaký důkaz, že vazalská vláda, okupační správa, že se něco odehrává na ambasádách?
0: No podívejte se, kdybychom k tomu neměli důkaz, tak o tom nebudeme mluvit. Jestliže na Lipskou burzu prodáváme levnou českou energii, abychom si ji draze koupili zpátky, čímž vlastně vytváříme podmínky pro krizi fiskální, to je ten základ té fiskální krize, no tak prostě se ptám, quo bono, komu, pro koho to je? To je pro občany České republiky, že jsme v nějaké burze, kde prodáváme svoji levnou elektřinu, aby jsme ji draze kupovali. My potřebujeme nějaká letadla a nosiče jaderných zbraní, abychom vedli nějakou válku a odradili nějakého nepřítele. A zahraniční zbrojovce máme nadělit desítky, stovky miliard korun, že si koupíme nějaký ty herky, no tak to je ve prospěch někoho jiného než občanů České republiky. Pro koho teda ti politici dělají? Mají dělat podle svého, podle slibu, který dali a podle toho, co podepsali, by měli dělat pro občany České republiky. Proč ta cena těch letadel, když se promítne do ceny bytů, proč teda nestaví těch 45 tisíc bytů, když lidé tady nemají v čem bydlet, klesá nám porodnost, máme tady těžkosti.
1: Dobře, a řekněte mi teda ještě, v jaké fázi cítíte rusko-ukrajinský konflikt?
0: Rusko-ukrajinský konflikt je teďko jako bitva u Verdunu, tam prostě jsou zakopané dvě armády, které si neustále něco dělají, no a já vůbec nepodporuji ani Rusko, ani Ukrajinu, já si myslím, že je potřeba, aby tam byl mír, aby se ty věci řešily nějakou mírovou cestou, a vždycky mi někdo napíšte, napište tomu Putinovi, no kdybych měl tu víru v to, že to někdo bude slyšet, tak já bych mu samozřejmě napsal, ať je mír, ale to je naivní, že jo, tohle ty věci.
1: Jak to podle vás skončí, pane Foldino?
0: Tak jak to skončí, to ví, to těžko lze odhadovat, těch odhadů je několik, těch je různých. Samozřejmě to končí špatně pro Ukrajince i pro Rusy. Pro oba dva národy to není dobře. A notabene v tom druhém slova smyslu to není dobře ani pro nás, ta válka pro občany České republiky. Komu to může udělat dobře, jsou ty majitelé, kteří prodají víc těch letadel, víc těch zbraní, teď jak ta iniciativa, že tam v tom lítají nějaký prachy, nikdo neví, jaký prachy. Já prostě si myslím, že mír je to slovo, který se zapovědělo. Teď se tady nesmí o tom míru mluvit, protože to někomu vyhovuje. Tomu, kdo z toho má větší prachy.
1: Dostanete tu nálepku chci míra bleskově, takzvaně.
0: Vůbec mi to nevadí.
1: Nevadí?
0: Nevadí. Moje rodiče byli v lágru ve Wiener Neustadtu, zažili druhou světovou válku. Moje matka byla u partizánů. Můj otec v roce 68 nesouhlasil s okupací, takže v 70. roce se s něho, na rozdíl od pana prezidenta a jeho rodiny, stal uklizeč v kině. Takže ani jsme se nestotožnili s tím, že je potřeba okupovat Československo v té dané době těmi vojsky Varšavské smlouvy. Čili já se nestydím říkat to, co považuji za pravdu.
1: Mám poslední dotaz, pane Foldino. Neměl byste chuť si takto pohovořit s našimi diváky napřímo? Že by oni vám kladli dotazy a vy byste odpovídal?
0: Otázka, co je to chuť a co je to, co má být na konci mě. Já jsem na Facebooku diskutuju se spoustou lidů, pak někdy už to musím bloknout, protože už se to nedá diskutovat.
1: Co má být na konci? To, že si sednete před kameru, v pořadu Horká linka, lidé vám budou psát dotazy, budete tam sedět sám, nikdo vám to nebude narušovat a budete říkat...
0: Jako můžu odpovědět, každý se mě může ptát, na co chce, a já můžu odpovědět taky, na co chci, takže to je ta svoboda.
1: Tak příští čtvrtek večer?
0: Hele, teď se omlouvám, že z hlavy, ona je ta volební kampaň, já jsem nasmlouval spoustu meetingů.
1: Ve 21 toho... hodin už nejste na kampaň.
0: No nejsem, ale taky nejsem, to musím být tady, ne?
1: No jasně.
0: Já nevím, kde budu, příští čtvrtek... To ani nevím, co to je za číslo.
1: Třeba to stihneme, když tak po volbách.
0: Jo,
1: jsem rád, že jste přišel.
0: Taky děkuji moc za pozvání. Díky moc.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.

0: Rakouskou se mluví nedaleko bývá. Ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
1: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
0: Myslíš, jak... že se umí usmát?
1: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní spinutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
0: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
1: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
0: Tak... Ano. Na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
1: To je co? To je bomba, ten člověk.
0: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
1: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral, jako ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
0: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
1: Já si je vydávám sám.
0: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No.
1: A bude to potom, co už 6x odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
1: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: my music.
1: Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, 83. díl, paní Karo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
3: No máme co dohánět.
2: No a proti mé 325 na streamu.
3: Ty, to je krása.
2: No.
3: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
2: Myslíte?
3: Jo.
2: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
3: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta.
2: Uh-huh.
3: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
2: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
3: Co po to?
2: Tak ráno jsem řešil nějaké věci jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
3: Když tak to jste takhle hodnej.
2: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze 7 na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
3: Jo, klidně na 10.
2: Jo?
3: Klidně.
2: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
3: A co pak se stalo tak pozitivního?
2: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
3: Neslzel jste.
2: No,
3: ale tak ona to není legrace být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
2: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
3: Čehože? Geniálního?
2: České televize.
3: Jo, geniálního.
2: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
3: Dojetím.
2: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
3: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
2: To...
3: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
2: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
3: Jo, jakože, když tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
2: No,
3: všechno zůstane při starém, to je radosti.
2: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala
3: na stožár pana Friedricha.
2: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

Audioknihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Vladimír Herbrich, Balada o mamince. Je něco kolem půlky ledna. Na oddělení pro doživotně odsouzené ve Valdicích je vždycky zvláštní ticho. Co celá to jeden příběh se špatným koncem. Když mi poprvé přivedli Vladimíra Herbricha, narozeného 1953, nenapadlo mě, že mě čeká jeden z rozhovorů, ke kterým není co dodat. Člověk, který má za sebou už 29 roků v kriminálech a jeho jediným světlem na konci tunelu je spíš teoretické podmínečné propuštění v roce 2030. Mluví klidně, polohlasem a je z něj cítit zvláštní druh vyrovnanosti s osudem.

0: Víte o někom, kdo vám venku drží palce?
1: Tak kdo mi drží palce, no. Nejvíc asi moji příbuzní, a to hlavně na krku. Na ohrysku a vší silou. Jestli se mýlím, tak jenom trošku. Když se podívám o těch 40 let zpátky, dojdu opět k závěru, že si přeju, abych už nikdy nevylezl ven živý.
0: Na co tady ve vězení nejčastěji vzpomínáte?
1: Tak především na svobodu. Že si člověk mohl tak nějak v uvozovkách venku dělat to, co chtěl. Nemusel nikoho žádat. Abych se nemusel nikoho prosit, abych mohl jít tam nebo tam.
0: Jaké dítě jste byl? Hodné nebo zlobivé? Říkali vám, ten kluk roste pro kriminál?
1: To ne. Já bych řekl, že jsem byl spíš uzavřený. Myslím, že spíš normální, no, hodný kluk.
0: Než jste dostal do životí, seděl jste 20 roků. Za co?
1: No, asi tak nějak kolem 20.
0: Nějak dlouho přemýšlíte. Bylo to za vraždu. Co se stalo?
1: Tak já měl jsem na Pohořelci pronajatou cimru a pak mě zavřeli za neplnění ochranného dohledu. Vrátil jsem se a nemohl jsem se do toho bytu dostat, protože ten majitel tam nikde nebyl. Na chodbě jsem potkal nějakou starší paní, která se ptala, koho scháníte? A tak já říkám, že scháním toho a toho, a ona povídá, no on tady není. Pozor, v létě mě zavřeli a byl prosinec. Já jsem neměl kam jít, tak jsem šel naproti do takové vinárny, asi v 11 hodin jsem se vrátil, protože se mi zdálo, že se tam svítí. Ale nikdo tam nebyl. Tak jsem tam seděl na chodbě a ona mi řekla, že tam můžu zůstat spát. Abych si tam sednul na nějakou židli. K ránu to bylo asi tak ve 2 hodiny, říkala, no ale dáš mi aspoň 500. Řekl jsem jí, že ty peníze nemám, protože jsem dostal jen malou částku po propuštění. A ona mi říkala, že zavolá policii a řekne, že jsem ji chtěl znásilnit. Já jsem dostal strach, že půjdu zase do kriminálu, tak jsem ji uškrtil.
0: Takže si za to vlastně tak trošku mohla?
1: Dá se to tak říct. A taky v tom zmatku, že půjdu zase do kriminálu za něco takového, tak jo, to byl ten důvod.
0: Abychom se ještě vrátili o jeden krok zpátky. Za co jste seděl před paní na Pohořelci? Proč jste měl ochranný dohled?
1: No, to byl majetkový trestný čin. Takzvaná 132.
0: To vám bylo kolik?
1: To mi bylo 25, když jsem šel sedět poprvé.
0: A ta majetková trestná činnost, to bylo přesně co?
1: Hospody jsem vykrádal. Vlezl jsem dovnitř nějakým oknem, co bylo otevřený, nebo jsem si to předtím napiloval.
0: Co jste v těch hospodách bral?
1: Cigarety, peníze, nějaký pití, něco k jídlu a šel jsem pryč. Vždycky, co se vlezlo do tašky.
0: A kolik jste hospod tak udělal?
1: Asi 3 nebo 4.
0: Jenom hospody? Nic jiného jste nevykrádal?
1: Ne, nic.
0: A předtím, než jste vykrádal hospody, to jste žil jak?
1: No to jsem chodil do práce. Dělal jsem na povrchové šachtě. Tam jsem si vydělal celkem dobrý peníze. V té době jsem se ještě oženil, pak jsem se krátce na to rozvedl. Chodil jsem do práce, jak to šlo?
0: Děti jste měli?
1: Ne.
0: Takže jste se vzali a pak jste se rozvedli, mezi tím vykradený hospody, vy jste se nechodil hlásit, pak vás za to vzali do vězení na nějakých 30 let, paní na Pohořelci a najednou z toho bylo 22 let v kriminále. Říkám to správně?
1: Zní to hrozně. Je to tak?
0: Vzpomenete si, jak to na tom Pohořelci tenkrát ráno proběhlo?
1: No jo, chvilku se bránila a pak jsem ji uškrtil.
0: A jaký je to pocit, pane Herbrichu, někoho uškrtit?
1: Já nevím, to je takový moment, jakože teď musím pryč, teď musím, aby mě náhodou nezavřeli za něco, co jsem neudělal. Pak jdete odtamtud pryč a pak si to člověk postupně uvědomí, jaký to je pocit. No tak co vám na to mám říct? No, neskoušejte to.
0: A kdy vám došlo, co jste vlastně provedl? Nebo kam jste odešel z toho bytu?
1: Z toho bytu jsem šel na nádraží. Chtěl jsem odjet pryč.
0: A pak pro vás přišli k vám domů? Jak to zjistili, že jste to byl vy?
1: Jak jsem odešel z Pohořelce, za chvíli jsem zjistil, že mi došly peníze, tak jsem šel zpátky na Pohořelec, tam jsem vykopl dveře a šel jsem dovnitř. Říkal jsem si, vezmu si jenom cigarety a nějakou flašku na pití, protože byla zima. Já jsem byl jen tak nalehko, jak se říká.
0: Takže vy jste se do toho bytu vrátil?
1: Ne, to bylo pod tím bytem, to je ulice, já nevím, to je o nějaký kilometr níž na hlavní třídě, jak tam je, to se jmenovalo, já už si teď nevzpomenu. Tak tam jsem to prostě vykradl a pak mě chytli někde v hospodě.
0: Oni vás chytli v hospodě? To už policie věděla, že jste to udělal vy?
1: Ne, nevěděli to, nevěděli vůbec nic.
0: Vy jste se přiznal dobrovolně?
1: Nepřiznal jsem se k ničemu, ale oni... Já jsem od té staré báby vzal takový semišák, 3/4 kabát. Odvezli mě na záchytku, na záchytce se mnou podepsali protokol, že jsem se vloupal do jednoho bufetu a odvezli mě na Ruzyň. A asi za 3 nebo za 4 dny se nějak dozvěděli, někdo jim to asi musel říct, že jsem v tom bytě byl. A, no a tam zjistili, že jsem měl ten semišák, no, že je to odtamtud. To asi vypovídala ta dcera, to je mrtvé, no. No a pak už jsem se přiznal.
0: To byl prosinec 85, že?
1: Jo, jo. Dostal jsem 15 let. Odseděl jsem 13.
0: Tak kde se bere to vaše číslo 22?
1: To se četly ty tresty předtím. 4 a 7 a 15 je 22.
0: No nic, já jsem dnes nějak slabší na počty, ale těch 22 je jistých, že?
1: Ano, tak to nějak bylo.
0: Pane Herbrichu, teď se přeneseme do 24. května 2000, do Sedlce na Plzeňsku. Popište mi ten den.
1: Přišel jsem tam, to bylo...
0: Abychom nechodili okolo horké kaše, ta zavražděná paní byla vaše maminka.
1: To je těžké. Prostě to dětství, co mi dělala pořád nějaký naschvály, že jsem třeba chodil do školy hladovej. Jak tam byl nevlastní otec a co on řekl, toho se ona chytla. A tam byly takový ty naschvály. Třeba 2 dny jsem nejet.
0: Maminka se o vás špatně starala?
1: Buď to dělala úmyslně, nebo měla strach mi něco dát, abych zase něco neřekl jemu. Abych to někde neprozradil, nebo co, nevím.
0: Jaká vaše maminka byla? Když si vzpomenete na dětství, byla to hodná máma, taková pravá máma?
1: Ne, pro mě ne. Pro ségru, jo. Co si ségra usmyslila, to měla...
0: Myslíte, že vaše maminka měla vaši sestru raději než vás?
1: Rozhodně. Třeba jsem měl jiný jméno než ona sestra. Jmenovala se Švagrová po něm, když se vdala po druhý. On mi třeba řekl, abych dal králíkům nebo ovcím. Já jsem to třeba nestihl, nebo jsem šel třeba na hřiště za klukama hrát fotbal. Vrátil jsem se a on měl dudky. Měl takhle dlouhý dudky. Bylo jich asi 8 nebo 9 a těma mě sešlehal. Oblíkl mi nějakou teplákovou bundu, mokrou, a zbil mě.
0: Maminka o tom věděla?
1: Ta o tom věděla. Ta neříkala nic, mlčela.
0: 24. května 2000.
1: Měli jsme o tom všem párkrát debatu. Já jsem jí všechno říkal, co jak bylo a jak mi ublížila. Asi hodinu jsme se o tom všem bavili, i to 24. května. Pak jsem odjel do Plzně kvůli práci. Sedl jsem si do hospody, dal jsem si tam 2 dvoudecky vína. Ještě předtím jsem měl 1 nebo 2 piva. A přijel jsem domů. Večer. Asi nějak v 10:30. Zabouchal jsem na ní, tak mi otevřela a říkala mi, hele, mluvila jsem se Soňou, to je její dcera, a bude lepší, když odsud vypadneš. Já říkám, tak tady ještě přespím a ráno, když tak půjdu pryč. Umyl jsem se a ona z té ložnice. Kam jdeš, seber se a vypadni. A já jsem se vrátil do té ložnice, přišel jsem za ní a začal jsem jí prostě nadávat. Proč mě vyháníš, já jsem tě zaplatil, já mám na celý měsíc zaplaceno. A ona, vypadni, zavolám na tebe policajta, už mě sereš. Něco takovýho, takovýhle řeči. A já jsem prostě dostal vztek. Dal jsem jí ručník okolo krku a prostě jsem ji uškrtil. Tím ručníkem.
0: A potom?
1: To už nevím.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je Jiří Šlégr. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Bývalý hokejový obránce, zlatý hoch z Nagana a také s Detroitem jste vyhrál Stanley Cup. Jste také politikem, nebo byl jste politikem. Ke Stanley Cupu, ten má teď Vegas Golden Knights, relativně mladý tým. Překvapilo vás to?
2: Já myslím, že ne. Oni od první sezóny hráli moc pěkný hokej. Dokonce v první sezóně hned byli ve finále a když jsem viděl, že nastupuje Florida proti Vegas, tak jsem si myslel, že vyhraje Vegas a to se taky jednoznačně potvrdilo.
1: A fandil jste Vegas nebo Floridě?
2: Já se přiznám, že jsem fandil Vegas i přesto, že teda jsme měli jednoho českého zástupce na Floridě, tak ale ve Vegas působí generálně sportovní manažer George McPhee, který byl vlastně mým prvním, řekněme, generálním manažerem a tenkrát, když podepisoval jsem ve Vancouveru první NHL smlouvu, takže pro mě je to taková nostalgie, člověk zazpomíná, že ten člověk pořád u hokeje je u toho velkého hokeje v NHL a vlastně se mu podaří vyhrát Stanley Cup, takže jsem mu fandil.
1: A kdybyste mu zavolal, tomu manažerovi, tak pamatoval by si vás, viděl by, to je Jiří Šlégr?
2: A tak já doufám, samozřejmě.

0: Ne, nestrávili jsme spolu jenom pár měsíců, ale nějaký roky a určitě jsme se, není to tak dávno, potkali v letadle, prohodili pár slov, takže určitě by asi věděl, kam se mnou.
1: Co se děje teď v Las Vegas po takovém úspěchu? Co to udělá s tím městem?
0: Tak já myslím, s každým městem to zacloumá Las Vegas o to víc, protože je to specifické město na zábavu, všichni tam jezdí za zábavou a když se tam něco takhle velkého povede, tak věřím, že si dají záležet o to víc. Zaslech jsem někde, že dokonce stíhačky lítaly nad zimním stadionem, takže určitě tam bude teď dost rušno a spoustu zábavy, takže se tam lidi určitě budou zajímat o lední hokej.
1: A bude dlouho trvat ta zábava Las Vegas?
0: A tak ona je tam celý rok, takže
1: to,
0: ale ta intenzita, já si myslím, nějaký 3-4 dny určitě, tak to většinou bývá v těch městech.
1: A můžete odhadnout nějakou budoucnost Las Vegas a vůbec týmu tady Vegas Golden Knights, jestli?
0: Tak já si myslím, že především pro ten sport, pro ten hokej je to velice dobře, že nový město, nový klub vlastně v takhle krátké době za 6 let se mu povedlo získat Stanley Cup, protože vlastně ty lidi, kteří tam žijou, tak vidí, že ten výsledek tam je, že to za to stojí se tomu hokeji věnovat a věřím, že teď se tam možná nastartuje nějaká nová éra i těch dětiček, protože to funguje po celém světě, když něco vyhrajete, tak k vám vzlíží ty děti a dovedu si představit, že i v Las Vegas tomu tak bude.
1: Ten nádherný pohár, Stanleyho pohár, se nicméně do Česka nepodívá. To by bylo v případě, kdyby vyhrála Florida, které vy jste nefandil. Nicméně, vy jste to zažil, vy jste si pohár Stanley Cup jste si mohl přivést do České republiky. Vzpomeňte na tu dobu, kdy jste ho měl, jak jste ho měl, kdo vám ho přivezl.
0: To jsou krásné vzpomínky, přestože už je to dlouho, bylo to v roce 2002, kdy teda tady bohužel byly zrovna povodně. Takže ty oslavy byly takový trošku v uvozovkách pochmurný, protože lidi měli úplně jiné starosti, než slavit nějaký Stanleyův pohár, ale pamatuju si, že třeba Jirka Fischer vlastně bydlel v Berouně a tam na náměstí bylo plný náměstí vody, tak ani vlastně si to nemohl s těma lidma užít. Já měl tu výhodu, že jsem ze severu Čech a ta voda se tam k nám nedostala. Takže já jsem si to náramně užil. U nás bylo plný náměstí, lidi přišli, já jsem z toho měl strašnou radost, hezký pocit, že vlastně ve městě, kde jsem vyrost a kterým jsem vděčný za to, že jsem se vůbec do té NHL dostal, takže vlastně si s nima můžu podělit o tu radost tím, že tu trofej jim můžu ukázat a můžu se s ní vyfotit a na vlastní oči si třeba podívat a šáhnout si na ní. Takže
1: jak dlouho jste tu trofej měl u sebe?
0: Tak normálně to má každý hráč 24 hodin. A vzhledem k tomu, že Jirka Fischer teda nemohl mít tu oslavu na tom náměstí, tak pak řekl, jestli si ho někdo z nás chceme vzít, že už ho nepotřebuje, tak já jsem si ho rád vzal, takže já jsem ve finále ho měl pak nějaké skoro 3 dny. Jezdil jsem s ním po celé republice, pamatuju si, že jsem i ve Zlíně s ním byl a různě takhle a to byl pro mě krásný zážitek a štěstí teda v neštěstí, protože díky těm povodním jsem vlastně měl šanci ten pohár mít díl.
1: A kdo jezdil s vámi? Jaká jsou bezpečnostní opatření spojená s držením té trofeje?
0: Tak s tím vždycky jezdili bodyguardi, který vlastně ten pohár hlídali. Já jsem shodou okolností se s nimi potkal loni, když Pavel Francouz byl vítězem Stanley Cupu a přivez to do Plzně. Tak tam byli, tak jsem se tam měl podívat a zase jsou to náhody, ale prvního, koho tam vidím, tak byl vlastně ten ochránce toho poháru, který byl i za mě. Což už je spoustu let, já byl bez vlasů, on byl šedivý, tak jsme se tak nad sebou zasmáli, ale říkal, že už udělali takové opatření, že nemusí teda 24 hodin úplně ho hlídat, že to mají do určitý hodiny a pak si jdou opravdu lehnout, odpočinout, protože tenkrát si pamatuju, že se museli střídat, kdo se půjde vyspat a kdo bude hlídat pohár. Protože opravdu ty oslavy byly bujary.
1: A vy jste byl tak laskav, že jste tu ochranku, ty bodyguardy ubytoval u sebe doma, takže to neměli tak náročné jako třeba jinde.
0: Tak to bylo řešení, aby nemuseli se střídat ve spaní, aby se vyspali oba, tak jsem to vyřešil takhle. No.
1: Stanleyův pohár putuje, vlastně musí ho mít tedy každý ten hráč, který se o ten úspěch zasadil, každý ten hráč má 24 hodin, takže putuje po celé Evropě.
0: Vždycky po celém světě.
1: Po celém světě.
0: Po celém světě, odkud ten hráč je, nebo kde si přeje, aby ten pohár přijel na těch 24 hodin, to je na rozhodnutí toho hráče, tak, tak tam je.
1: Výherce Stanleyova poháru dostává také prsten, nebo hráči toho týmu dostají také prsten. Vy ho dnes nemáte, vy máte olympijský prsten z Nagana, ale to jste nedostali, to jste vy nechal vyrobit? Tak nějak.
0: Ono to má dva důvody. Za prvý, tenhle ten prsten je nositelný, není tak velký jako ten Stanley Cupový, za ten Stanley Cup. A druhý důvod je, že já jsem, když jsem vyhrál Stanley Cup, tak já jsem bohužel hrál jenom jeden jediný zápas, sice ten nejdůležitější, ten poslední, a díky tomu jsem teda napsaný na Stanley Cupu a jsem brán jako, že jsem ten Stanley Cup vyhrál, takže ty pocity jsou tam daleko víc smíšený, než když jsme hráli v Nagánu, kde je ta národní hrdost, to, co se vlastně tady dělo po Nagánu, v ulicích a všude, tak a lidé na to do dneška vzpomínají, jaký to byl emotivní zážitek, nejenom sportovní, ale i lidský. Takže proto já ten prsten poměrně dost často nosím, protože prostě jsem na to pyšnej, že se nám to povedlo a hrozně mi to připomíná. A další věc je, že ano, jsem dostal na starost výrobu těch prstenů, což nebylo taky úplně jednoduchý a pak jsem je musel přivést sem do Čech a všem je předat osobně. Takže jo, rád ho nosím.
1: Od Nagana letos uplynulo 25 let. Už jste našel nikoliv olympijskou medaili, ale medaily, kterou vám předal Václav Havel, když jste přiletěli z Nagana. Tak
0: já jsem už udělal tu výzvu, že jsem požádal lidi, jestli náhodou někdo tu medaili, to vyznamenání nemá, protože to znova to můžu povyprávět, že vlastně v té euforii, když jsme přijeli na ten staroměstský náměstí a dostali jsme upomínkové předměty od primátora tak Prahy, tak v druhé ruce jsem držel vyznamenání od pana prezidenta a samozřejmě mě nenapadlo nic jiného, než to vyznamenání vzít a dát ho do té igelitové tašky s těma upomínkovýma předmětma. A potom, jak jsme v té euforii zpívali, tančili, tak někdo tam přišel s nápadem, přece těm lidem musíme něco rádi, tady tak dlouho čekali, tak nás nenapadlo nic jiného, než jim dát tu upomínkovou tašku, tak jsme to tam začali házet, no a jak jsem tu tašku hodil, tak když už letěla, tak jsem si vzpomněl, že jsem tam dal to vyznamenání. A jestli to někdo získal nebo nezískal, tak jsem udělal takovou tu trochu jako výzvu, že kdyby ho do dneška někdo měl, tak bych samozřejmě uvítal aspoň se na něj po letech podívat, když už by mi ho nevrátil.
1: Tak ta výzva může padnout i dnes, takže znova prosíme, pokud by někdo měl tady medaily od Václava Hala, co ne té medaile vlastně bylo?
0: O vyznamenání. Já si to pořádně nepamatuju. My jsme byli v té euforii a v tom stavu, v jakém jsme byli, že teda se přiznám, že nevím, co tam přesně bylo.
1: Každopádně 90. léta a začátek vlastně nového tisíciletí byly velké hokejové úspěchy, medailové žně, řekněme, které už teď dlouho jsme nezažili, kromě tedy loňského bronzu. Nicméně letos na mistrovství světa hokejovém jsme neuspěli, skončili jsme dokonce až osmí, vypadli jsme ve čtvrtfinále. Jaký je osud nebo jaká bude budoucnost Kari Jalonena?
0: A tak čekali jsme na tu medaili, loňskou medaili strašně dlouho, 10 let a samozřejmě jsme všichni rádi, že jsme ji získali. Myslím si, že to bylo především účastí a přijetím Davida Pastrňáka, který prostě přines do té kabiny obrovský klid a pohodu a samozřejmě svými výkony a góly zajistil to, že vlastně jsme tu medaili získali. Nicméně si myslím, že ty výkony jak v loni, tak letos nebyly úplně po celou dobu toho mistrovství světa tak přesvědčivé. A jaký bude osud trenéra národního týmu, to je předmětem nějakého našeho jednání ve výkonném výboru. Máme výkonný výbor zase 19. v pondělí a předpokládám, že tam opět otevřeme tuhle diskuzi, jak se k tomu postavíme, protože nás čeká mistrovství světa v Praze, které si myslím, že pro nás všechny, nejenom zainteresovaný, ale i lidi obecně, který fandí hokej, poměrně důležitá záležitost, na kterou se všichni těšíme a rádi bychom uspěli, takže určitě povedeme tu diskuzi, jestli pokračovat v té dané sestavě trenérský takový, jakou jsme měli nastaveno, protože všichni smlouvy mají. a nebo jestli uděláme některé změny. Samozřejmě ty jednání probíhají, bavíme se o tom, ale rozhodnout budeme muset až na výkonném výboru.
1: A kdy bude tedy jasno?
0: Já věřím, že 19. bychom mohli mít jasno, ale to samozřejmě nikdy nevíte, jestli se na tom shodneme.
1: Bude hrát pro Karielo na to, že loni právě po 10 letech s týmem vybojoval bronz?
0: Tak je to jedna z věcí, které se určitá skupina může přiklonit, že tu medaili přivezl. Nicméně já znova za mě opakuju, že si nemyslím, že ten výkon loňský byl o tolik jiný než ten letošní. Tedy ty první zápasy bez toho Pastrňáka nebyly úplně taky tak přesvědčivé. Ale jestli jsme schopni uvěřit tomu, že se to teďkon změní, že si vlastně celý ten realizační tým uvědomil, že takhle hrát nemůžeme. Já si nemyslím, že to je úplně samozřejmě jenom na trenérovi, jenom na trenérském týmu, je to i o těch hráčích, ale na druhou stranu, když jsem třeba viděl zápas proti Kanadě, kde v první třetině jsme byli jasně přestříleni 19-4 na střely, a do druhé třetiny jsme přišli úplně s jiným týmem, s jiným nasazením a přehrávali jsme Kanadu, tak jsem si s tím utvrdil, že ty hráči na to mají, že umějí hrát atraktivní, dobrý, agresivní hokej. Nicméně ve třetí třetině od toho zase odešli a vrátili se k hokeji, který hráli v první třetině, tak mě to tak trochu zarazilo. A ptám se sám sebe a samozřejmě trenérského týmu, jak je to možné, proč jsme nebyli schopni zůstat u tak dobrého výkonu, jako jsme předvedli ve druhé třetině. A to je právě předmětem toho jednání a já bych nechtěl předjímat a rozebírat vlastně tady všechno, co si budeme na výkonném výboru říkat, protože to si myslím, že by mělo zůstat tam.
1: Vy jste do místa konání světového šampionátu zavítal, měl jste možnost mluvit s hráči, podívat se do kabiny, jaká tam byla nálada, atmosféra?
0: Tak já jsem se byl rád podívat, musím říct, že mě Riga mile překvapila, jaké je to město. Nicméně do kabiny jsem nešel, protože si myslím, že to mi nepřísluší. Ty kluci potřebují svůj klid, když probíhá ten šampionát, tak tam mají být lidi jenom, kteří jsou součástí toho daného týmu, a nebo spadají pod realizační tým, což já jsem nespadal. Takže jsem se účastnil, podíval jsem se na ty zápasy, ale samozřejmě mrzelo mě, že výsledkově to nebylo tak, jak bychom si to všichni představovali.
1: Mistrovství světa vyhrála Kanada, druhé bylo Německo, třetí Lotyšsko a zejména u druhého a třetího místa jsou to dost neobvyklé týmy, které obsadili nebo získali stříbro a bronz. Německo, myslím, že snad po 70 letech získalo medaily ze světového šampionátu a u Lotyšska to snad bylo vůbec poprvé, tak přepisuje se nějak hokejová mapa, budeme toto vídat i v budoucnosti?
0: Já se přiznám, že když jsem viděl, jak stoupají nahoru ty tři vlajky, tak jsem se taky nad tím zamyslel, že je to takové divné, že po takových letech najednou tam vidíme vlajky, které tam buď dlouho, nebo vůbec nikdy nebyly. Což samozřejmě možná je i ku prospěchu toho sportu, protože se to rozšiřuje do jiných končin světa. Na druhou stranu je to otázka toho, proč se tak stalo. Já jsem přesvědčený, že Lotyši to získali díky svému srdci a bojovnosti a tak, jak je lidi hnali dopředu, prostě tak chtěli strašně moc uspět a to bylo i vidět po tom skončení toho šampionátu, když se vraceli domů, tak jim tam parlament vyhlásil státní svátek a vlastně naplnili úplně celou Rigu lidma, to podle mě přijeli úplně z celého Lotyšska, což bylo teda nádherný a je to pro ně neskutečný úspěch, já jim to samozřejmě přeju. A co se týká Německa, tak Německo se sotva do té playoffové skupiny, té vyřazovací skupiny, dostalo. Vlastně měli dva měsíce před mistrovstvím světa, tam šel teprve nový trenér. A myslím si, že se dostatečně tak semkli a měli tam, troufnu si říct, dva velice kvalitní hráče, lídry, kteří byli schopní zbláznit ten tým natolik, že oni opravdu padali do rán, dělali všechno možné pro to, aby zvítězili a myslím si, že kdyby u toho zůstali v té poslední třetině, tak byli schopní to i vyhrát. A to mě teda trošku mrzí, protože to by byl opravdu pro ně historický výsledek a co vím, tak i v tom Německu nebo Švýcarsku se dlouhodobě tím hokejem zabývají a zase říkám, pro lední hokej jako takový je to jedině dobře, že i takovéto země v úvozovkách nehokejové se začínají s tím hokejem zabývat vážně a věnovat se tomu a zase můžou vyrůstat nové generace dětí a ten hokej bude větší a větší a to si myslím, že je správně.
1: Takže už nepodceňovat Lotyšsko či Německo, pokud se objeví v naší skupině třeba příští rok právě na mistrovství světa, které se bude konat tady u nás v Praze a v Ostravě.
0: Já si troufnu říct, že dneska není úplně slabého soupeře. Proti komukoliv hrajete, tak dneska je ta doba, že ten hokej je nastavený, takže je to vyloženě o bruslení a dneska opravdu bruslejí všichni a potom je to o tom, jak kdo je technicky zdatný, jak dodržuje tu taktiku, to je taky samozřejmě, ty systémy jsou jenom jedny a jak umějí poskládat tu správnou partu a já budu věřit, že i my jako Češi budeme umět poskládat tak dobrou partu, která přijede do Prahy, že si uděláme všichni radost.
1: Můžeme ještě mluvit o velké šestce? Tak Rusko už tam není, to je jasné, to nehraje tak dobře velké pětce. Existuje ještě vůbec?
0: A tak musíme si připustit, že už dlouhý léta ty medaile nevozíme, takže odsaď jako tak nějak odcházíme, ale já bych to úplně nepřikládal tomu, že bychom neměli kvalitní hráče. Já si myslím, že se musíme trošku vrátit v čase a začít dávat důvěru těm klukům z Evropy. My jsme pořád zlíželi do té NHL, ale na to mistrovství světa vždycky přijede jenom pár kluků, ty, co vypadnou vlastně brzo z playoff. A možná je dneska na věci, aby jsme se vrátili k tomu systému, že během té sezóny budeme vytvářet to jádro toho mužstva z těch hráčů, co hrajou tady v Evropě. Potažmo v naší extralize, já považuji naši extralize za velice kvalitní soutěž. Mimochodem Lotyši tam měli asi 8 nebo 9 hráčů z naší extraligy, takže tomu taky něco nasvědčuje. Dovedu si představit, že když takhle spolu budou jezdit po těch Eurohockey Tour, takže prostě se vytvoří dostatečně nažhavený, silný jádro, který bude připravený se odevzdat za tu Českou republiku a doplníme to klukama, který vypadnou z NHL a o to budeme silnější.
1: A budete na to právě proto, že příští mistrovství se koná tady, takže se určitě bude chtít národní tým blýsknout, klást větší důraz právě tedy letos?
0: Tak jednoznačně, proto my jsme nechtěli ani udělat nějaké ukvapené rozhodnutí v rámci odvolávání trenéra nebo celého realizačního týmu. Chceme si to dostatečně rozmyslet, zvážit pro a proti, protože pro nás šampionát v Praze si myslím, že je hrozně klíčový ze všech možných hledisek, ať to ekonomicky, tak po herní stránce a lidské stránce, protože opravdu chceme, aby ty lidi, naši lidi se těšili na ten český hokej, aby se hrál atraktivní hokej. Prohrát můžeme, ale musíme prohrát po nějakém důstojném výkonu, že i ten divák to ocení a zatleská.
1: Budeme se těšit. Děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jiří Šlégr.

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinak, skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
2: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
2: energie? Zastropování ceny.
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
2: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte
1: ano.
2: mi?
1: Ano.
2: A
1: ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako GEN skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle, protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
2: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jako, že z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, to je...
1: Ne, je pěkný,
2: výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě
2: já
1: dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej. Na hlavu.
2: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka. A já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xaver?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá si nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xaver,
1: no tak
2: já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme, ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xaver. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak,
1: tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane Hoče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: No jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.

Bernard si všiml, že Keter se neohlíží ani po ženách, ani po chlapcích. Pravda, ještě se nesetkali s žádnou trpaslicí. Té noci, kdy nocovali v Mošomaďárováru, vplížil se Bernard v noci do Arančina pokoje. Počkal, až všichni spali. Když se vsoukal pod přikrývku vedle ní, zašeptala mu Aranka do ucha. Dnes tě pomiluju, až omdlíš, gádžinko. Zítra už jsme v Korponě. Zkus to, usmál se Bernard a vyhrnul jí košili. Nic jiného mi neřekneš, zarazila se. Jsi báječná, řekl Bernard. Byl si vědom toho, že čekala něco jiného, co jí ale přece nemohl říci. Ameriky byly všechny příliš daleko. Bernard věděl přesně, kde jsou. Kočár nadskočil, ale jen slabě, takže se nikdo z cestujících do hlavy neudeřil. Bernard vyhlédl z okna za vůz a viděl, že díru někdo zasypal štěrkem. Něco se mění, pomyslel si. A nahlas řekl, ještě hodinu. Ano, vy už to tu znáte, přikývl Keter. Jakýsi fešák, pravil někdo za jeho zády. Máš nový kabát. Půjdeme do divadla, objal Hans Bernarda. Šándor se k němu přitiskl z druhé strany. Do divadla, úžasl Bernard, takhle dopoledne? Ale to bylo až třetí den. Dorazili večer. Aranka kamsi zmizela, nechtěla mu o tom nic prozradit, řekla pouze, že má kam jít. Dohodli se jen, že se sejdou před věznicí za dva dny, jelikož Keter prohlásil, že toho cikána pustí hned, jakmile prohlédne listiny, pokud je tedy ještě živ. Prohlížení listin mu prý nemůže trvat déle než dva dny. Měl pocit, jako kdyby se na něj Aranka hněvala, ale zakázal si ten pocit zkoumat. Na zámku se ráno v kuchyni, kam přišel na snídani, dověděl, že baron je těžce nemocen. Vypravil se k němu, ale nebyla to příliš radostná návštěva. Starý Selméči ležel v posteli, na boku, s pootevřenými ústy a mělce a slabě dýchal. Nemůže nic jíst, řekla služka, která Bernarda k baronovi přivedla. Nic v sobě neudrží, sní dvě sousta a hned je vyzvrací. Bernard se díval na propadlé tváře a ostře se rýsující nos. Pane barone, řekl a dotkl se baronovi ruky, to jsem já, guvernant Bernard, poznáváte mě? Selméči pootevřel pomalu oči, ale zdály se nevidoucí jako bulvy leklé ryby. Nejprve se pokusil usmát a pak promluvit, ale Bernard se musel sklonit až k jeho ústům, aby jeho slova vůbec zaslechl. Dežo, rozpoznal v tom slabém šepotu. Dežo, merci. Stiskl tenkou a křehkou ruku, skoro se bál, aby ji nezmáčkl příliš, ale starý muž už na nic nereagoval. Jeho ruka působila v Bernardově dlani jako holý, dodýchávající ptáček. Nemůže ani pít, dodala služka. Chudáček mele z posledního. Ve všech salonech, obou jídelnách i knihovně s kuličníkem byl nábytek zakryt kdysi bílými hadry. V knihovně někdo rozbil jedno okno. Možná si nějaké děti hrály v zahradě a hodili do okna kámen. A dírou potom vnikali do místnosti ptáci, na stole a na otevřené knize o fauně a flóře Uherska, kterou tam Johan nebo Adam nechali, našel Bernard jejich trus. Utřel knihu a vrátil ji do regálu. Chvilku hrál kuličník sám se sebou, ale nedokázal se soustředit, nechal toho a šel do zahrady. Obešel ji třikrát. Pozoroval zahradníka hrabajícího pod stromy spadané listí. Nelíbilo se mu to. Takže se vrátil do knihovny, vyhledal tam určitou knihu a zamířil s ní do baronova pokoje. Baron spal, ale Bernard měl dojem, že pootevřel jedno oko. Po
posadil se vedle postele do křesla a začal baronovi nahlas číst z Voltaireova Kandida. Modlit se nemohl, tak tedy aspoň tohle. Měl pocit, že se to k Selmečimu lépe hodí. Asi hodinu chodil po městě, bloumal špinavými vedlejšími uličkami bez cíle, dokud si neuvědomil, že vlastně hledá Aranku. Málem se touhou rozplakal a pak ho najednou prudce rozbolel žaludek. Položil si ruku na břicho a několik sekund zhluboka dýchal. Rozhodl se tu hnusnou náladu přepít a zamířil ke kostelu svaté Anny, kde, jak věděl, byl téměř nepřetržitě otevřený výčep. Tak ho objevili Hans a Šándor několik kroků před vchodem do nálevny a odvedli ho sebou, jak říkali, do divadla. Bernard nevěřil ničemu, ani svým očím. Na jinak úplně prázdném starém náměstí, kde pobíhali potulní psy a kde jen jedna baba zametala před vraty špínu, probíhaly přípravy k další popravě. Všechno to ve své všednosti však působilo až zpomaleně a nudně. O ten chlad a rutinu byl celý ten akt odpornější. Na pódiu se chystal Kat Baráň se svými pomocníky, mezi nimiž větší pílí vynikal jakýsi vytáhlý chlapec s dětským výrazem v protivně natěšeném obličeji. Dokonce si hvízdal. Měli nové světlé provazy. Z ulice od chrámu přiváděli vojáci několik sklíčených cikánů v železech. Jeden plakal, ostatní šli se sklopenými hlavami. Hans nebo Šándor položil Bernardovi ruku na rameno a ukázal na schody kolem kašny, kde už seděli nějací výrostci a dloubali se v nosech. Posaď se, signore Bernardo, za chvilku začnou, řekl Šándor nebo Hans. Můžeme se sázet, se kterým začnou. Když Bernard zabušil na dveře soudu, otevřel mu po chvíli soudní sluha, na kterého si nepamatoval. Sluha si však pamatoval jeho, ale to vyšlo najevo až později. Bernard chtěl mluvit s komisařem Keterem nebo soudcem Kertesem, ale jediný, kdo se podle sluhy v budově nacházel, byl jakýsi velmi starý soudní písař, který se představil jako Himmler. Chladně Bernardovi sdělil, že soudce i komisař odjeli k panu Pustajovi na večeři. Pracovali předtím do noci a znovu od rána do oběda a vrátí se až zítra. Co se týče rozsudku, řekl rozčílenému Bernardovi, že tyto byly jednou soudem vyneseny a tak jsou právoplatné. Bernard se rozčílil, ale starý písař, který, jak my už víme, nemohl být hned tak něčím překvapen ani dojat, mu prostě jenom zabouchl dveře před nosem. Jako kdyby se historie opakovala. Sluha si zatím za Bernardovými zády přivedl pomocníka, společně Bernarda popadli, skroutili mu ruce, vyvedli ho na schodiště, schodili ho do bláta a zrovna tak, jako kdysi, za ním výsměšně volali: Iš ten velená čágošůr! Bernard chvíli vstekle seděl v blátě, má je chuť plakat vsteky jako malý chlapeček, kterého starší a hloupější kluci zbyli na pískovišti. Ale vzpamatoval se, když zaslechl kostelní zvony. Spocený a špinavý doběhl k věznici na poslední chvíli. Prostranství před budovou bylo téměř prázdné, když se dveře v bráně otevřely. Andráš měl ovázanou hlavu, byl neholený, kulhal a opíral se o hůl. Dozorce, který cikána propouštěl, ho přátelsky poplácal po zádech. Máš zatracený štěstí, cigáne, pronesl. Mně se ve vašich lázních líbilo, odpověděl Andráš. Za hůl děkuju. Dozorce jen mávl rukou a zavřel bránu. Andráš zůstal stát, přejel prostranství pohledem, kývl nepatrně hlavou, když uviděl Bernarda, ale rozhlížel se dál. Pak se konečně v uličce objevila spěchající Aranka, vykřikla a rozeběhla se k němu. Andráš ji nejprve objal jedinou volnou rukou, pak ji však od sebe odstavil a prohlédl si ji, její městské šaty, zářící oči, lesknoucí se náušnice.
Andráši, řekl přicházející Bernard. Co to máš na sobě? Zavrtěl pobaveně cikán hlavou. Bernarda si nevšímal, slova platila Arance a jejím hadříkům. Aranka zvážněla. Dívala se však Andrášovi pevně do očí. Andráš se lehonce usmál a podíval se po Bernardovi. Chtěl bych ti vysvětlit, začal Bernard. Andráš kývl, utišil Bernarda jediným gestem ruky, pak vrazil Arance facku z každé strany a ta držela jako ovečka, jen sklopila oči. Na češí Andráš sundal náušnice a pozorně si je prohlédl. Nejsou špatné, řekl pak. Vrať mu je. Aranka poslušně položila Bernardovi náušnice do dlaně. Bernard viděl, že v její tváři se zračí zvláštní kombinace utrpení, lítosti a slz štěstí. Uvědomil si, že ho snad nikdy nic nebolelo víc než její divný, blažený úsměv a zase si musel položit ruku na žaludek, aby se mu neobrátil a nezaškrtil, jako se to děje někdy velkým psům. Sůl mu vstoupila do očí. Nezlob se, gádžinko, zašeptala Aranka a vrátila se k Andrášovi. Andráš se o ní opřel a objal jí kolem ramen. Podepři mě, zničili mi nohu kurvy, pojedeme do Polska. Tam se s koňmi kšeftuje lépe, slyšel jsem, řekl. Tobě děkuju, pane. To platilo Bernardovi. Bernard za nimi nešel, ale představil si jejich odjezd asi takto. Starý cikán přivede toho bílého osedlaného koně někde k vyhaslému ohništi, Andráš se na něj nechá vysadit, pak si k sobě přitáhne Aranku, usadí na koni za sebou, pobídne Šimla a odjíždějí spolu. Odjíždějí sice cvalem, ale zároveň mizí jen docela pomalu, až se ztratí na horizontu jako malá tečka v zapadajícím slunci. Avšak, jak Bernard věděl i ve svém smutku, jestliže jeli do Polska, zapadalo slunce po jejich levici, takže nemohli zmizet v jeho paprscích. Bernard přestal myslet na svou knihu na pokračování. Jeho myšlenky byly najednou přesné a jasné jako hrany broušeného křišťálu. Věděl, že Aranku miloval a že o ní přišel. Že s ním měl jet do Ameriky nebo třeba do pekla. Jenže mraky nad jeho hlavou utíkaly jako čas.

0: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
1: Dobrý večer, pane Vesej.
0: Mám spoustu dotazů. Dvě takové konkrétní věci a zajímá mě velmi váš názor. Někde v médiích jsem se dočetl, že německá jakási pobočka KFC, víte, co to je? To je takové to kuře
1: to fast. To není jméno, ano.
0: Tak měli nějakou akci, kdy říkali, že v rámci křišťálové noci si můžete dát takové a makové kuře. Zaregistroval jste toto?
1: Ne, nevím se. Já tam nechodím.
0: No, ale tam to byl takový celonárodní skandálek z toho. Aha. A já si říkám, jestli je toto v Německu možné.
1: Mysleli no, tu křišťálovou noc?
0: Výročí křišťálové noci. Aha. KFC. Křišťálová noc. Řetězec, tady už to máme. Podívejte se. Řetězec KFC šokoval německé zákazníky, v reklamě použil narážku na křišťálovou noc.
1: Aha, jasně.
0: Víte, to oni zapomněli, nebo...
1: Ne, ona reklama dneska právě proto, že vlastně to je taky příznačné. Finanční kapitalismus je v krizi, ve velmi hluboké krizi, která se projevuje zejména tím, že produkuje zboží do nasycených trhů. Prostě my máme ve skutečnosti, to jsou ty západní společnosti, včetně naší, nasycené. Ty trhy jsou nasycené, jde jenom o otázku přerozdělování. Ty ekonomické rozměry zatím nechme stranou. A do toho těch nasycených trhů se snaží podnikatelé vtlačit zboží, které vlastně nikdo nechce, už nepotřebuje. A proto používají i takovouhle nevkusnou, naprosto nevkusnou reklamu. Ona vyvolá pozornost. A ta vyvolaná pozornost může vést ke zvýšení obratu.
0: Já mířím trošku někam jinam. Ano. Ještě, pane doktore, k tomu, jestli už toto není zapomenuté téma. Že prostě, když si někdo bude dělat reklamu Křišťálová noc, anebo to bude příště křupavé kuře s Hitlerem, takže už se to nikoho nedotýká, ale nedej bože, jak byste tam dal něco o LGBT anebo nebinárních lidech, protože to se dneska nosí.
1: No, asi to tak je. My víme i tady, že vlastně naše mladá generace vlastně neví nic o 68. O invazi Sovětského svazu tady, neví, kdo tam všechno bojoval, jak se to všechno odehrálo. Prostě tady je deficit vědění, já jim to nevyčítám, možná bych to vyčítal škole, ale ani to ne. Prostě uběhl určitý čas a lidé ztratili tu citlivost pro to, co se tenkrát odehrálo. Tohle to mě ani tak nerozčiluje, nebo nepovažuji to za něco prazvláštního. To je běh doby. My si to pamatujeme, já si to velmi dobře pamatuju, vím, jak se věci odehrávaly a je moje povolání, abych měl to historické vědomí, ale nemůžu očekávat, že to průměrný člověk má také.
0: Další věc, a já se na to v poslední době tady na streamech XTV ptám skoro každého, protože mám pocit, že už dlouho u nás nikdo tak nepřestřelil, jako ministr Rakušan s tím Putinem v obalu na mrtvoli vedle české vlajky, notabene na český státní svátek. Co si o tom má myslet, pane Robejšku?
1: No a já bych to pojmenoval jako vůdů politika. Víme, že ty vůdů kněží se snaží právě s tajemnými kouzly, ale fakticky bych řekl, na pozadí vlastní bezmoci přičarovat něco, k čemu nejsou schopni objektivní silou. To znamená, pak vyrobí panenku, která má obličej nepřítel a píchají do ní špendlíky. To můžou vůdů kněži, to můžou dělat, a když jim na to někdo chce platit, to v pořádku. Mně to přijde trošku podivné, ale zase zároveň velmi pochopitelné, politice, protože dnešní politika je v větší části jenom symbolika. Dnešní politika se odehrává ve slovech, po kterých nenásledují skutečné činy, v gestech, vlajka sem, vlajka tam, deklaracích, jak se tak říká, silných signálech a takových těch, co jsme třeba zažili nedávno na Pražském hradě, takové to setkání všech a vytváření dojmu, že se všecko změnilo, nic se nezměnilo. To znamená, my máme politickou třídu, která je z velké části bezmocná, zejména pokud jde o malé státy, bezmocná v tom mezinárodním rozměru, ale sugeruje něco víc, než je tím, že používá tuhletu mocnou symboliku a pak to skončí právě tím, že se o tom dá hovořit jako o vůdů politice, v obrazech a symbolech něčeho, co fakticky dokázat nemůžu, ale vytvářím dojem, že jsem silnější, než jsem.
0: Ještě než se podíváme na dotazy našich diváků, v pátek jsem sledoval na YouTube, pane doktore, vysílání, tuším, že to pořádala ta strana Svobodní o budoucnosti české pravice, promlouvalo tam několik lidí, bylo to několik hodin, šlo mi to docela zajímavé a já si říkám, jestli ještě vůbec je u nás pravice, levice a teď ty stávající strany, které třeba bychom mohli změřit jejich účastí v poslanecké sněmovně, která z nich je vůbec nějaká. Jestli je aspoň středová, nebo aspoň trošku levicová, aspoň trošku pravicová. A navíc mám pocit, že se nám někdo snaží navlít takovou jako zvláštní ponožku někam a říká vlastně, my jsme pravicová vláda a já v Čechách nic levicovějšího nepamatuji. Můžete to trošku vysvětlit, jaká je pravda?
1: Už strašně dlouho nehrají politické ideologie pravolevé vůbec žádnou roli. To,
0: čemu říkáte strašně dlouho?
1: No strašně dlouho je minimálně od voleb 16-17, prostě v těchto těch, ale už dávno předtím v těch západních společnostech, kde se to dalo, jak řekl bych, podrobněji sledovat a nebylo to tak zkreslené, protože naše demokratická historie posledních je poměrně krátká, to znamená, tam ty jevy jsou, nejsou úplně tak vyhraněné, ale v těch západních společnostech už dlouhá léta, můžeme se, a to jsou jistě dvě dekády, můžete sledovat naprosté odcizení toho levé, pravé, dotažení něčeho, co by opravdu deklaroval sociální demokracii jako levicovou sociálně demokratickou stranu, nebo naopak tu konzervativní, dejme tomu Německu CDU, CSU, nebo ve Francii. To znamená, tohleto dělení, ono to trošku svádí k dlouhým přednáškám, a to nechci dělat, ale jenom jednu větu chci říct. Tohleto dělení levice je pro rovnost, pravice je pro svobodu, to už dávno ztratilo svůj obsah. To je něco, možná i z části proto, že svého času, než začala ta poslední přiostřená krize finančního kapitalismu, i oprávněně, protože problém rovnosti a svobody byl, dejme tomu, v roce 2000-2005 v západních společnostech víceméně vyřešen. To nebylo, tam už šlo prostě o niance. A když se dneska podíváme na to, jak třeba to ten požadavek rovnosti vyústil do LGBT, tak je to projev právě hledání něčeho, co by se dalo pojmenovat jako rovnost a tím by se dala získat pozornost a sympatie lidí. To znamená, tahleta ideologická slova ztratila v konzumní společnosti už dávno význam a teď právě v tom váku, ve kterém se nacházíme, se ptáme potom, jak by vlastně měla vypadat správná politika. Ale ta odpověď, ať kolegové od svobodných prominou, ta nemůže být pravá, levá. Tak to nejde.
0: Takže je úplně zbytečné, vzhledem k tomu, co říkáte, klást otázku, kdo je u nás pravicový a kdo je levicový.
1: To určitě je.
0: No je, ale já se aspoň zeptám, jestli alespoň ta ODSka lze, jako jestli můžeme považovat ještě aspoň částečně za pravicovou stranu.
1: No nemůžeme. Ono nejde si vybrat jednoho člena strany, který hovoří, dejme tomu, s nějakým náznakem z dozvuky pravicovosti a říct si, a no, přece tam jsou nějaké hlasy, my se musíme dívat na celkovou politiku a ta celková politika není ani tady, ani jinde, není pravicová nebo levicová. To je lavírování, to je bruslení mezi problémy a výzvami. Problémy ve smyslu musíme jednat a výzvami tohle by se mělo asi udělat. A to všechno pod vlivem zejména silných ekonomických hráčů, kteří tou politikou tahají. Oni jsou ti, kteří určují směr.
0: Pane doktore, je důležité, kdo bude příštím českým prezidentem?
1: Není.
0: Není.
1: Není.
0: Je to úplně.
1: Je to důležité v tu chvíli a bylo by to důležité, kdyby tam byl nějaký kandidát, kterého bych třeba i já mohl volit. Tím nechci říct, že to je kvůli mně, spíše o to, že tam by tam, že i někteří lidé z těch, kteří se na nás dívají, by si řekli ano, mezi těmi bych si vybral tohle toho. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo důležité, ale jenom v tom okamžiku volby, jako potvrzení něčeho, jako ano, dosáhl toho, máme prezidenta, o kterém můžeme říct, za ním stojíme, ale fakticky i v souvislosti s tím, co jsem před chvilkou rozvedl o reprezentativní demokracii, je náš notabene, jenom spíše ceremoniální prezident, v tom každodenním mocenském koncertu zanedbatelná veličina. To je zanedbatelná veličina. On nemůže vlastně nic a teďko ještě méně než předtím, protože ti velcí hybatelé, kteří jeho a vlády ovlivňují, ti se neptají potom, co by si přál český prezident jménem X nebo jménem Y.
0: Očekáváte tu prezidentskou kampaň ostrou?
1: Asi ano, ale zase řekl bych, je to takové trošku maňáskové divadlo.
0: Že tam... Z toho, co teď víme, vybral byste si jednoho kandidáta?
1: Ne.
0: Nevybral?
1: Ne.
0: Já bohužel taky ne.
1: Já jsem celou dobu vlastně v posledních letech volil menší zlo a teď už nejde ani to, pokud jde o tu volbu prezidenta. Tam prostě je to... Teďko nemyslím ty, kteří tam jdou z mě nepochopitelného důvodu, aby se zviditelnili, kteří prostě nemají vůbec žádnou šanci, myslím, že jich je 21. Teď mluvím o těch, kteří jakous takovou šanci mají, tak tam prostě není, co bych si vybral.
0: Mrkneme na dotazy našich diváků. Tak zaprvé děkujeme panu Heclovi za donate. Josefe, děkujeme. Tak... Já tady, pane doktore Rubinšku, takhle zalistuju. Milada píše, zdravím Xavera a skvělého pana Rubinška, Milada.
2: Děkuji.
0: Víte, abyste si... Tak, dobrý večer vám, pane Xaver, i hostovi. Díky za super stream s Tomášem Lukavcem. Tam jsem byl teď u pana Lukavce, co by host, vy jste tam byl taky.
1: Já teď, no, koncem listopadu přijdou dva díly se mnou.
0: Dva díly dokonce?
1: Dva díly, no, já když mluvím tak dlouho.
0: Andrea Purpura nám posílá 1000 korun, jo, ta to bere za dobrý konec. Zdravím tentokrát z Otrokovice. Po amerických volbách jsem na pár dnů v České republice a pokud můžu mluvit za sebe jako voliče ve státu Illinois, tak tam se můžete na hlavu stavět a nic nezměníte. Mocenská elita je předem jasná.
1: Rozumíme si, Purpuro.
0: No, vy jste to tak...
1: Andrea.
0: Co to je?
1: Illinois.
0: Výsledky v Illinois máme, pane doktore.
1: Se, ano.
0: Teď tady píše Felix, v naší západné civilizaci, to je slovenský, mám to překládat?
1: Mně ne, ale jsou lidi, kterým se to překládat musel.
0: Prevzala moc forma vlády, kterou definujeme jako ochlokraciu. Jestli to čtu dobře? Vidíte to slovo?
1: Ochlokracie, ano.
0: Co se pan doktor snažil v úvodě pojmenovat? Jo, tak ten
1: no, Ferenc vám oligarchie, dává. Tedy, ale dobře, no, to.
0: Jo, ale dává vám za pravdu. A teď Jan Vendelin Hála posílá 10 liber a píše ústava. U ústavu stála, ty, co kolem chodili, na malík si dala. Ústavička maličká je, nevyspělá zcela k tomu, komu pochuť je, toho čeká celá, a ještě to pokračuje, ústavička zubatá je, na pána si hraje, za rohem se v cukuletu tajuplně kaje, pane doktore, a je jedno, z jakého je kraje, můžu za tento odpor jít do vězení? To asi ne.
1: Já myslím, že to je příliš symbolické na to, aby tomu cenzoři rozuměli.
0: Tak a teďka tady píšeš, že Vendelin jednou, ústava je rovnováha, je to plynulý děj, co plyne v čase a není narušován žádným negativním vlivem. K čemu nám tedy je, když ona v sobě určuje rovnováhu a dnes ji nedokážeme použít jako etalon bytí?
1: Já bych neříkal my, já bych, pane Vendelin, neříkal my, spíš bych říkal oni, jako jestliže jde o to, kdo porušuje ústavu, tak to není normální člověk, tak to jsou lidé, kteří mají možnost z nějakých důvodů, ať už věrohodných nebo méně věrohodných, prostě čas od času vypnout. A děje se to tak všude, ne jenom tady. A pak potom po několika letech a několika soudech se ukáže, že to bylo nesprávné, že to bylo protiústavní, ale koho to potom už zajímá.

0: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
1: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
0: ale
1: mi...
0: Ale obsah by zůstal zachovat?
1: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
0: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
1: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo. Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedna, z jakýma. A. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialová.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste typoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ-ek už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZ-ky dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZ-ky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno, prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.

to je. Muskej je muskej, šak to přežije. Muskej je muskej, nic ještě užije. Je. Yeah. Pověz mi, starče.

0: Na vládce až blízknou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlem i budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda, a pak už každá.
1: Podtrženo, sečteno, a dnes pan Miroslav Korecký, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Okurková sezóna je nebo není, pane Korecký?
2: Tak celkem jo, tak jak tam ta vláda odjede na dovolenou a sněmovna je už nějakou dobu na dovolený, tak to vždycky vypukne. No. Samozřejmě dějou se věci, tady odvádějí lidi z radnic v klepetech, ale to je takový letní folklor. No.
1: Tak tím asi začneme. Soud poslal do vazby primátora Chomutova kvůli kauze ovlivňování zakázek. No, co na to říkáte?
2: No, to jako, když jsem si četl, co to vlastně, kdo to byl všechno, kdo tam tvořil tu místní nějakou chobotnici, tak úplně typický případ 50 tisícového města. No, primátor, šéf městské policie, šéfové nějakých firem velkých stavebních, šéf správy a údržby silnic, ředitelka zooparku, která využívala nějaké taky ty zakázky na nějaké stavby tam. Takže typický obrázek prostě menšího českého města, kde prostě ruka ruku myje a každý se zná, celostátní média tam nedohlédnou do takového města a je tam takové Eldorado prostě. No.
1: Ministru Blažkovi se prý nelíbí, že Česká televize odvysílala záběry ze zatýkání. Co si o tom myslíte? Kde se tam tak rychle vzala Česká televize?
2: No tak to je starý problém. No. Ministr Blažek to jako chválím, že na tohle to upozorňuje dlouhodobě, že prostě to jsou praktiky, které asi jsou nějaké vazby mezi policií a médií, kdy policie asi dává nějaké avízo, nebo nevím, jestli by novináři byli schopni odposlouchávat někde policejní nějaké vysílačky a vědět, kam jedou a k čemu jedou. Ale samozřejmě ta policie, jakkoliv tady bych měl zastávat tady práci médií, tak jako úplně, že by média měla být na místě činu dřív, nebo v místě činu třeba i na místě toho, kde si policie jede pro primátora města, aby tam novináři byli dříve sezváni, než tam přijede policie, tak to je trošku nedůstojné.
1: V okamžiku, kdy se začínají objevovat podobné články a podobné zprávy, je to neklamná známka toho, že se blíží volby? Co myslíte?
2: Těžko říct, jako oni říkají, že sledovali ty dotyčné dva roky, že odposlouchávali telefony, sledovali je v autech a podobně. Jestli ten skutečný zátah jakoby byl proveden nyní, jestli by tam byla nějaká linka. Já nejsem zase úplně super podezřívavý člověk, jestli ta policie usoudila v tuhle chvíli, že má skutečně nabito, tak prostě si pro ně přišla. No. Hnutí STAN to zažilo s dozimetrem před 2 či 3 lety. Teď to zažívá některé a už několikátý případ po sobě ANO, což asi ho musí vést k zamyšlení, jestli jako dělá všechno správně, jestli dostatečně se věnuje svému komunálu a sleduje, co se na něm děje, protože zejména hnutí, které jakoby nastoupilo do politiky jako protikorupční a vyčistíme tady Augeášův chlév a podobně, tak si na tyhle ty věci musí dávat dvojnásob pozor.
1: No ale někde jsem četl, že druhý člověk hned po tom primátorovi je zas pro změnu z ODS.
2: Tak ono to tak dost často bývá. Viděli jsme pana Švachulu, který byl tak typický příklad takového toho rozkrádání na komunální úrovni a to byl bývalý politik ODS, který pak jako zase viděl jiného koně, přeskočil do hnutí ANO a tam, já nevím, jestli páchal ty svoje skutky kontinuálně jak v té straně, tak v té, ale byl chycen jako politik ANO, takže byl všude medializován jako politik ANO, ale myslím, že tam ta politická knížka stranická se nehraje tak velkou roli, to jsou prostě zloději, kteří si přijdou do politiky vydělat, rozkrást něco, získat nějakou moc a je to často obvyklý příběh, ten pan Hrabáč byl bývalý vedoucí ze supermarketu, který najednou prostě v roce 2013 vlastně ANO poprvé v celostátních volbách výrazně bodovalo, 2014 on do toho vlaku naskočil, rok na to se stal náměstkem primátora s nulovou politickou zkušeností, o další 2 roky později už byl primátorem, pak zase radním pro dopravu na kraji a tak dále. Ty lidi nemají žádnou politickou minulost, ta strana o nich nic neví, vlastně co může vědět o prodavači vedoucím ze supermarketu a ti lidi prostě si tam jdou na krásno.
1: Tak, Toto je Vladimír Mečiar, který byl hostem XTV. Rozhovor, který poměrně s velkým úspěchem, teda co se týká sledovanosti, XTV uveřejnila a mimo jiné tam říká, Ukrajina válku prohrála. Současné změny jsou riziko a vyvolávají strach. Většina médií je nebezpečná. LGBT proud může zničit civilizaci. Tak jdeme jednu po druhém.
2: Je to jedno černé nějaké prohlášení za druhým, no, ale tak Mečiar byl vždycky originál, jakkoliv tedy někdy to bylo originál až jako na pokraji nějakého skoro kriminálního působení, ale tak říká věci, které si dost lidí myslí, možná, nebo alespoň z části myslí, ale třeba se bojí nebo nechtějí označit tak natvrdo, vys třeba LGBT, vys válka na Ukrajině a podobně. No. Tak on si to může dovolit, on je politický penzista, tak už může mluvit natvrdo. Mm-hmm.
1: No a ta podstata těch slov, Ukrajina válku prohrála, může na tom něco být?
2: Tak už z toho, jak časté jsou teď jako slyšet zmínky z ukrajinského tábora o ochotě případné jednat o nějakém příměří s Ruskem, jako svědčí o tom, že Ukrajina už se začíná být vědoma toho, že ta situace není růžová, že růžovější asi nebude, že území, která ztratila už sotva, kdy získá zpátky Krym určitě, nějaké ty sporné oblasti Donbas a tohle, to asi taky. A teď jde jenom o to vyjednat nějaký smysluplný, nějaký kompromis, aby ten zábor toho území nebyl nějak drastický, ale jako zase je to věc Ukrajiny, Západ se od toho dává ruce pryč, že i do toho Ukrajině nechce do toho mluvit, Amerika vůbec se toho nechce vůbec nějak účastnit, jakkoliv by ona měla samozřejmě tlačit trochu obě ty bojující strany k nějakému příměří a trošku jakoby vytvářet ten koridor, kudy by se to jednání asi mělo ubírat.
1: Vladimír Mečiar považuje většinu médií za nebezpečnou. Co si o to myslíte?
2: Tak kromě Mladé fronty dnes určitě to tak je, že samozřejmě, ale...
1: No ne, tak...
2: Mně se špatně mluví proti médiím, jakkoliv sám nejsem jako velký bijec za to, že média jsou posvátná a nedotknutelná a úžasná a pravdivá, protože sám ty média konzumuju, čtu, vidím televize, rádia, často se nestačím divit, ale tak naštěstí jsme pořád jako pluralitní země, kde ta média jsou různá, člověk si může vybrat, vys vaše televize, vys jiné televize, vys jiné noviny a podobně, tak.
1: No ale ono se říkávalo ještě před pár lety, že ty velké firmy mají svá média jako atomový kufřík. Vzpomínáte si, že byla taková formulace? Je to tak, že ty atomové kufříky v uvozovkách fungují ještě?
2: Tak říkávalo se to v době, kdy miliardáři skupovali tady třeba tištěná média, aby měli jakoby nějaké zastání, někde si mohli prezentovat nějaké své názory nebo minimálně se bránit nějakým útokům nebo minimálně nějaké médium, řekněme, trošku umrtvit, aby proti němu nešlo a podobně. Vím, o čem je řeč, protože Mladá fronta s tím bývala často spojována, nebo vůbec Mafra. Jako já za sebe nemám ten pocit z toho, že by tam byl nějaký takovýhle problém, ale jako minimálně ten dojem to vždycky samozřejmě budit může. No. Pokud ten člověk má zejména politické ambice a politické působení, tak to asi úplně nejšťastnější není. No.
1: Bývalý předseda slovenské vlády ještě říkal, LGBT proud může zničit civilizaci. Tak jsem si říkal, není to přehnané, ale když si na druhou stranu uvědomím, jakému tlaku jsou vystaveni lidé nebo ta veřejnost a jakou reklamu toto má, tak si říkám, nějaký důvod to mít bude. Co o tom soudíte?
2: No, já úplně nevím, co pan Mečiar myslí zničením civilizace, ale minimálně, že ta civilizace tady nějak se může uhnout nějakým úplně podivným směrem, to vidíme skoro jako denně, jako tady poslední debata tady nad olympijským zápolením boxerek, které některé nevypadají vůbec jako boxerky a některé ano. A jestli je to teda, že muž tluče ženu, když ten v uvozovkách muž skutečně narodil jako žena, ale pouze má nějaké ty XY chromozomy a jakým způsobem to odlišit, koho ještě pustit, k jakému zápolení, ale to není samozřejmě jenom věc sportu, to tady do všech možných oblastí. No. Mm-hmm. Jako, že ten kurz se nějakým způsobem utrhl a takové to určování si pohlaví a přeoperovávání ještě nezletilých, který si rozhodnou, že nejsou holčička, ale jsou chlapeček nebo podobně, a protože mají ještě v hlavě zmatek a nevědí vlastně, kterým směrem míří, tak to je tak strašně nebezpečná věc, že nevím, jestli je to zničení civilizace, ale minimálně je to teda hodně napováženo.
1: Mě by upřímně zajímalo, jak často se nad tím zamýšlíte vy, rodičové, nad tímto problémem?
2: Samozřejmě člověk, já jsem člověk poměrně tolerantní, takže jako vždycky jsem svým dětem říkal, mám 4 syny, tak jsem vždycky říkal, alespoň od jednoho z vás chci vnoučátko, ostatní můžete být gejové klidně, ale od jednoho prostě trvám na tom, že chci vnouče.
1: No takhle, tak jestli to je takhle jednoduchý.
2: Ale tak samozřejmě, že člověk si spíš představuje to, je-li člověk jako já třeba prostě klasicky heterosexuál, tak si představuje svoje děti v nějaké linii, stejné, jakou zažil on, ale zase samozřejmě mám spoustu známých, kteří šli úplně jinou cestou a jsou šťastní, možná šťastnější než někteří z nás, zase jako heterosexuálové. Takže určitě bych jako s tím neměl problém, ale takový to pokračování té linie, jako přece jenom 4:1, nebo jako v těch 4 bych tam jako na tom docela si zakládal.
1: Dobře. Tak pomáhejte planetě, snězte boháče. Messiho vilu na Ibize při protestu polili barvou ekologičtí aktivisté. Tak tomu já říkám ekologická ovada. Už dlouho. Prosím vás, kam to povede?
2: No, jako jsme se bavili o LGBT a tohle je jenom jiný jakoby projev možná podobných nějakých tendencí, jenom jako jinak hozený. Mě to hrozně mrzí, že to zrovna je prostě Lionel Messi, který je prostě symbolem takového toho člověka, který se propracoval vlastní pílí
1: ke všemu,
2: fotbalista, no, ale není to takový taková ta nějaká nabušená hvězdička, která je obklopená zlatokopkami a jezdí v nějakých superfárech. Je to člověk, který skutečně jako má ukázkovou rodinku, celý život s jednou ženou, 3 děti a tak dále. A je takový ten
1: teda
2: člověk, který ani vůbec jako se nevnucuje do médií, není to takový ten hezounek, který si vytváří na hlavě, kde jaký jako kreace z vlasů a podobně. Takový ten právě u tohle toho člověka mě to vadí o to víc, protože ten se skutečně toho domohl s vlastní pílí. Můžeme samozřejmě se bavit o tom, jestli člověk, který celý život kope do meruny nebo jiný, který píchá hokejkou do kusu gumy, jako má mít tolik peněz, že si kupuje 250 milionové domy někde na Floridě, a zatímco univerzitní nějaký pedagog chodí do Lidlu vykládat zboží, aby si udržel nějaký životní standard, ale tak prostě svět současný funguje a chce-li ho někdo revolučně změnit, tak to už je fakt jedině cesta nějaké nové revoluce. Pro mě to z toho vyznívá, že nějaké jako komunistické revoluce, že nějaké redistribuce vlastnictví a sebrat bohatý majetek a dát ho těm chudým, to už tady jako bylo.
1: Pane Korecký, a co předpokládáte, že je zatím? Ti lidé, co tam jdou toto udělat tu škodu, tak co oni vlastně očekávají? Jaký výsledek?
2: Ono tam nějaký jako reálný, úplně to není postaveno úplně na vodě, že tam jako reálný fakt je, že ten svět se to ubírá směrem, kdy ta nejbohatší vrstva skutečně radikálně a rychle bohatne stále víc a víc, a ta chudá upadá stále víc a víc, takže ty nůžky se hodně rozevírají, a tohle to je takový jako hodně divoký pokus nějakým způsobem tohletu v uvozovkách nespravedlnost, ale oni samozřejmě se ve většině případů asi domohli svého bohatství jako nějakou legální cestou, takže prostě chtí to řešit tak, že snězte boháče, což je asi míněno, prostě seberte jim majetek a vyženíte je někam, jako, nebo je zavřete, nebo já nevím co, tak to je pro mě to komunismus, ať už se označují zeleně nebo jinými barvami, ale tady vidím, že to pomalovali červeně, takže to je správná barva asi k jejich přesvědčení, ale to jsou různé, vidíme to, že to je spousta u nás, ta poslední generace či degenerace a Fridays for Future, já nevím, x dalších, zastavte ropu nebo něco, nějaké ty různá uskupení, která prostě někdo si lehá na silnici, někdo polévá obrazy rajčatovou omáčkou Van Goghovy slunečnice a podobně, a někdo prostě chodí a polévá někomu vilu, protože je hamižně bohatý. No.
1: Mě to přijde odporný.
2: No, je to hrůza, terorismus prostě, a je v tom nějaký ten vzdor, většinou se to týká vždycky nějakých hodně mladých lidí, tak je to takový ten vzdor té mladé generace, jak my jsme, naše generace někde dělala revoluci tady proti komunismu, tak jako oni si taky chtějí udělat svoji revoluci, a pro ně je ten zase ten nepřítel, ten namižný kapitalista, který prostě má strašně peněz, zatímco oni jich mají málo, a on ještě má tu obrovskou uhlíkovou stopu, protože má ten doma ten tryskáč a oni ho nemají. No, ale tak on si na ně vydělal, ale on si platí ten benzín nebo nějaké místní povolenky či co, já nevím co všechno, tak on si to zaplatí, že jako udělá samozřejmě, když má v garáži 10 Ferrari, tak jako tu uhlíkovou stopu má podstatně větší než někdo, kdo jezdí autobusem, ale tak prostě jako svět funguje. No.
1: Tak. Digitalizace je skandální, měly by padat hlavy. Může přispět k recesi. Prosím vás, titulek tady dvou pánů, jo, to je pan ekonom Křeček, to je pan Bednář. A vůbec ta digitalizace teď, to bychom mohli začít možná od té digitalizace stavebního řízení, protože to spousta lidí považuje za skandální. Je to na odstoupení?
2: No, za normální situace asi, jako viděli jsme, kdybychom si udělali nějakou tabulku, za co odstupovali jednotliví ministři, někdy za skandály, někdy za to, že byli prostě neschopní, někdy, že udělali nějakou tragickou chybu ve svém rezortu, ale tak tohle to je, určitě by to bylo na odstoupení. Prostě, že to byl velmi stěžejní projekt vlády, minister Bartoš s ním spojil vlastně celou svou existenci, byla to jeho vlajková loď skutečně Pirátů, zdigitalizujeme celou zemi, a nej jako viditelnější v tomto volebním období byl právě to stavební řízení, obrovský letitý problém českého stavebního práva, a to tak to mělo začít úplně novou cestou, se to mělo vydat, a teď najednou úplně kolaps na stavebních úřadech, stavby stojí, školy, které měly být od 1. září zkolaudované a měly fungovat, tak najednou nevědí, jestli budou moc otevřít a podobně. Takže obrovský zmatek, a minister Bartoš využívá starou taktiku Andreje Babiše, neodstoupím nikdy v životě, nebo jak to říkal pan Babiš.
1: A nikdy neodstoupím.
2: Nikdy neodstoupím. Pamatujte si to. Ale tak jako za současné situace z té vlády asi ho nikdo nevyhodí. Petr Fiala není typ, který by jako

0: STAN 9, SPD 8,5, Přísaha 5%, TOP 09 5%, KDU ČSL 4,5%, KSČM 4,5%, SOCDEM 2,5%, Zelení 2 a pro Jindřicha Rajchla 1,5%. To překvapení? To, co vidíte?
1: Tak celkem je to nějaký standardní průzkum, není tam nějaká dramatická výchylka proti nějakým jiným těm trendům, které tady byly. Vidíme tradičně našlapaný ten blok těch 5% stran, které některé jsou těsně nad, některé jsou těsně pod. Tam se vede ta největší bitva. Trošku to zkresluje fakt, že tam nejsou zakreslené ty koalice, jak taková ta koalice Spolu, která by samozřejmě vytáhla lidovce směrem do té volitelné oblasti spolu s ODS a TOP 09, ale ani nevím, jestli je ta přísaha počítána jako samotná přísaha bez motoristů, KSČM, bez
0: stačilo. No tak vzhledem stačilo. K tomu, že tady píšou Turkův úspěch, tak asi je to s motoristy, ne, bych řekl.
1: Nevím, no, jakože pokud se někoho zeptáte na KSČM, tak třeba se mu nemusí líbit, ale když mu řeknete stačilo, tak třeba si vzpomene na evropské volby a volil by je. Ale tak v každém případě bitva se odehraje tady vůbec o složení příštího parlamentu před třemi lety 2021 ve volbách, kde přišlo nějakých přes 5 milionů odevzdaných hlasů, tak 1 milion hlasů z toho propadl právě pro tyto strany jako KSČM, SOCDEM, Přísaha. Takže když z 5 milionů 1 milion propadne, je to obrovské hození toho vlastně faktického obrazu podpory české politice úplně někam jinam. Takže asi tady bude velká snaha, aby se tohle to nezopakovalo, jestli ty strany budou ještě nějak koalovat navzájem, někdo, jestli na té levici se povede něco propojit. Těžko říct, určitě bude kandidovat ODS, teda určitě, no nic není určitě, ale ODS s TOP 09 a s KDU ČSL, čili KDU ČSL nebude hrozit to, ani TOP 09 by asi nehrozilo, tedy to propadnutí hlasů, Přísaha vypadá, že je docela nastartovaná, že ten dojezd z těch evropských voleb jakoby drží pořád nad vodou, jakkoliv pan Šlachta i předtím měl, byl vlastně nejsilnější strana z těch propadlých, z těch minulých voleb, asi 4,7%, myslím, že měli, takže tam je ta podpora dlouhodobě stabilní, ta by tam asi, zejména pokud se jim povede kampaň, podobně jako před evropskými volbami, tak by tam mohli přeskočit.
0: No a co vás z tohoto, pane Korecký, nejvíc překvapuje?
1: Překvapuje mě, že pokud by to bylo spočítáno do koalic, tak si myslím, že by ten výsledek vláda versus opozice nebyl vůbec nějak dramaticky jako výrazný, ten rozdíl mezi těmi. I takhle tam vycházelo, myslím, 91 poslanců pro vládní koalici, a to by bylo bez lidovců, a těch 109 pro opozici, tedy v tomto případě pro ANO, SPD a Přísahu. Ale pokud by byly ty koalice, tak to ještě hodí trošku možná jinám a může ten rozdíl být zase o pár jednotlivých poslanců ve sněmovně, takže každý hlas může rozhodnout ty volby, kam se to překlopí.
0: Čím předpokládáte, že to je, že 1,5% pro pana Rajchla a jeho pro, čím to je, že se ten politický projekt nechytnul, což už je teda zjevné?
1: Je to tak, no, jako nevím, jestli jakoby ta razance retorika neoslovila tolik toho takzvaně pravicového, oni to moc často pravicoví voliči nejsou, spíše kritičtí, velmi kritičtí, často až radikální voliči. Vidíme, že i SPD přitvrzuje, snaží se těmi plakáty, o kterých se teď hodně diskutuje s krvavým chirurgem, s nožem, jakoby zalovit v téhleté právě skupině voličů, kteří chtějí velmi radikální opozici. Ale vede se tam samozřejmě velmi tvrdý boj mezi nimi, Přísahou, pro, ale i hnutím ANO, i stačilo, protože často on ten člověk, my si to vždycky házíme, ten je na levo, ten je na pravo, ale člověka prostě zaujme třeba Kateřina Konečná, že dobře mluví, ač ten člověk neměl nikdy s komunisty nic společného, tak si řekne, že prostě tuhle stranu budu volit.
0: Tak a toto je taková velmi zvláštní věc pro mě. Šéf brašnářství Tlustý a spol. Se dopustil nekalé praktiky, ne-li podvodu, hodnotí právníci. Znáte ten příběh?
1: Znám.
0: Oni uveřejnili na sociálních sítích, řeknu pro diváky, výzvu: rychle si něco kupujte, my krachujeme. A nakonec se z toho vyklubala marketingová akce a spousta lidí na sociálních sítích, co jsem aspoň viděl, já jim to má

0: za zlé a jak vidět, tak i právníci nakonec to budou hodnotit. Co si o tom myslíte?
1: No mně to přišlo celá ta kauza, nebo kauza, to je spíš takový ten příběh neuvěřitelně trapný. Prostě, kdyby to byl třeba ještě nějaký švec, který opravuje někde boty, nebo já nevím, opravář nějakých rychlovarných konvic, nebo někdo takový jako drobný nějaký řemeslník, ale firma, která se specializuje na velmi jako luxusní zboží a lukrativní zákazníky, kteří prostě mají na to, aby si kupovali boty v pětimístních částkách, nebo brašnu přes rameno v ceně ojetého auta, jako a takováhle firma prosí tímto způsobem trošku podvodným, nekalým, jako o to, aby se lidi kupovali. A evidentně se jim to povedlo, protože ty říkali, ty stovky lidí tam najednou málem zahltili celý firemní web, že si jako objednávali další a další věci, ale firma skutečně pak přiznala, že to nic takového se neděje, že jenom chtěla prostě raději jsme chtěli jako nalákat víc lidí, aby jsme měli víc zakázek. No, to je neuvěřitelné trapný. Myslím, ta firma se tím hodně poškodila svoje renomé.
0: Takže do budoucna se toto vyplatit nemůže?
1: No, myslím, že z té reakce, která minimálně tady, já nevím, těžko říct, jaká je ta ekonomická reakce, jestli jim se to nakonec vyplatí, tenhle ten tah, ale ta reakce v podobě právě toho poškození té značky té firmy na sítích, v médiích, všude, tak jako myslím, že ty ostatní od toho hodně rychle odradila.
0: Jsme na konci, pane Korecký. A já se těším na příště.
1: Budu se těšit.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pan Miroslav Korecký.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: To není jenom o tom, kdyby tam byla,
2: no,
1: tak je to v pořádku. Jenže tam je celý, jak ta paní se tam prostě vystolicuje, milá paní Kau.
2: Hele, k tomu muselo být hrozně zajímavý, když dělali postsynchrony. To by mě docela zajímalo tam u toho bejt.
1: Takže s váma žádná debata na intelektuální úrovni není možná.
2: Ne, jenom říkám, že by mě to jako zajímalo, ale tak jako paní, co se vystolicuje na autě, já pořád se snažím si představit tu paní, jak na tom autě stojí,
1: ona tak
2: jak
1: jako
2: teda
1: dřepí.
2: Stolicuje a snažím se si představit, v kterém momentě tam začíná ta veřejná služba a v kterém končí. Když je to na veřejnoprávní televizi. Jestli ta veřejná služba začíná už tím, když to padá na tu kapotu, anebo teprve, když to pleskne.
1: Je to tak blbý, že by to ani Barandov nepustil, podle mě. Ačkoliv,
2: no jo, no.
1: Oni by to vzali na dlucha.
2: Tak kdyby to byla kapota Jaromíra Soukupa, tak možná by to vzali. Co vy víte?
1: Já jsem se paní Karol jedinkrát, a to jsem si teda naběhl na vidle, zeptal na veřejném zasedání Rady České televize, jestli by nám mohli říct, jak se pracuje aktuálně s českými tvůrci. Proč totiž v zemi, kde vzniklo, já nevím, bakaláře, já nevím, nemocnice, jaké města, x věcí i zábavných a tak, proč takové zemi se mají nakupovat debility typu celé Česko peče bábovky, nebo jak se to jmenuje, reality show.
2: A to ještě skoro to lepší, co tam je.
1: Nebo tančí Bailando, víte, co myslím?
2: Bailando.
1: Tančí hvězdy.
2: Stardance.
1: A není to náhodou tak, že jste zaspali a nepracujete s českými tvůrci? A tak se mnou vyběhl ten Dvořák. Hned odpověděl, jako ne, úplně jinak řekl, v České televizi není žádný seznam zakázaných tvůrců a tak. No, hned jsem dostal podostce.
2: A vy jste se zeptal, jak s nima pracuje, a on řekl, že nikoho nezakazujou. To je dobrá odpověď. No.
1: Asi tak já. A mě to začíná mrzet, abych vám řekl jako občan, a skoro bych řekl, že bychom měli udělat nějaký sdružení občanský nebo tak.
2: Združení tvůrců,
1: nespokojení tvůrci, byla by to odnož toho Paroubka teď.

0: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Jsi bez podpisu, změněným rukopisem, slovíčka plná hnisu, vykřičník za dopisem, výstřely těžkou

jsem čekal svoje kamarády a nechal otevřené všecky dveře v blátivých bagančatech. Někdo mi v duši šlape a blíny jedovaté zasadil pod okapem, znát aspoň křestní jména anebo souřadnice.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Jo. Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Poddrženo, no, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně, a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale
1: musím
2: pak se teda...
1: No... Mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: teda. Obojí je to z
2: obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co? Když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě to vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní.
2: Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježíte, ostuda.
2: Vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, to je hezký.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je, no. to je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy si tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný... No. Starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho. Na
1: roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
2: no,
1: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak... Umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo,
1: tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale jasně, já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A
2: ne nějaké Stonekové, no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás pozdravujte, paní Stoniko, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý baví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. Říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte si.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: A tak ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasli. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, jo, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, na sítích píše, kde
2: no
1: co.
2: To sice píše, má ale i tak. No, má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž.

0: Teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to
0: tam...
1: To je dobrý, jako na druhou stranu.
0: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
0: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
0: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
0: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
0: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
0: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
0: Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
0: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
0: Tyjo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
0: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
0: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
0: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba. Podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku. Přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
0: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s dezertem. Musíte na to i takhle, na kukido.
0: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
0: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: No, ale já nevím, já se dívám stranou náhodou v telefonu.
0: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se dívám na iPadu.
0: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
0: No tak... Jsem napnutá.
1: Kukido.
0: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
0: Kokido.
1: Kukido.
0: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
0: Já budu uklízet.
1: Jo.
0: Já budu uklízet,
1: a víte,
0: protože...
1: A já taky?
0: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak na pověst? No, musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě?
1: Ještě čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
0: dokud
1: ne,
0: to
1: budu
0: jde.
1: Budu říkat stará Stoněková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
0: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele, to už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my a co nějaká vláda proti tomu.
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: těšilo.

Hraje vám Rádio Xaver.

0: Teď uvědomte si, že tam pracují prestižní moderátoři.
1: Tak o tom žádná.
0: Paní Fridrichová, pan Moravec, pan Železný, to jsou všechno prestižní moderátoři a ty tam nemůžou pracovat za nějakých ušmudlaných 50 tisíc.
1: Souhlasím. A jestli, víte, jak si teď v ČEZu...
0: No, aby to nikdo nebral špatně.
1: Jo, a já si říkám, jestli to třeba, tak je to taky vlastně, když to řeknu státní, on se mu říká veřejnoprávní, ale prostě tak je to, řekněme, polostátní nějaký hybrid, jako ČEZ, tak tam si, tak šéf ČEZu si teď připsal 35 mega jako prémii, tak si říkám, jestli... Tam na těch kavčích horách, jestli si taky nerozdělili ty nuly tak jako to mezi to sebe a najednou se zjistilo, že tak to oni, tam chybí.
0: Podívejte, oni mají manažerský smlouvy stejně jako šéf ČEZu.
1: Jo?
0: S tím nic neuděláte.
1: Počkejte, ale kdo vedení Český televize?
0: Nebo... No manažeři, je jich myslím 12 nebo kolik.
1: No tak to je vedení, ne? Snad, jako...
0: No tak je to vedení. To,
1: já myslím, jestli nemají manažerský smlouvy Nora Fridrichová, Jakub Železný, a to jsou taky takový manažeři, občas vypadá.
0: Jsou to prestižní moderátoři.
1: Tak ne manažeři. Já někdy z nich mám pocit, že jsou manažeři. Svý vlastní televize.
0: Já ten pocit mám také, ale není to hezké, aby jsme to tady říkali.
1: Ošklivá slovíčka.
0: Ošklivá slovíčka.
1: No dobře, a najde se tam miliarda teda?
0: To vám můžu říct už teď, nenajde.
1: Nenajde.
0: Nenajde a sekne se ČT trojka na konci roku. To znamená, ten kanál zmizí. Mm-hmm. Já tomu prorokuji, ale to je jenom já jako divák, já o tom nic bližšího nevím. Jenom tak si říkám, já jsem analytik trošku, ne? No. Tak do dalšího půl roku podle mě zmizne ještě jeden kanál, otázka je který, typoval bych to na to Art. A myslím, že všech asi 11 000 diváků, kteří se na to dívají, bude zklamaný. Ale oni každému pošlou bonboniéru, bude to v pohodě.
1: Jo, takže takhle začnou mizet kanály a pak vlastně už tam nic nebude, ne?
0: Aby... No tak naplní to zákon, protože zákon říká, že musí vysílat na 4 kanálech.
1: Na 4.
0: A teď jich 7 nebo.
1: A to, co si říkám, zase, ale přesto mě to vrtá hlavou taky jako vám. Jsem taky analytik trošku.
0: No.
1: Přesto nezasloužilo by si to vytvořit nějakou komisi pro hledání miliardy na Kavčích horách?
0: Ne. Protože ta miliarda se už nenajde.
1: No tak to se ví vždycky, když se k něčemu ustavuje komise, že se nic nenajde, no. Nic nevyšetří. Tak přesto,
0: tak
1: já bych se tak cítil líp, že bych věděl,
0: tak
1: ale existuje, není tady miliarda, ale existuje aspoň komise pro hledání miliardy, ne? Tak co?
0: Jestli je to takhle,
1: je to tak.
0: Tak se můžu udělat klidně komise.
1: Je to tak.
0: Tak to
1: a budu vás mít ještě radši, když to vy iniciujete. Mohla by to být Xaverova komise pro hledání miliarda, která se nenajde, ne?
0: Jako byla třeba ta Millerova komise.
1: Třeba. Tak aspoň tam budete mít nějaký odkaz jako pro dějiny, že jste tam v té radě byl a něco udělal hezkýho. Co?
0: Tak aby to mělo aspoň nějaký smysl, tak aby to bylo třeba komise Rádia Xavera, ať je tam aspoň reklama, ne?
1: Dobře, to vy si to umíte vždycky takhle ošetřit, dobře.
0: Já jsem v tomto jak Šandor.
1: Pozor. A bunkr už máte?
0: Bunkr nemám, ale víte co, pane Holče, mě zajímalo. To se vám svěřím. Já bych moc chtěl vědět, strašně moc, jestli Šandor má bunkr na zahradě. A jestli chcete, tak nabídnu sázku, že nemá.
1: No nemaká na tomu Šanek Kroupa? Není někde poblíž? Víte, jestli to nesnímá od něj, ať už?
0: Nevím, ale... Tak lidsky mě to zajímalo.
1: Jo. A nechcete, tak k němu zajďte, zazvoňte, ne? Zeptejte se,
0: že jsem se jenom
1: přijel podívat, jestli
0: že bych chtěl vinotéku a
1: no.
0: Bych mohl.
1: Že jste viděl tu reklamu, že se vám to moc líbilo, že vás to oslovilo a že se chcete podívat.
0: Vy jste hlava, pane Volče.
1: No
0: tak miliardu najdeme. Miliardu, to už abychom končili ten zaprvé miliarda. Proč ztrácet čas drobnýma, pane Holče?
1: Já chápu, jasně.
0: Koho dneska zajímá miliarda?
1: Nikoho.
0: Co koupíte za miliardu? Nic.
1: Souhlasím.
0: Ten pan Wolf, jak tady byl v XTV, ten lidovec, říkal, že tomu divadlu pana Hrušinského se posílá 1,5 milionu ročně.
1: Jenom?
0: No a on říkal, to jsou bagatelní. Jsem říkal, to je pravda. Budeme tady řešit 1,5 milionu, to není ani dovolená za to dneska.
1: No jasně.
0: Jenom soukromý letadlo stojí 600 000 do Řecka.
1: Vaše do Vegas, ne? Co?
0: Tak já jako s sockou do Vegas.
1: Jo, ale pak tam nějaký ty mega naházíte, ne, do těch automatů.
0: To mě moc nebaví, ale utratím to hodně.
1: Není ta miliarda tam? Ještě jednou se zeptám. Nemůže být ve Vegas? Ne? Dobrý, jak už to nechám.
0: Ale já mám podezření kde, ale nemůžu to říct.
1: No tak, vem s tím. Teď už musíte.
0: Je potřeba se důkladně dívat na ČT1. A dívat se, co je tam novýho. A kdo to vyráběl.
1: Myslíte, že by tam jistí lidi vydělávali třeba dobře?
0: Vydělávají, pracují a jsou to zaplacení. Jsou to soukromí subjekty, takže nabídka, poptávka. Kolik firm dneska umí vyrobit televizní seriál? Tady v republice 3 nebo 4? Tak co? Proč ne?
1: Vy jste v tom profík, já nevím.
0: Takže já v tom ani nevidím nic špatného.
1: Dobře.
0: Ptáte se, kde je ta miliarda, co chybí, tak já vám říkám, že tam je miliard několik.
1: No a vidíte, to vyřešený a je to venku.
0: No ta komise není špatná, jak jste říkal.
1: No tu udělejte, tu založte.
0: Mám na vás ještě dotaz. Já jsem neporozuměl jedné věci.
1: No.
0: Vy jste včera hovořil na streamu o tom, že Šlachtu vyvedli z Primy.
1: Mhm.
0: To vůbec nevím. Co se stalo? On zlobil nebo?
1: Ne. Plukovník byl úplně v pohodě. CNN Prima News udělali super debatu. A byli tam lídři jak vládních, tak opozičních stran. A řekli si, že tam přivedou ještě lídry těch mimo sněmovních stran, ale těch, který vypadli nebo nedostali se tam téměř. Proto tam byl plukovník za přísahu, byl tam Miroslav Ševčík za Trikoloru asi a já nevím, ještě někdo možná. Že měl být for, prostě, že zapojí do toho. A někde tam snad vznikla šum v komunikaci, že se to nedostalo, já nevím, Jurečkovi a Kupkovi. A byla tam Jelena Šlerová prostě a ještě před natáčením, když to zjistili, tak Jurečka s Kupkou řekli, a to ani náhodou, nám tady nebude pokládat otázky nějaký Šlachta. A stáli si na svým prostě, třeba jako Alena Šlerová to byla v pohodě, tý by to nevadilo, ale oni se zatvrdili a tak došlo na to prostě, že ta produkce je, jak říkáte, vyvedla v úvozovkách.
0: Byla
1: prostě.
0: Potyčka?
1: Potyčka nebyla. Potyčka nebyla, ale já jsem nepochopil, proč, čeho se bojí takový Jurečka nebo Kupka, že se ho zeptá plukovník, může mít nějakou fajnovou otázku, ne, pro něj. Co?
0: A navíc si teda myslím, že důležité je, aby byli diváci spokojní, ne?
1: No. Ale oni se chovají takové agresivně skoro všude.
0: To teda schválně udělám průzkum a zavolám všem třem divákům Prima CNN. Co na to říkají?
1: To musíte přidat nuly, to jich je víc.
0: Jo, jich víc už. Fakt?
1: Jo.
0: Se to nějak rozšířilo po rodinách, nebo?
1: Šíří se to.
0: Kolik to sleduje lidi, já vůbec nevím.
1: Ne, ale ta sledovanost jde nahoru. To.
0: Taková věta, kterou já umím teda. Nezapomeňte, že jsem byl 20 let na frekvenci 1.
1: Tak reálně. Tak
0: když nevíte, co máte říct, tak řeknete
1: jsou sledovanost. To znamená, že to nejsou tři.
0: Fakta, jak říkala paní Tachecí.
1: Ano,
0: fakta.
1: Pane Holče, paní Tachecí, mimochodem fakta. Ona má problém s faktama.
0: Jak to?
1: No, už si to... Já jsem tuhle jel v autě, poslouchal jsem Český rozhlas, jsem zapnul, já to občas zkusím. A já mám takový štěstí, že často natrefím na ní, ne? A ona už taky jako sklouzla k takovým, že tam má přátelský rozhovor, aby se utvrzovala v těch vlastních názorech. A ona tam řekla úplně vážně, no tak teď už je úplně jasný, všichni víme, že Vladimír Putin je vážně nemocnej. Já si říkal, jak sakra, jak to ví? Ví, tak se šíří to, že už nežije, že má rakovinu, já nevím co všechno. Tak. Co to za fakt? To je alternativní fakt, ne? Nějaký.
0: A tak každý může být nemocný.
1: Dobře, jak nemůžete ale říct, jako... Dobře, jak co kdybych já o vás řekl, tak teď už se přece jasně ví, že pan Xaver je vážně nemocný.
0: No to byste měl pravdu, jako... Já myslím, že tam nějaká diagnóza bude.
1: Jo, jako. Tak dobře, to jo, od Jamily, ne? Mm-hmm. No. Ale je to nesmysl. No, tak její fakta...
0: No, já teda... Jí mám jako rád, jako moderátorku, musím říct, takže, a toto jsem neslyšel, ale přestal jsem to poslouchat, protože ona tam má pořád stejného hosta. Já kdykoliv jsem jel autem za poslední rok třeba, tak tehdy ona dělá rozhovor s nějakým panem Konvalinou nebo Konvalinkou. Nebo něco.
1: To já nevím, ale já Orchidej, jsem, nebo nějaký když takový... jsem já na ní narazil, tak jsem prostě z toho cítil, že vlastně to, ona už asi nepřipouští jako jiný názory a ona se už tak nějak taky vyhranila. Já jsem jí měl to vlastně rád, když byla taková ostrá, určitě chytrá, pohotová, za to jsem jí měl rád, ale teď jako jsi říkal, to je úplně nějaká jiná.
0: Tak a teď zpátky, kolik lidí čumí na to CNN?
1: Já to z hlavy neřeknu, nevím, ale víc než 3, to vám potvrdím. Takže i kdybych řekl 4, tak je to pravda.
0: Víc než 3 rodiny. Ne, já jsem viděl nějaká 1,8 share, to je fakt slabý.
1: Já nevím, kolik je to lidí v té zlavě.
0: 100 tisíc. No. 100 tisíc.
1: Pro mě pozitivní trend, že jim ta sledovanost stoupá, protože jsou alternativou k české televizi.
0: OK. Já to říkám ve jen tak pro zajímavost, protože jsme tak nějak lidé z médií, že? Pane Volče.
1: Tak hlavně vy, ne? Máte zkušenost.
0: A tak hlavně vy, protože vy jste byl v tom Reflexu, nebo že? Taky jste tam byl. A tam máte velké zkušenosti. No, pane Holče, já myslím, že vaše hvězdná chvíle v tomto pořadu, podívejte se, píšu vám to čím dál většíma písmenkama, ale to...
1: A vidíte. No, ale vy to musíte uvést, to je vaše hvězdná chvíle.
0: Vážení přátelé, koncesionáři, koncesionářky a daňoví poplatníci i poplatnice. Mistr, pan Petr Holec, reportér, moderátor, člověk z médií, vám teď přednese svoji oblíbenou děkovnou řeč. Počkej, já to dořeknu.
1: Jo, dobrý.
0: A jsou to vlastně, je to poděkování vám všem, kteří na transparentní účet XTV, který jako každý slušný člověk tu a tam navštíví, co si budeme říkat, nám posíláte občas nějakou kačku.
1: Já teď právě, jak jsem... Jste mě úplně vtahnul, jako
0: do ní,
1: úplně se si vzpomněl, víte na co? Na dopisy diváků z někdejší československý televize, pamatujete? A vždycky na konci bylo, pište nám 3 jedničky 50, to bylo to směrovací číslo. To si pamatuju, abyste to řekl tak hezky, úplně mě to vrátilo do dětství, víte?
0: Já si myslím, že ti, co nám posílají tady podporu finanční, tak by tam do příště, kdyby někdo takový byl, nám mohli napsat i nějaký téma, který máme rozebrat.
1: No, jasně.
0: Zeptat se na něco a my bychom to s panem Holcem s veškerou vážností uchopili, my bychom tu otázku zvedli, pane Holče, že?
1: No, jasně.
0: A přesně podle pravidel Evropské unie bychom se k tomu vyjádřili.
1: Takže pro příště vás prosíme a tady Tomáš Pokorný, náš věrný divák, ne?
0: Posílá. Tomáš je výborný.
1: Příspěvek na Zlatý hajzlík asi a udáváme se, že poslouchám nekorektní satirické a udávám se, a to tady, že poslouchám nekorektní satirické plky mistrů H plus X z Vlzonky.
0: On tam má plky?
1: Ano, které veřejně šíří mezi lidem, ale on to myslí dobře. Ježišmarja, tak vy jste plkmajster, ne?
0: Tak vy máte plky a já mám moudra.
1: On to napsal hezky, satirické plky, víte?
0: Takže, jo, tak to trošku změkčil. No.
1: Nebuďte tak, neberte se tak vážně.
0: A tak...
1: No, já vím, že jste kapacita, ale... Dobrý. A Tomáš Soba, takže děkujeme taky i Tomáši Sobovi, další věrný divák.
0: Sova pálená.
1: Vilzonová 920 na boží lidi Xavera a Petra a na zlatého hajzlíka Čižinského, vidíte? Byl už jste si někde to vyčurat?
0: U Čižinských? No. Dvakrát jsem tam zvonil.
1: A nic? Nikdo neotevřel?
0: Ne. Jsi si říkal, že si jim vyčurám na dveře, když neotvírá.
1: Aspoň, no, to chce.
0: Ne, to zase ne.
1: Ne.
0: Jsme jde přece jako. Ale za zkoušku to stálo, tady máte ještě...
1: Vidíte, a to jsou super...
0: Super díky.
1: Super díky. Takže děkujeme za super díky. A tady vidíme, jako už minule, Ivana RU a Miloš Roušal. Takže díky i vám.
0: Nedávno se mi někdo ptal na ty super díky.
1: Ano.
0: Já jsem si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. A říkal jsem něco jako knoflíky lásky.
1: Knoflíky lásky?
0: Napadlo.
1: Jo.
0: Knoflíky lásky, ale to jsou knoflíky lásky. Přátelé. Pane Holče, já mám na závěr pro vás jednu dobrou zprávu.
1: Je.
0: Že nemám opičí neštovice. Druhý taky ne?
1: Zatím ne.
0: Ne. Ale v Praze už těch je 6.
1: Fakt?
0: No.
1: Tak bacha na to.
0: Pozor na to, protože to se prej šíří jako rychle. Ale pan profesor Beran to sejmul, četl jste?
1: Nevím.
0: Profesor Beran řekl, že hledají nějakou nemoc, aby mohli čerpat nějaký dotaz nebo něco takového. A že z toho vlastně skoro nic nehrozí, tak nebudem to zlehčovat, ale doufejme, já teda doufám, že to udělá mě radost Johnny Depp.
1: Mě taky. Já ho mám navíc rád jako herce, takže...
0: Jo, ale vzpomeňte si, pane Olče, vzpomeňte si, když byl na Karlovarském festivalu, to bylo loni nebo předloni. Jak ho tam za tohleto všichni ti...
1: Ježišmarja, jasně.
0: Ti dobrosráči, jak tam může takovýhle člověk, nechová se k ženám, jak tam může být.
1: Já jsem tehdy měl radost, mě potěšil Jiří Bartoška, se k tomu postavil fakt jako chytře, moudře a řekl, já vám na to seru.
0: Tak.
1: Nejsme tady někde
0: a
1: v Americe.
0: Všem, nebo... kteří toto vypisovali, i na těch, jako víte, takový ti novináři, tak všem těmto lidem bych teď poručil, nahnal bych je někam na Václavák a tam by se museli omluvit.
1: A nebo do nějakého stanovýho městečka, do Malešic, ne, třeba.
0: Třempro. Ale jsem zvědavý, jestli to někdo z nich udělá. Jestli někdo napíše, udělal jsem chybu, já jsem...
1: Tak teď vám můžu odpovědět, jako byste mi odpověděl s tou miliardou, že ji nenajdete, že to nikdo neudělá. Ať se netrápíte zbytečně.
0: Fakt? Hádejte, kam teď jdu, pane Holče. Teďka
1: nevím.
0: Je čtvrtek odpoledne, zkuste tak tipnout.
1: No počkejte,
0: odcházím
1: tak
0: někam.
1: Já bych vás tipoval na nějakou brigádičku kvůli inflaci, že jste si našel, ne?
0: To až zítra.
1: Druhý jobík?
0: Ne? Já chodím do Teska v noci vyndávat regály.
1: Jo, jo, krabice rozbalujete.
0: Včera jsem vydělával ty paštiky tam. A
1: kolik je tam za hodinu?
0: Riomar.
1: Za hodinu kolik je tam?
0: 170.
1: To je dobrý. Korun?
0: Korun.
1: Korun. To je dobrý.
0: Chodím na 8:30.
1: Večer.
0: Večer. To tam připravuju, pak se zavře v 10 a já dodělávám ty regály.
1: Jo, jo, jo. No, popřemýšlím.
0: Blbý je, když dáváte takový ty velký okurky. Ty jsou nejtěžší ze všeho a prací prášky.
1: Protože já tak cítím, že kdo teď nemá jako druhý nebo třetí job, tak trošku jako je vyděděnec společnosti, ne?
0: Já jsem specialista tam na tatranky.
1: Jako, dáváte
0: ne,
1: si stranou?
0: Já je narovnám do regálu
1: jo,
0: tak,
1: jo.
0: Že jedno oko nezůstane suchý.
1: Tak.
0: Dělám z nich takovou vtipnou pyramidu.
1: A nejste vy nějaký, jak se tomu říká, nevedete nějakou partu? Nevzal byste mě do party k vám?
0: Můžu vás,
1: vybalovací?
0: Můžu vás seznámit se šéfem našeho oddělení.
1: Jak se tomu říká, předák party, ne? Nebo...
0: No tak my tam máme pana vedoucího.
1: Jo. No. Nosí takový ten, nosíte ten plášť dlouhej? Takovej,
0: ten modrej takový. Jo. No. Ale spolehlivý lidi hledáme do týmu, no. Kdybyste chtěl, tak...
1: No, tak já...
0: A ještě jsou tam dvě volné místa na úklidu. Je to...

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům, a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo, a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra, já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takových databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, a už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
1: Se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku myslím, to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se

0: Událost starou 2-3 dny teď, to vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží.

0: Snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako krát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že Dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ladislav Jakl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ladislav Jakl, novinář, hudebník a muž z Institutu Václava Klause. A komentátor bych také řekl.
1: To taky sedí.
0: My jsme se neviděli nějakou dobu, pane Jakle, takže jsme spolu nehovořili ještě o výsledku prezidentských voleb. Pojďme krátce tímto začít. Co myslíte, vybral si náš národ, naše společnost dobrého prezidenta?
1: Tak hlavně jsem přesvědčen, že to nebyla pozitivní volba, ale negativní. Současného prezidenta před 1,5 rokem v podstatě nikdo neznal. Možná snad jeho jméno jenom. A myslím, že ani dnes většina národa netuší nic o jeho názorech na spousty věcí. Nezúčastnil se žádného politického života, žádných střetů, debat, diskusí. Neznám od něj žádné knížky, články, vystoupení na konferencích. Takže bylo to takový, to mi připomíná takový jeden vtip na Slovensku, nebo jestli to byl vtip v nějaké reportáži, se ptali nějakého respondenta na chodníku. Prosím vás, kdybyste měl na vybranou, máte možnosti A a B, kdybyste měl na vybranou strávit po celý zbytek svého, za A, strávit po celý zbytek svého života se svou manželkou, B, tak vlastně lidi jenom věděli, že teda jako A teda jako ne a B cokoliv. Ani nemusel ten co se ptal z televize upřesňovat, co je to
0: B. Mluvíte o AB.
1: A to A je AB, přesně tak. Ale na druhou stranu, víte, jestliže ta společenská politická scéna, kde se pohybují lidi, kteří mají nějaké vyhraněné krystalické názory na spousty věcí, s kterými mají možnost souhlasit, nesouhlasit, polemizovat, přijít se, diskutovat. Jestliže tato společenská scéna vlastně v podstatě nevyprodukovala nikoho, dejme tomu, kdo by byl protiváhou třeba současné vládní moci, a tak těžko může někdo si rvát vlasy, já už teda nemám co, nad tím, jak to dopadlo, protože Andrej Babiš vyhrát nemohl, to je jasné. Určitě má velké množství příznivců, ale jakožto člověk, který zanechal nějakou hlubokou stopu v té politické realitě, tak stejně tak má i vyhraněné odpůrce, kteří budou B, cokoliv. A prezident Pavel se stal tím B, čili
0: máme
1: čímkoliv.
0: Tomu
1: a my teprve budeme koukat, co se za tím B skrývá.
0: Pane Jakle, máme tomu my občané rozumět tak, že vzhledem k tomu, že byl zvolen prezidentem v roce 2023 bývalý komunistický funkcionář, vojenský rozvědčík, takzvaný Lampasák, jak se říkalo lidově, ale nemění.
1: Předseda základní organizace KSČ, člověk s falešnou identitou, falešnými doklady, vycvičený na vysazení
0: v
1: sílu nepřítele. Ano.
0: Znamená to, že všechno odpuštěno, že teď už jakákoliv debata v budoucnu, jestli někdo byl nebo nebyl členem nějaké rozvědky, notabene politicky angažovaný za komunistického režimu, už je jednou proždy smazaná?
1: No v každém případě lidi, kteří tím nejvíce šermovali tímhle tématem, tak ti byli nejhorlivějšími podporovateli kandidáta Pavla. Takže ty to teď budou mít trošku složitější, tuto kartu hrát. Protože vykrystalizovali ty volby a kampaň tak, že on jediný bude schopný porazit nenáviděného Babiše, tak všechno zapomenuto. Prostě volby se odehrávaly v duchu, že ten náš komouš je lepší než ten váš komouš.
0: Svého času některé ty osobnosti, řekněme i kulturního života, podepisovali petici ve smyslu s komunisty se nemluví. A tak, je to teď důsledek toho, že se ta doba opravdu změnila, nebo je to jenom ta jedna věc, co vy říkáte, kdyby nebyl Babiš, kdyby tím protikandidátem, byť třeba slabším, byl někdo z bývalého disentu nebo něco, takže by tento kandidát pan Pavel neměl šanci?
1: Myslím si, že kdyby byla schopna politická scéna vyprodukovat někoho věrohodného bez takového zásadního škraloupu, tak by to nepochybně tento kandidát horší měl, protože to je velká zátěž, velké břemeno, ta jeho minulost. A to, že to spousty lidí jako přešlo, to jenom díky tomu, že prostě mají pěnu u úst, když vysloví Babišovo jméno, pak do značné míry oprávněně, a dál už prostě nejsou schopni uvažovat a radši cokoliv. Myslím si, že toto téma ale není vyhaslé, to asi těžko. Určitě věcí i do značné míry vkusu, ale takový ty jejich svět se zúžil na ty minulé války, to znamená nehledat nebezpečí pro svobodu a pro riziko teď, které vyrůstá teď, ale bojovat s minulým nepřítelem, no tak pro tyhle ty jednodušší typy to teď bude určitě těžší, protože budou vysvětlovat, že on vlastně nebyl zas takovej komouš, no tak a teď byl jenom předseda základní organizace na generálním štábu, to zase jako není zas tak moc. Je fakt, že na takhle vysoké funkci komunistický funkcionář u nás po listopadu ještě nebyl. A že bude 34 let po listopadu, to by mě fakt nenapadlo. No, život přináší různé paradoxy.
0: Pane Jakle, co znamená váš výrok, nebo to sousloví poptávka po osvoboditeli? Osvoboditeli v úvozovkách.
1: Ne, to osvoboditeli není můj termín, ale slovo poptávka vysloveně ano. My teď zažíváme, hlavně na takové té scéně, která sama sebe nazývá alternativní scéna, čili alternativní k současné vládní moci, asi nejenom vládě, tak tam probíhá debata, jestli je nějaká struktura, která se nabízí lidem, volitelná, jestli jsou nějaké osobnosti věrohodné, které můžou za sebou někoho táhnout. Já na to vždycky říkám a tlumím tuhle tu cestu, protože si myslím, že ten průšvih je horší. Kdyby totiž existovala jasně strukturovaná poptávka, která by vycházela z identifikace příčin průšvihu aktuálního, v kterém jsme, čím je způsoben, co ho ovlivňuje nejvíc a co by eventuálně které kroky vedly k nějaké nápravě, kdyby na tom byla nějaká určitá míra společenské shody, tak jsem si jist, že takovou poptávku by někdo uspokojil svou nabídkou a že určitě by se někdo našel, kdo by přišel s projektem, který by s takovou poptávkou uměl pracovat. Ale já si nemyslím, že jsme teď ve stádiu, kdy ta nespokojená část obyvatel se je vůbec schopna se na něčem shodnout, a to jak na příčinách těch problémů, tak na způsobem řešení. Ono totiž být nespokojen a odmítat současný režim, to je fakt strašně málo. Protože když si to představíte jako nějaký diagram vektorů, tak tenhle ten vektor to potáhne tímhle směrem, tenhle tímhle, výsledkem je, že bod, s kterým se má pohnout, zůstane na místě, protože ty vektory se navzájem vyruší. A jsme v této fázi. Proto si myslím, že než mluvit o nějakém umělém zastřešování, sjednocování opozice a slučování a fúzování a tak dál, že to vůbec není na programu dne. Na programu dne je bavit se o tématech, nalézat v nich shodu a pochopit, v čem shoda není a proč. A ty rozdíly respektovat. To si myslím, že v téhle fázi jsme.
0: Dobře, ale zaprvé to, že jsou 10 000 občanů na Václavském náměstí, je bezesporu poptávka. To mi neříkejte, že ne.
1: To a druhá ano, věc. Ale každý z nich, když s nima uděláte rozhovor, bude chtít trošku něco jiného.
0: To určitě jo, ale ti
1: ví, občané... Shodnou se na tom, co nechtějí.
0: No, ať je po vašem, ale ta důležitější věc. Ten osvoboditel by přece musel vybublat z nějakého davu nebo z nějaké již připravené struktury, někde by se musel vzít. A já si pořád z toho, co říkáte, neumím představit, jak by vypadal.
1: No, možná ho potkáváme někde na ulici nebo
0: je to pan Reichl,
1: nebo v tramvaji. Možná ty lidi potkáváme, možná, že to není nikdo, kdo by byl teď v aktuálním horizontu, ale nemyslím si, že zachrání nás nějaký marťan, který bude umět dobře politický marketing, bude skvěle umět mluvit, bude umět dobře prodat svůj projekt. To fakt nestačí. Myslím, že to nestačí. Myslím si, že potřebujeme někoho, kdo o věcech přemýšlí a kdo se drží nějakých zásad, nějakých principů, které protože byly opuštěny, tak proto žijeme v nějakém společenském i ekonomickém rozvratu. A tohle si uvědomit, které věci nám dávají nějakou šanci a mít v tomhletom konzistentní, srovnané, přesvědčivé názory. Ne někdo, kdo umí skvěle mluvit a být výborným táborovým řečníkem, to pořád ještě nestačí. Protože takový člověk možná osloví různé skupiny lidí, ale oni si pak vzájemně nebudou rozumět.
0: S tím souvisí zcela určitě tedy váš výrok už. Jsem přecitlivělý na obrat správný názor. Mimochodem, premiér této země před pár dny řekl, že proti těm správným názorům se má bojovat, když to budu parafrázovat, měli by se nějak napravovat. To je tak nebezpečný termín podle vás, to správný názor? Nebo co vám na tom vadí, že jste přecitlivělý?
1: Názor je daný úhlem pohledu, znalostí problematiky, znalostí nějakých společenských zákonitostí a taky zájmy. A čili je to konglomerát všech těchto věcí. A je naprosto jasné, že do té reality pohledu, spektra pohledu na stejnou věc, na stejný problém, je několik legitimních názorů zcela. A není dost možná, některé jsou relevantnější a osvědčí se v nějaké debatě, ale u některých poměřovat, vážit míru jejich relevance v podstatě ani nejde, protože pokud se vydá řešení tímto směrem, tak to bude vyhovovat jedné skupině, pokud jiným, tak jiné skupině, protože se lišíme. Lišíme se svými zájmy, lišíme se postavením ve společnosti a je to legitimní. A myslet si, že názor je nějaký správný, závazný, jsem absolutně přesvědčený, že potlačování takzvaných nesprávných názorů je mnohem společensky riskantnější, než to, že někdo říká úplný pitomosti. To ve skutečnosti společnost imunizuje a debatu tříbí a myšlení. Ale vylučování z debaty, to znamená, že ty věci jenom posíláme někam do undergroundu, někam do podzemí, kde klíčí, bublají a vybublají možná způsobem, z kterého bude lesk vyděšen. Já nevím, jestli tohle někdo chce. Jestli si někdo myslí, že když zprovodí z veřejné debaty nějaký pohled na svět, sebepitomnější, takže přestane existovat. Víte, o tématu svoboda slova, svoboda projevu bylo napsáno mnoho a i uměleckých děl. A ten, kdo pochopil ten princip svobody slova, tak dobře ví, že svobodu slova nejvíc potřebují právě ti, kdo říkají pitomosti. Ale pokud oni budou mít svobodu slova, je pak zaručena i pro všechny ostatní. Jak říká ve slavném Formanově filmu Larry Flint, říká, já jsem nejhorší z vás. Pokud já budu mít právo mluvit a dělat to, co dělám, tak vy všichni, protože jste lepší než já, tak budete nedotknutelní a nikdo vám nikdy nebude hrozit stíháním za vaše názory. Ale jestli svoboda slova skončí u mě, nebo začne být porušována u mě, tak to u mě nikdy neskončí a nakonec si dojdou i pro vás.
0: Co si tedy máme myslet o výroku pana premiéra, že se s těmi nesprávnými názory má bojovat?
1: No, tak teď bojuje chlapec, no, tak...
0: No ne, tak je to premiér této země, muž takzvaně s prstem na tlačítku, není to jen tak někdo, tak mnoho občanů.
1: Je otázka, ale je to člověk, který drží v ruce výkonnou moc. A když někdo, kdo má moc, má faktickou exekutivní moc a schopnost i měnit legislativu, většinu v obou komorách parlamentu a poslušného prezidenta, tak takový slov přece mrazí. On tím nemyslí, že je s nimi třeba bojovat v diskusích, svolat konference a někoho přeargumentovat. On to přece myslí úplně jinak. On to myslí, že bojovat tím, že by neměli vůbec zaznívat.
0: Ano, ano.
1: Že by neměli být slyšet. A to je pro mě konec svobody, protože ohrožením svobody slova to nikdy neskončí a okamžitě začnou být omezovány i jiné svobody. Spolčovací, shromažďovací, podnikání, vlastnění, všeho možného.
0: No, rok a něco se válčí na Ukrajině, pane Jakle. Vy na celý ten konflikt máte svůj velmi vyhraněný názor, který, s kterým se nedá než souhlasit. Mám teď na mysli to, jak jste vyprávěl, myslím, že už dokonce i tady u nás v XTV, a mám na mysli ten původ vaší babičky. A vy jste říkal, že jste nikdy o nich, Ukrajincích, nemluvil jako o UKáčkách a nevidíte teď důvod, proč se balit
1: do ukrajinských. V nějakých smradlavých burenech, který se dělí na nájemní vrahy, poslat na někoho Ukrajince, to znamenalo jenom nechat ho zabít, anebo který jako jim čouhá sláma z bot a dělají někde na stavbách a zemědělství.
0: Posunulo se to
1: vždycky, ten názor. Vždycky mi to bylo odporné. A protože jsem včera s váma na ně neplival, tak teď se s váma je nezačnu adorovat. Já si myslím, že ve většině lidí, kteří mávají ukrajinskými vlajkama, je nějaká Ukrajina úplně někde. Neznají ani jednu ukrajinskou píseň, neměli by říct ani 10 měst, neznají nic o historii, jim to úplně fuk. A Ukrajinec, když by ho potkal, je úplně stejný buran, jako byl vždycky. Pro ně ta demonstrace, to přihlašování se k Ukrajině, to je spíš projev, jak moc jako nenávidět Moskvu. Kdyby Rusko bojovalo s Ceylonem, tak jsou všichni ceylonisti najednou a všichni jsou na to obrovský odborníci na Sri Lanku.
0: Posunuje se to podle vás, ten názor lidí?
1: Tak lidi hlavně mají nějaké reálné zkušenosti. To není to pro ně věc, kterou by znali z novin. Potkávají se s problémem imigrace ukrajinské na ulici, na chodníku, všude možně. A něco si o tom myslí, to zcela jistě. Ale zároveň posloucháme naše vládní představitele, kteří si nemyslí, že je třeba mluvit, jednat, zkusit příměří, zkusit aspoň na den přestat střílet, cokoliv dělat pro to, aby se zmírnilo nebo na chvíli zastavilo utrpení nevinných lidí, ale jedině vyhrát, porazit. Domýšlí si vůbec někdo, že tahle jediná cesta taky může vést do pekla?
0: Určitě. A kde to má začít, ten váš způsob toho vyjednávání?
1: Přece už se tady několik iniciativ našlo a víte, někdo říká, s teroristy se nevyjednává. Já jsem třeba před lety, když jsme hrdině bojovali s domorodci v Afghánistánu, tak jsem říkal, stejně bude nutno mluvit s Talibánem. A dokonce jsem na nějaké debatě v Brně, mě tam málem chtěli umlátit čepicem a za to jsem říkal, no to může taky špatně skončit a měli bychom odejít. Nemáme někde na druhém konci světa v pouštích střílet domorodce, protože chtějí žít podle svýho a jinak. Co nám je do toho? A nemáme někam vyvážet do světa dobro. A jestliže jsme to dělali my a děláme to, tak jak proč nám zase vodí, tak strašně vadí nějaký voják na cizím území, když u nás nám to nevadilo, že nám přece prosazovali ty správné věci. A jak jsem to řekl a jak mě odsoudili za tu myšlenku, tak 24 hodin na to vyšla zpráva, že oficiální jednání Američanů s Talibánem už probíhají. Tak jsem si říkal, tak jsem zvědavý na vás, chlapci a děvčata, jestli vyberete tuhle zatáčku.
0: V tom případě na co se čeká? Rok a něco?
1: Myslím si, že leckomu ten boj vyhovuje. Vyhovuje mnoha zájmům. A takže se čeká na to, aby si ten jeho zájmům to nevyhovuje, uvědomil, že to už dál takhle podporovat nechce a že je třeba přemýšlet o nějakých dalších řešeních. Nemyslím si nějakých definitivních, to totiž není žádná sranda vymyslet nějaké tam mírové uspořádání. A myslím si, že to je pro dnešní chvíli přílišná ambice. Ale udělat všechno pro to, aby se na hodinu přestalo střílet, na 2 hodiny, na 2 dny, na 2 týdny, aby se vyměnili zajatci, aby se zapojili nějaké humanitární procesy. To je sprosté, tohle něco takového chtít? To je málo hrdinské? No, možná, že ten, kdo se bije v prsa, že je třeba bojovat do konečného vítězství, no, tak chtěl bych je vidět.
0: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na
1: příště. Děkuji za vaše pozvání.
0: Naschledanou. Naším hostem byl Ladislav Jakl.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
2: Horký září?
3: Horký září, no venku.
2: Jako babí léto?
3: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
2: Babišovo, babišákovo léto.
3: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
2: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
3: Ano.
2: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
3: No to je naše zbraň, Xavere.
2: To je naše zbraň.
3: To jsme my.
2: My jsme lidi práce.
3: My jsme pěst dělnický tříd.
2: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
3: Jo.
2: No.
3: A měl byste nějakou domluvit?
2: No.
3: Co?
2: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
3: Nevymyslel, Xavere, já mě se řeknu, jste pěkná svině.
2: Vy mě nálepkujete.
3: No, jste pěkný kolaborant.
2: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
3: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
2: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
3: A neměl berli.
2: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
3: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako smutečný?
3: No, jako, že to je ohavný. Jako
2: že myslíte pozůstalý a
3: já
2: tak.
3: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
3: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
2: dobře, ale pane hoč.
3: Já neříkám, že to udělali přímo. Ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
2: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
3: No je to vohavný, no.
2: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
3: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
2: No, že bych si příště vzal jednu...
3: Vzal berlu?
2: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
3: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
2: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
3: No to je.
2: Je?
3: To je.
2: A já jsem myslel, že jste panoušek.
3: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje... Ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
2: guilty,
3: a k tomu se dostane?
2: Guilty pleasure?
3: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
2: No takže neříkejte mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
3: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
2: Takže to není pochvala moc.
3: Úplně to nemusí tak být.
2: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
3: Určitě...
2: Že to je třeba zajímavé.
3: To se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
2: Jo,
3: co?
2: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
3: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
2: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
3: Ale co?
2: Ty volby.
3: Jo. Povědejte.
2: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. možná 35, Okamura 18 a pak všechno ostatní.
3: Mm-hmm. To se může stát dobře.
2: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
3: Jo.
2: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
3: Dneska.
2: No a je tam něco o nás?
3: Máme tam si nějakou dotaci.
2: Říkají to v tom programu, že podpoříme
3: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
2: Opravdu celý?
3: Opravdu celý, Ksavr.
2: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
3: Proč?
2: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
3: jo.
2: No nemůžou lidi volit vůbec.
3: No.
2: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
3: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
2: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
3: Jo.
2: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
3: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
2: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
3: Už skoro žádný nevycházej, tak.
2: Já se potom nedívám. Hmm? No tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
3: Revizor. To je něco, ne?
2: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
3: A mně se Ksavr líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
2: Jako vějce je posranej.
3: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
2: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
3: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
2: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
3: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
2: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
3: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe. Když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
2: Myslíte?
3: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
2: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
3: No.
2: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, Tatínku, volá ti strejda Redl.
3: Jo. No jo, šifr telefon.
2: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
3: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
2: Ale kde se to bere?
3: Tak to zaříte někde.
2: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
3: To ne, to bych nedělal. To no, bych, právě. Já bych se bál trošku o život.
2: Proč?
3: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
2: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
3: Takový hodnoty samý.
2: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
3: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
2: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu, bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
3: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
2: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
3: S billboardami?
2: S billboardami.
3: Odkud je?
2: Z Brna.
3: A tak to vysvětluje vše.
2: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
3: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam no, tak pozor, to dává jistý smysl.
2: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
3: dobře,
2: něco jiného.
3: Dobře.
2: Brno nám leží u nohou.
3: To jo.
2: V Brno si Ptičnov pucuje boty.
3: To je na vás vidět.
2: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to začalo.

0: každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě ano, ale víte, kdo Xaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Já jsem vám dopřál čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Ne? Jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo
1: dobrý
0: Kristovo,
1: člověk. Kdybych chtěl. Co je byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já myslel berličko.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo? Ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
1: Přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak já... Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže
0: není,
1: do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: Už, u nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, že za ministra Grosse,
1: tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl

0: no, kolikrát do jedné do noci v práci, jo, a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak, tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
0: No, neměl
1: co?
0: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová asi, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
1: Pod, tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: Ale ne, Chovanec byl trošku blázen, a nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to musel ale vznešený rozhovor.
0: To se potkali dvě legendy. Co? No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne, ne, ne. Ne? A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý, to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne, a jen jak, to ne.
0: A jak vyřknul ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? Jo, ty, jo. No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
0: ano,
1: dobře, tak to tak
0: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Kovadlina, ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno. Takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Xavere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
1: No,
0: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltín chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No je to děsivý.
1: No tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
1: zem. Jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltín.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: no, já myslím, že mám tak, to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, dává vám budoucnost.
1: Nemáte
0: a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltín.
1: Já pracuji pro vlast furt, Xavere.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
0: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
0: Pane holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra
1: to říká.
0: Náš Jindra.
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
0: kdykoliv
1: když to
0: začnu
1: udělali.
0: Šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: té zemi.
1: Sloužit. Jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne.
1: Budovatelských veršů?
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí ve Řesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionerský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: To říká i Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale
1: to
0: je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Hobby, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo,
1: protože...
0: On je to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože... Tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: On je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prejstracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Sabre, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol, jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba... autem,
0: ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na Prutku,
1: já tohle na Americe
0: tam,
1: mám právě
0: hezky,
1: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo dělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
1: to je teď pan, je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak. Ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Chtěl jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich savere spousta.
0: No, jejich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, Přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak savere, poslouchejte.
0: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Ne, to je kniha Řichu.
1: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchej text.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
0: Je,
1: byla vaše premiérka, Ksavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky, Ksavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct. Ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo. Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale
0: no jestli... asi byla tady, nebo byl.
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co, Ksavere? Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče,
1: no.
0: Do knihy Říchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka. Ježiš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jak mi řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je, já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
0: Ale pane, o čo zabývá vše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
1: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: Má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
1: Ne,
0: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že... Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
1: Komunista. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale, pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já taky.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashle, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

to, že na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi naplat?

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebude ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc jsou vše známý z jeho prvního období. Není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovna Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unii, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Jo. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný deštník. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokázal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co tam první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci,

0: strany. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu.
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala, ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.

0: zápasí.
1: Myslím, že už zítra.
0: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra v Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
1: Zelenský bude za dveřma.
0: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
1: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl já. No, budiš,
0: neměl by tam jezdit.
1: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
0: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
1: Ne,
0: co má dělat?
1: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel se chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
0: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
1: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
0: To by bylo krásné, je to i reálné?
1: Je to reálné. Ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
0: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezky.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí. Posloucháte Radio Xaver.

0: XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere?
2: Dozík? Vy tomu říkáte Dozík?
1: No Dozík, helejte, mě to baví, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Řekli, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku,
1: no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takovej hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo?
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šeré Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku. paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111,

0: měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: jo, v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
0: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném.
1: Jako úplatek
0: není.
1: Za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No
0: to
1: je, tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x

0: 720 korun, což je 5720 korun. Jo. A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být 1. týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: bublina dezinfoteroru splaskla. A mě nejvíc těší, kdo jí propíchnul. Víte, ne žádnej dezolát, to nešlo. To by bylo okamžitě ruský šváb a tak dál. Navíc mám ohromnou radost, že se to děje jenom po té, nařek, bizarní tiskovce ve sněmovně, kam přišel šéf BIS Koudelka a sdělil nám, že tady, že vypátrali čučkaři, že tady běhá jakýsi ruský agent a má v igelice desítky tisíc eur, rozdává je předním společenským osobnostem, novinářům za to, aby jeli ruskou propagandu, a neřekl nám ani jedno jméno z těch případných novinářů, ani jedno jméno z těch osobností, nic. Když Marek, kdo tomuhle má věřit, ale pojďme na to, odkud přišla ta ťavka. A sice vojenské zpravodajství zveřejnilo svoji výroční zprávu za loňský rok. A podívejte se, tady to je Echo 24, ten titulek, tam to docela máte. Slovo dezinformace se používalo tak často, až ztratilo původní význam, hlásí vojenské zpravodajství. A tamhle to je nejlepší, tahle pasáž je naprosto geniální, trefná. Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kde někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi. A kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty, uvádí vojenské zpravodajství. Tohleto, vážení, je na ovace. Ne ty canci Petra Pavla v Europarlamentu, který přednes jenom proto, aby měl ty ovace. Tohleto je na nekonečný ovace. Já bych řekl, kdyby vojenské zpravodajství, teď parafrázu našeho premiéra Fialu, už neudělalo nic, tak tohleto, co udělali, že zveřejnili tuhle zprávu a takhle to popsali perfektně, tak za to jim patří ohromný dík a nemusí udělat už nic, protože pro Česko udělali neuvěřitelně moc tímhletím jediným počinem, který vypadá nenápadně, ale když tohleto konstatuje vojenské zpravodajství, tak tady z nich neudělají ruský šváby a dezoláty. No a víte, tady ještě parlamentky, ty to hned přebrali taky a celý to přečetli a interpretovali. BIS je zahambena, vojenské zpravodajství zničilo bojovníky s dezinformacemi. Super, super za to, ale všimněte si, co je příznačný. Zmínili to parlamentky ve velkém článku, zmínilo to Echo, čili parlamentky z těch pořád dělají dezinformační web a Echo 24 si jede svojí vlastní, nebo jde si svojí vlastní cestou, já je mám za to rád, ty se ještě nezbláznili a viděli jste to jako hlavní titulek na Seznamu, hlavní titulek na Novinkách, České televizi, hlavní téma, hele, 19.30 padne a tohleto, ne, jenom tady tak jako v těch médiích, přitom je to tak důležitá zpráva, ale já to chápu, to jde naprosto proti tomu vládnímu dezinfoteroru, který tady zavedli po invazi Ruska na Ukrajinu a kdy skutečně začali pod bojem s dezinfem, tak začali skutečně stíhat lidi, kteří mají nevládní názory. A všichni, každý rozumný člověk to viděl a bylo to děsivý, ale prostě nebyla síla to zastavit. A tady ještě se k tomu vyjádřuje, nebo byl zajímavý článek na Seznamu, ale ten se netýkal tohodle, ale ta byla zpráva o tom, že ex-šéfka Deloitu prostě vstupuje jako investorka do společnosti Vision Semantic mimochodem, a že už nechce bojovat s dezinformacemi taky, a podívejte se, ona dezinformace, nadefinujte mi, co to je, říká bývalá šéfka Deloitu, a ona v tom rozhovoru říká, že v podstatě říká podobné věci, jako konstatovalo vojenské zpravodajství. Ale pojďme se podívat na jinou věc, naprosto odpornou záležitost, vládní, jak jinak, Resist, příručka pro boj s dezinformacemi, tohleto chrlila a chrlí pořád naše vláda. Vyžívá se v tom samozřejmě první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, kdo jiný. Ten chrlí ty různý manuály na odhalování šiřitelů dezinformací a tak dále. Jeho tým KRIT. Nic jiného než tým na odhalování šiřitelů dezinfa ve státní správě, která mimochodem má být za prvý apolitická a za druhý do téhle doby platilo víceméně, že se vlády, které se mění, a ministři, kteří se mění, a jednou mají takovouhle politickou preferenci a podruhý klidně opačnou, ale státní správa je apolitická, to jsou úředníci, tak se nikdo nezjišťoval pro Boha, jaký mají osobní politické preference. Nikdo je nechtěl zvát na takzvané oboustranné rozhovory do krytu, po níž bude následovat jednostranná cesta, možná dostanou padáka a tak dál. Tak tohleto, prosím vás, dneska, já jsem říkal, šťastný večer. Já bych udělal nějaký hromadný pálení všeho tohodle svinstva dezinformačního vládního na Staromáku. Spálíme to a skončíme to, protože rok a půl tohodle teroru stačilo. A teď víme přesně, co to je. A mimochodem, jestli chcete vidět, jak tomuhle šílenství propadnou i vzdělaní lidé, jak si to okamžitě osvojí. No, víte, já mám rád George Orwella a on viděl skrz věci velmi dobře a proto ho neměli rádi takzvaní intelektuálové neboli taky inteligence, jak se někdy říká. Já to slovo nenávidím, protože to používali komunisti. Ale on říkal, inteligence propadne nejhorším bludům a víme to z různých totalit. A podívejte se, tady byla ve sněmovně taková konference. Psycholožka z Akademie věd poučovala poslance, antidemokraté jsou proruští, demokraté fandí Ukrajině a volí Spolu a Pirstan. A co je neuvěřitelné, ona dokonce to rozdělila jako na skupiny a kategorie jako dobra a zla a hodnotových lidí a dezolátů. A podívejte se, podle výzkumnice včera 48% občanů je bez silného názoru na rusko-ukrajinský konflikt. Tito občané jsou označeni jako nedemokraté, či téměř polovina. Další skupinou jsou demokraté, kteří se dělí na racionální proukrajinské demokraty, kterých je 22%, protiruské demokraty, těch je 7%. Ve výzkumu jsou i antidemokraté, kteří se rovněž dělí na dvě skupiny. Větší z nich jsou proruští postkomunisté, 15%, a obecně dezinformovaných antidemokratů je v Česku 9%. A asi tušíte, k čemu dospěla to hlavní dělení. Demokraté se správným názorem volí vládní strany, antidemokraté s nesprávným názorem volí opoziční strany. Tohle to je samozřejmě odporný. Já obdivuju tu paní, teda, jak to na ty procenta, jak to spočítala, to je nádherný sociální inženýrství bolševiků 50. let. I ta kategorizace lidí. A vidíte, tohle běží furt dál. Bohužel je to tak rozběhnutý, že zašlo to tak daleko, že i na Akademii věd se tomu věnují psychologové a tohle to, prosím, myslí vážně. Je to neuvěřitelný. Taky jsme si zažili rok s cenzorem. Fialova vláda demokratů je první vláda od pádu totality, která nám zavedla nebo obnovila funkci cenzora. Jak jinak se tomu říkalo, tady je Michal Klíma, který to hrdě zastával ten rok. On mimochodem se nemůže zastavit, on už nemá funkci, ale na Twitteru to solí dál, jakoby furt tím cenzorem byl. Jaký byl oficiální název té jeho funkce? Ne cenzor, ale vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. Tak já myslím, že ani Michal Klíma úplně neslaví a nemá radost z toho, z té výroční zprávy vojenského zpravodajství, ale já mu to moc přeju. Jenom vidíte, padnul vrchní cenzor, který měl dohlížet na boj s dezinfem, a do toho patřilo to slavné udávání a bonzování a on si to velmi pochvaloval, jak se v lidech, jak vláda dokázala zažehnout tohleto odporné chování. Tohle se fakt budeme zbavovat velmi dlouho. Protože i Petr Pavel, o čem tak asi mluvil, Pavel navštívil Evropský parlament, kde vyzval k boji proti dezinformacím. Mimo jiné. Petr Pavel samozřejmě mluvil o dalších věcech. Mně se moc líbí, jak bývalý lampasák a guma, člověk prominencilových složek totalitního režimu, jak tam několikrát vzýval Václava Havla, to je opravdu nádherná ironie. Já myslím, že on by si to troufnul klidně, i kdyby na té národní 17. listopadu 89 stál na té cisterně s tou stříkačkou a cákal tam na studenty, takže dneska by si to dovolil klidně, i kdyby tohle měl za sebou, protože by mu to prostě v médiích prošlo. Dneska je tak milovaný, že mu sežerou úplně všechno.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDNES.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů. To se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tu, tu, tu, tu.
1: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten
2: blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
2: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: co, no, já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motocykl nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kaminám. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nedat křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten proud je teda takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já ale totiž mířím tam, ano, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozná, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba

0: případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problému. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo? Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra. Jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díku, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkej, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám ještě pár vteřin, protože se někdo dívá, aby si to...

0: Určitě. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: no.
1: Blbě.
0: Co to je?
1: Je molitán.
0: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuji vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.

0: Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Janeček je někdejší šéf pražské plynárenské a také expert na energii všeho druhu. Když to tak vezmu. Řekněte nám na úvod, pane Janečku, jsme na konci energetické krize?
1: Já myslím, že jsme na začátku energetické krize.
0: Na začátku?
1: No tak jasně. Já si myslím prostě, že to, co jsme zatím zažili, tak je jenom taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme totiž prošli nějakou energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě. Prostě my jsme jenom zastropovávali náhodně tu u výrobců, tu spotřebitelů a podobně, ale ten problém, který tam je, to znamená, že my v podstatě se dostáváme do fundamentálního nedostatku elektrických zdrojů, to znamená silných elektrických zdrojů, tak to jsme v žádném případě nevyřešili. My v podstatě teď jenom pevně doufáme, že Francouzi správně opravili svoje jaderné elektrárny a že nám tyto elektrárny nevypadnou z energetického mixu v zimě, že budeme mít dostatečné množství přepravních cest pro plyn, protože to o ničem jiném není, a že budeme mít dostatečné množství těch splňovacích kapacit na pobřeží Evropy. To znamená, já tvrdím, že jsme na začátku energetické krize, že jsme na tom začátku především proto, že jsme nepojmenovali její příčiny a ty jsme nevyřešili.
0: Odstřihli jsme se od Ruska?
1: Odstřihli jsme se od ruského plynu, prohlásil pan minister Síkela, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě, že neodebrali, ale ty zásobníky jsou z většiny plněné stále ještě ruským plynem. A to je odpověď. Ano, odstřihli jsme se od ruského plynu se vším, co to pro nás znamená.
0: A takové ty nehezké informace, které běží různě v alternativních médiích, že nám někdo prodává nějaký plyn, který ve skutečnosti je třeba ruský, to je asi hloupost.
1: To já nevím. Vždycky ta dodávka má svoje country of origin, to znamená zemi původu, a jakým způsobem obchodníci fungují, tak to je jejich obchodní tajemství. Já se důvodně mohu domnívat, že nám někdo přeprodává onen skapalněný ruský plyn, a vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo ve velké míře. Je třeba taky zapoznamenat, že ten ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie a podobně. Proč by nemohl jít k nám?
0: Takže teoreticky je to možné.
1: Teoreticky to určitě možné je.
0: Rusko to poznamenalo, to, že jsme se odstřihnuli?
1: Tak výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly enormní, rekordní. V letošním roce už ta situace bude trošku pro ně určitě horší, protože prodají mnohem menší množství onoho zemního plynu potrubního. Já se domnívám, že ty sankce fungují bohužel obou straně, že to poznamenalo nás i je.
0: Pane Janečku, co pro nás, Českou republiku, pro naše občany a pro náš trh znamená ten fakt, že v Německu se začínají odstavovat jaderné bloky?
1: No, Xavere, oni se nezačínají, oni jsou odstaveni.
0: Už to je definitivně všechno.
1: Definitivně odstraněny. V sobotu večer 15. 16. dubna byly ony jaderné bloky odstaveny. Poslední tři jaderné bloky byly odstaveny.
0: Někde jsem četl, že jeden z nich ještě nějak jako doznívá, že ještě něco. A to už je, to je hloupost.
1: To je hloupost, nic takového není. Ono totiž jde o to, že může tam dobíhat jaderná reakce, samozřejmě může se ten blok chladit tam, ta odstávka, ten phase out, to znamená, to odpojení má nějakou proceduru. Mimochodem, já jsem navrhoval, aby česká vláda začala jednat o odkupu od něch jaderných elektráren v Německu. A bylo to vypadá jako vtip, ale on to žádný vtip není. Já si myslím, že tohle je něco, co by vláda měla velmi, velmi zvážit. Ono totiž náklady pro likvidaci těch jaderných elektráren se téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. A tak, jak jsme viděli ty problémy, které vznikly se stabilitou sítě z hlediska nedostatku elektrické energie, když se odstavovaly uhelné bloky a najížděly jaderné bloky a najížděly uhelné mazutové a podobně, tak já jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky určitě.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: V praxi, tak jak jsem to slyšel?
0: No, koupit ty elektrárny tam a tam je provozovat?
1: No jasně.
0: Nebo rozebrat?
1: Jaký je rozdíl koupit jaderné? No, to v žádném případě ne rozebrat. Jaký je rozdíl, když firmy od energetického průmyslového holdingu odkoupily uhelné elektrárny v Německu a tam je provozují s jadernými elektrárnami? Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Já nevidím jediný důvod, proč by je ČES nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla koupit.
0: No, není to rušení jaderných elektráren v Německu, zejména kvůli tomu, že oni nechtějí jadernou energii.
1: No podívejte, v roce 2010 paní Merkelová, tehdejší kancléřka, prohlásila na přímý dotaz, že jaderná energetika má dlouhodobou perspektivu v Německu a že v žádném případě nebude od ní odstupováno. V roce 2011 se stalo to, že jaderná energetika byla poškozena výbuchem ve Fukušimě a paní Merkelová prohlásila, že nic jiného nezbývá, než odstoupit od jaderného programu v Německu. A to bylo čistě a jedině proto, že prostě chtěla udržet svoji politickou moc ve spolupráci se zelenými. Tady se ukazuje, že politik, který je nezodpovědný, je prostě schopen pro vlastní prospěch, jak si poškodit zemi, kterou zastupuje, které byl zvolen.
0: Váš plán nebo vaše idea by byla taková, aby ČES koupil ty odstavené elektrárny, začal tam vyrábět elektrickou energii, protože to, když se jednou zastaví, tak to není tak jednoduché nastartovat, ne?
1: No to určitě není tak jednoduché, ale ono taky tam je nějaký ten, tam je taková takový období, kdy ta jaderná elektrárna musí zůstat v provozu, protože ten jaderný blok stále funguje. To není možný v podstatě odstavit tak, že vlastně demontujete a zasáhnete primární okruh a podobně. To bez pochyby po nějaké období je možné znova rozjet. V každém případě. Pokud teda Němci nejsou tak prečliví, jako v Greifswaldu tam odstřelili, aby se vůbec nemohli ty elektrárny znova rozjet, i chladicí blok.
0: To znamená ty věže. Takové.
1: Ty věže.
0: No a abychom to teda dohovořili, to znamená, že česká firma by vyráběla v Německu z jádra energii.
1: Ano.
0: No ale jak by to fungovalo, když my víme teď, a jsou to plná média, že nakonec ta česká energie stejně se prodává v Německu a nám potom s velkým ziskem. K čemu by to bylo? To by byla přece tatáž situace.
1: No podívejte, primárně by to pomohlo české energetice. V podstatě to je exportní jaksi aktivita. Já nevidím jediný důvod, proč by česká firma nemohla vyrábět elektrickou energii v Německu a také ji tam prodávat. Navíc prohlašujeme, že máme jednotný energetický trh. To znamená, že ta vyrobená elektřina v německých jaderných elektrárnách by se klidně mohla prodávat na území České republiky. Uvědomme si, že jaderná energetika, pokud už je postavena, tak z ní vyrobená elektrická energie je nejlevnější.
0: Orientačně, pane Janečku, o jakých penězích mluvíme? Koupit tři jaderné elektrárny, kde by na to ten ČES vzal peníze? To bude.
1: Podívejte, já si myslím, že takovéhle věci jsou rozhodně profinancovatelné pro každou banku. Ten problém je samozřejmě v tom procesu výstavby těch jaderných elektráren. Tady by bylo jasně stanovená výnosová strana a každá banka, případně nějaký vlastní kapitál, by to velmi rád financoval. To je prostě zaručený biznis. Bavíme se o jiné věci, a to je ten PR, který 10 let tady jede negativně, když pojede 5 let pozitivně. Já nevidím jediný důvod, proč bychom se k energetice jaderné nemohli vrátit.
0: To, co popisujete, je spíš z říše snů, anebo je to teoreticky opravdu realizovatelné?
1: Je to určitě realizovatelné, věřte mi.
0: A myslíte, že o tom někdo ví, že o tom někdo mluví, že určitě, o tom někdo uvažuje?
1: Určitě. Nevím, jestli o tom uvažují navážno, ale určitě o tom vědí a určitě se o tom hovoří.
0: A ten důvod Německa, proč prodat ty vyhaslé, promiňte, elektrárny Čechům, já ho pořád nevidím.
1: No, oni budou muset zaplatit obrovské peníze za likvidaci těch jaderných bloků. A jak jsem řekl, náklady na likvidaci těch bloků jsou stejné jako výstavba nových. Ale Německo jako takové velmi brzo narazí nám obrovský problém se stabilitou své sítě. Zatím jim v tom pomáhá samozřejmě elektrická energie dovezená jednak z Francie, jednak z České republice, ale Německo prostě nemá dostatek takzvaných bloků a zdrojů základního zatížení.
0: Neříkejte mi, pane Janečku, že oni toto Němci nevědí.
1: Víte, Němci to vědí. Ti odborníci, když nemám rád slovo odborník od jisté doby, ti experti, kteří jsou energetici, to moc dobře vědí. Když se budete bavit se skutečnými energetiky v Německu, tak se chytají za hlavu nad projektem Energiewende. Takže to je jako něco, co oni moc dobře vědí. Oni vědí, že v podstatě běží hlavou proti zdi. Ale ten PR, ten je tak silný. Já vám uvedu jeden příklad. Chcete?
0: No ne, já tomu určitě, ale já tomu pořád nemůžu uvěřit, že tu zem vede někdo a vy říkáte dokonce dobře vědí, že běží hlavou proti zdi. No mně to přijde tak vesmírné.
1: Tak já zkusím ten příklad, jo? Jedna z největších německých společností, která se jmenuje Viessmann. Téměř každý zná Viessmann. Je v současné době v procesu prodeje a v podstatě se blíží takzvaný closing. nakupujícím je firma Carrier. To je v podstatě firma, která vyráběla tepelná čerpadla a jako základním komponentem pro tepelný čerpadla, to by každý měl vědět, jsou kompresory. A ty kompresory se vyrábí v několika firmách, to není jich moc. To znamená, že máte na tom napsáno Styx a nebo nějaké jiné názvy. To není v podstatě žádný výrobce, to je montáž těch tepelných čerpadel. Carrier je jediná firma, která vyrábí ona tepelná čerpadla na území Ameriky. Majitelem Carrieru je Raytheon a Raytheon je jedna z největších zbrojních korporací na světě. A za nimi stojí investorské společnosti, například BlackRock. A vemte si, že v současné době Němci prohlašují, že ukončíme veškeré možnosti i oprav plynových spotřebičů, kotlů, topidel a podobně. A to i hned od nového roku. A to je v podstatě jasný vytvoření mantinelů pro montování pouze tepelných čerpadel, to znamená spotřebičů na elektrickou energii.
0: Takže jsou v tom peníze jednoduše.
1: No, jednoznačně, já se musím smát, když vidím různé velkohubé prohlášení politických stran typu Zelení a podobně, kteří hovoří o klimaplánu a klima a toto. Ale to jsou prostě lobbysti. To nic jiného není. A to stejný je s tou jadernou energetikou. Až takhle vážný to je, Xavere.
0: Dobře, a kdyby to takto bylo, tak znovu kladu tu otázku. To, co jste tady popsal, ten řetězec, který někde končí a
1: u peněz,
0: tak to oni nevědí?
1: Určitě to vědí.
0: A oni to podporují?
1: Tak podívejte se, politika je o umění možného a vždycky politické strany sledují nějaké zájmy. To je odpověď.
0: No, řekněte mi, když je takzvaný Green Deal teď ještě stále v běhu, já jsem měl svého času pocit, že už je to, jak se v tom kulminačním bodu a už to nějak jako utichá, ale podle toho, co vy popisujete, tak to není vůbec pravda. Green Deal ještě existuje?
1: No, Green Deal je hlavní mantrou, tak se podívejte, jak je tvořen Evropský parlament.
0: Dobře, navenek.
1: Navenek i navnitřek. Ten Green Deal jako takový je v podstatě něco, co je čistě Glasgow 26 a podobné projekty. Teď to jsou v podstatě jenom lobbystické tlaky na vytvoření prostoru pro určitý segment fungování. Když budete mít tepelná čerpadla a k tomu elektromobilitu a budete mít nedostatek elektrické energie, tak je zřetelné, že jednak jste závislí na té elektrické energii, ale zároveň vám taky může kdokoliv říct, teď budeš topit a teď budeš nabíjet elektrický auto. Nic jiného mezi tím není. Prostě dostatek elektrické energie není a nebude. Prostě ta elektrická energie nevzniká v zásuvkách, jak si někteří bohužel myslí.
0: Dobře, ale kde je ten bod, kdy se to už nějakým způsobem, nechci říkat sesype, ale kdy se ukáže, že to jedno s druhým není takto?
1: Ať jdou lidi k volbám a volej racionální politiky. Já vám neumím jinak odpovědět. Já jsem technik, já ničemu jinému nerozumím, jenom tomu, že exhalace na území Evropy jsou 7% celkových exhalací.
0: Počkejte, to, co jste tady popsal s těmi jadernými elektrárnami a jejich odstavením, je tento princip uplatnitelný i na celé šílenství kolem elektroaut?
1: Já si myslím, že bez pochyby. Bez pochyby. Já jsem vám řekl, že v případě, že budete mít nedostatek elektrické energie, tak vám ten někdo, kdo řídí energetizační soustavu, a samozřejmě zatím budou politici, bude říkat, topíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. Nabíjíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. To, že jsi nestih nabít v té době a potřebuješ jet do lékárny, no to nikoho nezajímá. Jak si prostě nabijete onen elektromobil?
0: Kdo je to samé? Tedy v tom případě, nebo v té kauze těch elektroaut tím, jak se dneska hezky říká, beneficientem?
1: Výrobce elektrické energie. Výrobce elektrické energie, protože v momentě, kdy máte něčeho nedostatek, tak samozřejmě budete moct tu cenu šponovat nahoru.
0: Promiňte, jakou roli hraje ten Elon Musk?
1: Podívejte, Elon Musk jako takový, já nevím, jakou roli hraje, ale Elon Musk je člověk, který zbohatl nesmírně na nějakých projektech s elektromobilitou, s vesmírnými projekty a dneska se vymezil vůči nesvobodě slova. To znamená, že nakoupil akcie Twitteru, provedl tam určité personální změny, myslím s tím, že propustil obrovské množství lidí a hlásá určitou svobodu slova. Protože ta svoboda slova, pokud není, tak se ani k těmhle informacích, o kterých hovořím já, vlastně nedostanete. Ale jakou hraje roli Elon Musk, to já vám nedokážu říct.
0: Není to ten, kdo by organizoval to šílenství kolem elektroaut, že všichni budeme v roce XY registrovat pouze elektrická auta?
1: Podívejte, ty obrovské finanční investiční zdroje, já jsem tady hovořil třeba o BlackRocku a podobně, tak ti opravdu mají zájem o to, aby v podstatě zničili nebo poškodili střední třídu, aby v podstatě ti lidi byli závislí na jejich diktátu a podobně. A to je podle mě odpověď na toto.
0: Pojďme ještě k té elektrické energii. Pane Janečku, jakou roli aktuálně hrají takzvané povolenky?
1: S povolenkama to je hrozně jednoduchý. Povolenky jsou investiční. Povolenky trochu povolily, jak říká jeden můj kamarád. Stály přes 100, dneska stojí 90. Odpustky to bylo za středověku, ale nevím, jestli se s tím tam obchodovalo tak intenzivně, jak teď.
0: No,
1: tak určitě, jasně, že. To byly ty desátky a to. Ale tady je to tak, že v současné době cena povolenky je někde pod 90 eury za tunu vypuštěného CO2. Když si uvědomíte, jak se aplikuje na konstrukci ceny při výrobě z jednotlivých typů elektrické energie, to znamená, že to je jaksi tepelná elektrárna na uhlí, nebo to je elektrárna na plyn, to znamená fosilní zdroje, tak je to asi tak, že máte nějaký marginální náklady elektrárny, které jsou 15-25 euro za kilowatthodinu, k tomu máte onu povolenku. No tak v podstatě bych řekl, že pokud cena je někde kolem 140 dneska eury za megawattu elektrické energie vytvořené z uhelné elektrárny, tak je to 90 plus 25 a vidíte, že povolenka z tepelné elektrárny dneska tvoří většinu ceny při konstrukci, při jejím stanovování.
0: Kdybychom se dívali na tu konečnou cenu, kterou platíte vy doma, já doma, každý z nás, plyn a elektrickou energii, kolik vlastně my, koncoví uživatelé, třeba v procentech platíme za tu povolenku?
1: Z uhlí už je to většina. To znamená, už je to více než 50%. Z plynu je to menšina, tam se aplikuje asi 30 euro za megawattu vyrobenou z plynu, ale zase plyn je dražší, takže tam je to ještě pod 50%.
0: A elektrická energie?
1: V současné době...
0: Tam se točí na tu konečnou fakturu, když mě přijde složenka.
1: Tak máme zastropovanou cenu někde kolem 5000 plus DPH a v současné době slyšíme od dodavatelů elektrické energie, že jsme slevnili 300 korun pod onen vládou stanovený strop, nebo dalších 300 korun pod vládou stanovený strop, no ale stále platíme pětinásobek toho, co jsme platili v roce 2020.
0: No ale
1: to je trošku problém.
0: Pane Janečku, promiňte, ministerský předseda pravil Ondino v televizi, že jsme tu krizi zvládli a že jsme z nejhoršího, nechci říkat uvnitř, ale že jsme z nejhoršího venku. Tak to také má nějakou váhu přece to jeho slovo.
1: Tak samozřejmě je to pan premiér, kdo jsem já, abych zpochybňoval slova pana premiéra. Přesto trvám na tom, že jsme na začátku energetické krize, která není tvořena z větší části konfliktem na Ukrajině, ale je tvořena onem Green Dealem,
0: no,
1: to jsem se snažil vysvětlit.
0: Dobře, ale proč by tak korektní člověk, jako je ministr Fiala, neříkal nám občanům pravdu?
1: Já myslím, že on tady není od toho, aby šířil negativní náladu.
0: Aha. Takže to je taková jenom, jak jste říkal, PR.
1: Je to PR, to politika.
0: No ale vůči občanům teda je to hodně špinavá politika, ne?
1: To já nemůžu hodnotit, to ode mě neuslyšíte.
0: No jste občan, ne?
1: Jsem občan, v každém případě já v tomto případě bych polemizoval se slovy, že energetická krize je vyřešena.
0: To zastropování samotné, kterému se taky věnovala média ze všech stran a mnozí, nebo většina médií říkala, že konečně se to vyřešilo, vy říkáte na téměř pětinásobku to je. Myslíte, že to bylo řešení v té chvíli?
1: Pozdě a vysoko.
0: Pozdě a vysoko. Takže to chtělo zastropovat kde? Jako experta se ptá.
1: Já nebudu stanovovat cenu, to tam byl celý tým lidí, kteří radí panu premiérovi a panu ministru Síkelovi. Všimněte si, ale že jsou to všichni, co mu radí, tak jsou, já tomu říkám, gážisti. To jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem nastavení a napojení na firmy, které spolupracují. A toto tam žádný nezávislý odborník skutečně nebyl. A my jsme na to upozorňovali někdy už v roce 2021, že je veliký problém. Já myslím, že tenkrát jsme byli nositeli špatných zpráv, pak se ukázalo, že ten problém prostě tady je a že je obrovský. A říkali jsme to minimálně na začátku roku 2022 a vláda k tomu zastropování potom přistoupila pod dojmem těch extrémních cen 1000 euro za megawattu, způsobených ale ne ukrajinskou krizí, ale nedostatkem elektrické energie, primárně z francouzských jaderných elektráren.
0: Řekněte mi na závěr, pane Janečku, jaká je vaše prognóza, co by experta na energie? Jak to vidíte do konce roku a třeba v nejbližších letech?
1: Já se domnívám, že do konce roku budeme vidět ceny elektrické energie někde kolem těch 140 a podobně. Mimochodem, minulý týden na spotu jsme viděli ceny pod 100 eury za megawatt hodinu. Jo? Nikde se to neprojevilo dramatickým snížením ceny elektrické energie.
0: Na spotu jenom, aby
1: spot je okamžitá cena na dokup nedostatečného
0: množství. Spotový prodej.
1: Spotový produkt, ano. A co se týče plynu, no tak tam strašně bude záviset na tom, jestli se nám podaří naplnit zásobníky, ale hlavně, jestli se podaří zajistit dostatečný přísun, konzistentní, kontinuální přísun plynu do naší energetizační soustavy, protože ty 3 miliardy kubíků, které můžou být uskladněny v oněch zásobnicích, rozhodně nestačí na tu spotřebu v zimních měsících. Takže je potřeba zajistit kontinuální dodávky plynu do České republiky.
0: Dobře, čeká nás katastrofa?
1: Ne, to si v žádném případě nemyslím. Je tady celá řada regulačních nástrojů a podobně. Mohlo by nás čekat různá omezení a podobně, ale katastrofické scénáře nevidím.
0: Byl bych vám vděčný, kdybyste si v nejbližších týdnech udělal čas na nedělní live stream na Xaver Live, protože spoustu dotazů, které tady dnes nezazněly, budou mít i naši diváci. Ale to jen taková hozená rukavice.
1: Rád, s vámi rád.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Pavel.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, já bych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru. Tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jako by nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, který říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Recroa, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytahne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit k tomu, viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. To je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný,
1: to si,
2: co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No, ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přesně od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opoziční.

0: hájí národní zájmy svojí země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak
1: Uděláme
0: F-35.
1: Ameriku great again.
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
0: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce, už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: Myslím, že ne, ani já jsem to nevěděl, to jsem neměl ani říkat, ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl
0: No,
1: vědět?
0: že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu, hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
0: A
1: Omlouvám
0: jasně,
1: se,
0: Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No,
1: Ať
0: má Eva
1: komentuješ.
0: Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád. A mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
0: No, bylo to jednoznačné ponížení, tam seděli, jak já si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní, my se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu. A ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím,
1: To
0: ale
1: působilo děsivě.
0: bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím. Ještě vlastně, než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu, Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný

0: mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
0: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zase musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Hmm. Nicméně ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat.
0: Mm-hmm.
1: Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: To je fenomén posledních let. Já to vždycky slyším, že je taková taková teplota venku, ale pocitově taková taková. Jo. Že je taková taková vlhkost, ale pocitově.
2: Jo.
1: A my, když dostáváme výplatu,
2: tak, tak pocitově je to slabší, ne?
1: Pocitově je to slabší, ale je nám řečeno, že by bylo dobrý.
2: Já myslím, že tohle to tyž. Máte pravdu, že je z toho velký fenomén z pocitový teploty. No. Ale že by se to mělo zavést a aplikovat na veškeré vyjádření premiéra Fialy, ne? Pan premiér Fiala dneska oznámil toto, ale pocitově je to naopak.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: klasická country na rádiu Xaver. Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
0: All the time. Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xaver.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Sedere, já už jsem tě říkal před tímto dotáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou. Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No, pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života sleduji v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Miloši, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí

0: rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
1: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají. Mm-hmm.
0: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
1: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
0: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
1: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
0: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
1: Den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Helena Vondráčková je naším hostem. Ahoj, Heleno.
1: Ahoj.
0: Rád tě vidím.
1: No, já jsem ráda, že jsi mě zase po dlouhé době pozval.
0: No, tak mám k tomu fatální důvod.
1: Vážně?
0: No, jasně.
1: Jsem s ním?
0: Ty máš 16. června velký narozeninový koncert. Tím bychom teda mohli začít, když jsme u toho.
1: No, určitě.
0: V Goya Music Hall. Ano. A tam se bude slavit, tomu rozumím. Jo.
1: No, tam se bude hlavně zpívat, tančit, stepovat a tak dále.
0: No, to je to, protože já jsem si přečetl, že tam máš jistého pana Tomáše Slavíčka.
1: Ano.
0: A to mě vysvětli. To je světový tanečník?
1: To ti vysvětlím. Je to český tanečník, který sklízí obrovské úspěchy po celém světě. A on vede Step Academy Prague, to je akademie stepování tance a jsou to vlastně lidé od opravdu útlého mládí, malé děti, který vyučuje stepování přes všechny generace, až se dopracoval ke mně. No a on sklízí opravdu takové ceny jako za svá díla nebo za svá vystoupení na různých setkání tanečních stepařů. Mistr světa, už několikrát byli mistři světa za své vystoupení, mistři Evropy. Takže opravdu je to kluk, který zaprvé je strašně milej, přátelský, kamarádský, má obrovskou bujnou fantazii, veškeré choreografie vymýšlí sám. A já jsem se s ním spojila, protože když Jirka Kornuš si jede svou cestou, tak jsem si říkala, že by to byla škoda, protože vlastně nikdo z mé generace, jako ze pěvecké, už nestepuje, takže je škoda toho nechat, když už to byla taková dřina u tohoto vena. Vypotili jsme tam spousty krve, tak abych to jenom tak odložila. Takže jsem se s ním domluvila, vymýšleli jsme společné čísla i spolu.
0: Nedávno se mě na tebe ptala paní Zubařka.
1: Zuby mám své.
0: Zuby máš své,
1: ale ona se nevyboukala.
0: Ona se neptala na tvoje zuby, ale je faninka a tak, a ptala se, jestli se známe. A já jsem mi říkal, o Heleně se moc neví, že dokáže být vtipná v každém okamžiku.
1: Myslíš, že jsem vtipná?
0: A ve chvíli, kdy řekneš, přes všechny generace se dopracoval až ke mně, je přesně ta sebeironie, kterou já mám rád.
1: Ne, počkej, ještě já tě přeruším, my jsme to trošku přeskočili.
0: No.
1: Ten program v tom music,
0: Goya Music Hall.
1: A tam on uvádí vlastně své poslední číslo, obrovské, protože tam je prostor. Tak tam nebude jenom on, ale bude tam celý jeho ensemble s takovým vystoupením, který se jmenuje Piano. A no, kulíš na mě oči, správně.
0: Neprozrazuješ něco, co má zůstat překvapení?
1: Ani ne, já si myslím, že naopak chci navést lidi na to, aby se přišli podívat, protože nebudu to prozrazovat dál, ale je to opravdu číslo všech čísel.
0: No, já to tam tuším. Je na to pohoda. Já jsem to viděl v Americe. No. Jestli je teda ta moje úvaha správná, a to je normální zázrak. Já jsem to viděl i ve dvou.
1: Aha, no tak klapky černá a bílá.
0: No.
1: Tak tady je jich víc, hodně.
0: Jo.
1: No, a já budu zpívat a tancovat a s ním budu stepovat a budou tam písničky vlastně celý spektrum toho od začátku až do konce. No.
0: Heleno, ty budeš příští rok slavit 60 let na scéně.
1: Ježišmarja, já mám dojem, že v poslední době pořád jenom něco slavím.
0: No však jo, to je správně.
1: No není to správně, protože čas je proti nám a letí jak pohodeň.
0: Za ty roky si musela nazbírat neuvěřitelných zkušeností. Už nemůže nastat před vystoupením a během vystoupení situace, s kterou by si nevěděla rady, nebo ji předtím stokrát neprožila. Proto se teď ptám, jestli toho 16. června ta dramaturgie toho koncertu, jak bude vypadat, to složení písniček, hostů, oblečení, pokyny pro kapelu. Jestli už je to jako levou zadní a bude to jako všechny koncerty, nebo jestli to je nějaký speciální?
1: No tak není to jako všechny koncerty, samozřejmě, že tam jsou právě speciální čísla, i písničky, které jsem v minulých letech třeba na jevišti nespívala. Čili chceme, aby to bylo ohromně pestrý, barevný, budou krásný kostýmy nový, mám tam dvě dívky sbor a bude tam samozřejmě moje doprovodná skupina Charlie Band.
0: To je ten pan Blažek?
1: Ano, říkám Charlie to, Blažek, ano. Co tam ještě bude? No, to je, myslím, všechno, my si poradíme.
0: Jak je těžké pro zpěvačku uvést písničku, kterou kdysi zpívala před 10-15 lety a teď se k ní vracíš? Nemáš to, víš, jako nafrčené, jak se říká?
1: No, je tam právě, jsou tam některé takové písně, ale já se snažím, aby byly vždycky trošku jiný, takže i v tomto případě ty dvě písničky, které jsem tam zařadila z dob, kdy už jsem je hodně dlouho nespívala, tak jsme jim dali trošičku takový nový jiný kabát. Jak vizuální, tak hudební.
0: Znamená to, že na takovýto koncert se zkouší speciálně?
1: No určitě, samozřejmě. Zkouší se, no protože jednak je to jiné prostředí, než známe. V Goya Music Hall jsem naposledy vystupovala v různých muzikálech Les Misérables, nebo jsem tam zkoušela Miss Saigon, které jsem teda nakonec neučinkovala, ale je potřeba, abychom nastavili světla, aby to prostě všechno hrálo dohromady, aby jsme si ošlapali prostor, kolik ho tam bude a tak dále.
0: Michael Jackson, jeden na sklonku své kariéry, zrušil koncert, vyprodaný koncert v Německu a média uvedla, že umělce bolela hlava. A víš, já si říkám, co všechno
1: tak
0: vlastně...
1: Tak může se to stát, no.
0: Vlastně se to může stát.
1: Mně teda se nestalo,
0: stojí
1: že
0: to
1: by...
0: na jednom člověku, nemá tě kdo zaskočit. Neexistuje z toho únik. Jak ty to řešíš, tady ty věci? Máš třeba předtím týden nějaký speciální režim? Že nevycházíš z domu, nebo si koupíš vitamíny, já si to
1: ty
0: moc
1: ty máš nápady.
0: No moc
1: já
0: jsem
1: a nevycházet z domu, no to vůbec neexistuje. To přece, za prvé, já to ťukám, ale jsem zdravá holka.
0: To víme,
1: většinou
0: ale...
1: mě teda opravdu nic netrápí, hlava mě nebolí.
0: Ale i zdravé holce se spustí.
1: No může se stát, že dostaneš chřipku, nebo angínu, nebo... Ale to potom je vis major a z toho se jako nedá uniknout.
0: A máš nějaký speciální režim, aby se to nestalo?
1: Ano, tak...
0: Víc vitamínů a...
1: Samozřejmě, že cpu se vitamínama, abych byla otužila, tak se sprchuju studenou vodou, hodně se hýbu, chodím na procházky, protože máme krásného nového vrčáčka, pejska. Zrovna jsem s ní dneska sázela kytky, no tak to bylo čoromoro, musela jsem ji nakonec zavřít do kotce, protože všechno chtěla vidět. I do hlínec strkala čumák.
0: Můžu představit.
1: Sondovala, jestli tam náhodou není pro ně nějaký překvapení. No, hraju tenis.
0: No,
1: a zrovna se chystám zase na soustředění, který máme každý rok v Přerově. A to je prostě jednak velká sranda, protože tam jsou lidi z branže. A sportovci a umělci. A jednak opravdu je tam tvrdý režim, takže dvoufázově trénujeme. Nejdřív celá akce začíná, je to týden, koncertem na náměstí v Přerově. A potom vlastně vyvrcholení toho našeho výcviku je turnaj tenisový.
0: Já se vrátím ještě k tomu velkému koncertu v Goya Music Hall 16. června. Dvě věci mě zajímají. Promiň, je to třeba, můžeš říct bulvární, nebo Bůh ví jaké, ten den, kdy máš takto důležitý koncert, vypadá jak? Mě zajímá, jestli dlouho spíš, jestli...
1: No, tak všeobecně spánek je velmi důležitý, proto aby člověk prostě měl sílu, hlas, všechno, takže aby nebyl unavený. Ale jako, že bych to nějak jako hrotila nebo tak, tak ne po obědě vůbec.
0: Je to den jako každý jiný, jo?
1: Den jako každý jiný. Potřebuji se vyspat, mě stačí teda 8 hodin, já nejsem spáč. A pak mě čeká to, že si musím přesně připravit všechny věci, co jsou potřeba, to znamená kostýmy, boty, kosmetika, i když Zdeněk Fencl, který mě líčí, tak má všechno sebou, ale občas taky něco zapomene. takže abych to měla všechno připravené, abych neměla nervy. No a jinak program, ten už musí být
0: to už je, jasný.
1: Dávno hotovej. Jinak celkem to je asi tak všechno, mít dobrou náladu a těšit se na to a krásný je, když je ten koncert vyprodaný a my to víme, protože není nic horšího, než kdybychom měli hrát pro 3 lidi, ale už dlouho se nám to nestalo.
0: Vidím to máme na Facebooku, všude, že má všude plno.
1: No, všude máme plno, což mě hrozně těší.
0: A toho 16. my fanoušci přijdeme, ale pro mě já vím, že blbý se na to ptá dámy, jako, ale s nikým z pop music se neznám tak, abych se ho na to mohl zeptat, ty mi to už odpustí.
1: No,
0: já musím udělat tu předehru. Co, jak se to řeší, když by se ti během toho koncertu chtělo nutně na toaletu? Já jsem to ještě nikdy nezažil, že bych byl na
1: to
0: koncertu.
1: To se moc nestává.
0: A zpěvák řekl, promiňte, jsem člověk jako každý jiný. Ne. Nedá se nic dělat.
1: To se mi nestalo za celý život. To je zajímavý. Ale to je asi taky otázka psychiky.
0: Jo,
1: samozřejmě, že se snažím před koncertem nějak se o to postarat, ale nestalo se mi, že bych...
0: Nejsou to nějaký prášky třeba nebo něco?
1: Ne. Ale kolikrát se mi stane, že mám trochu rýmu a tak pro tento případ, protože já mám vždycky takovou vlastně takový pásek v barvě šatů a vzadu mám kapsičku a v té kapsičce mám pro iníry takovou krabičku kouzelnou, která mě způsobuje to, že slyším krásně svůj hlas. Takže to si dávám do jednoho ucha, takovou věc od litinu a tak za ten pásek si vždycky zastrčím kapesníček, kdyby se náhodou stalo.
0: Jo. Od litinu, řekl, ty máš na svoji ucho.
1: Odlitek, ano. To je umělý muty, to si prostě dojdeš.
0: Jak se to
1: dělá? No, dojde si k ušaři a oni to vyrobějí speciální, prostě in-ear se to jmenuje, do ucha. A aby ti to nevypadávalo. A dokonce jsem si všimla u světových hvězd, a to si asi budu muset opatřit, že aby to nebyl jenom takový jako plast holej, tak oni mají, teď jsem to viděla zrovna na koncertě pro Krále, tak tam zpěvačka měla krásně ten in-ear udělaný, že tam měla ještě vsunutý nebo vetknutý takový kamínek, takže to zářilo.
0: Diamant.
1: No, diamant možná měla. Asi jo.
0: No, na koncert pro Krále hned skočím, protože to mě také zajímá, ale ještě jedna věc k tomu koncertu 16. června. Heleno, řekni popravdě, jak je to s těmi přídavky na koncertu? Ty je víš předem? Víš je předem, jo?
1: Vím.
0: A co když jich je víc, si lidi vytleskají, než máš připravené?
1: No tak zpívám bez kapely, třeba si vzpomenu a zaspívám nějakou lidovku.
0: Jako a kapela, jo?
1: A kapela.
0: No to oni se nechytnou?
1: Já prší, jen se leje, třeba.
0: Jo, protože
1: ne, to se jim líbí. No,
0: speciálně u tebe, u Hany Zagorové a u Karla Gotta jsem tolikrát přemýšlel, že těch přídavků, když jsem tě viděl v Lucerně, bylo snad 9 nebo kolik.
1: No to ne, to přeháníš.
0: No, bylo jich hodně. Tak jsem si říkal, jestli třeba jim nešeptneš, ve chvíli, kdy se vrací znovu na tu scénu.
1: Ale jo, tak může se stát, ale kluci jsou velmi jako promptní a dovedou se rychle zorientovat, zalistujou ještě, protože mají nějaké noty navíc, takže si můžeme i vybrat, když třeba lidi křičejí malovaný džbánku, no tak honem zalistujou,
0: jo,
1: najdou džbánek a už se jede.
0: Dělají ti radosti kytky, co ti lidi nosí, nebo už je to všední za ty roky?
1: Není to všední, dělá mě radost. Jakýkoliv malej dárek nebo kytka, samozřejmě, že mě to potěší. Ale horší je, když přijedu někdy třeba v noci ve 2 hodiny z koncertu, já nevím, v Ostravě nebo v Přerově, a teď to je halda kytek, kterou nemůžu nechat jenom tak jako ladem. A ještě v noci, než jdu spát, tak musím naplnit vanu a s Martinem to vždycky tam nanosíme a dáme to do vany.
0: Takhle to pečuješ?
1: No musím, no však, to, víš, jak jsou to někdy nádherný kytice, to by mě srdce bolelo. Takže dám do vody, no a pak druhý den je teprve rozděluju do vás, no je to docela starost, ale milá.
0: Koncert pro krále. Já jsem, nebo k té korunovaci, abychom to řekli přesně, ano. Já jsem teda byl v němém úžasu. Pravda, nezazněla tam jediná písnička, kterou bych znal, což mě zamrzelo. Lionel Richie,
1: já jsem, myslím, že
0: nezaspíval Say You Say Me třeba, to jsem nepochopil, ale ta paní Perry se jmenuje?
1: Měla krásný šaty.
0: No dovol, tak ty máš hezčí mnohem.
1: No tak tohle jsou civilní, ale ona měla robu na jeviště, kdy to bylo úžasný.
0: Přišlo ti to úžasný, ty zlatý šaty?
1: Ty zlatý.
0: No mě to přišlo hrozně veliký, jako do stran.
1: No tak bylo to veliký, protože byla veliká scéna.
0: Já jsem si neříkal, jak bych to řídil třeba.
1: Ne, to bylo
0: měl
1: úplně
0: takový
1: adekvátní tomu, pro koho to bylo a v jakém prostředí to bylo.
0: Zpívá dobře, to je potřeba říct.
1: Výborně.
0: Písničky jsem neznal, musím se přiznat. Ale co zříkala na to všechno okolo, dronová show?
1: No nádhera. Já jsem dlouho nic tak famozního a monstrozního neviděla.
0: Bylo já teda ještě neuvěřitelné. Nikdy jsem to neviděla, ani nikde ve světě.
1: Ty obrazce světelný na té obloze, no tak ano, to už byl vrchol.
0: Větrníky, no. Nebo jak se to řekne?
1: A Bíne Mája tam byla, všim jsi?
0: Jo, ano.
1: Včelka Mája.
0: Ano. A víš, říkal jsem si, jestli v okamžiku, kdy ten zpěvák jde na tu scénu, teď vidí kolem sebe ty nainvestovaný miliony liber ve všem, v jevišti, ve světlech, ve zvuku.
1: No, to je o strach. Já bych se teda bála.
0: Že to musí zvyšovat trému, to celé.
1: Určitě. Určitě. Aha. A každý určitě cítí zodpovědnost nejen před královskou rodinou, ale před všemi těmi lidmi. To tam bylo 100 tisíce lidí.
0: No, tam na místě bylo 20 tisíc plus něco, ale šlo to do celého světa.
1: No právě.
0: No ale poznáš bezpečně, Heleno, když je takovýto přenos a někdo zpívá na playback?
1: No, pozná se to jedině v momentě, kdy se nestrefí správně do toho svýho záznamu.
0: Petr Novotný vždycky tvrdil, že to bezpečně pozná.
1: Nepozná. Jestli to má člověk opravdu naposlouchaný perfektně, a asi by si nikdo netrouf prostě se splést nebo chybovat při takovéhle příležitosti, tak to musí zvládnout. A někdy se to stává, já teda nerada zpívám na playback, jedině třeba buď když je člověk nemocný, to se může stát. Mně se to stalo nedávno v polských Sopotech, nikdo nic nepoznal. To bylo právě hned po té, co zemřela Hanka Zagorová. Aha. Já jsem dostala takový jako atak a vůbec jsem nemohla ani zpívat, protože jsem prostě neměla dech. No a nebo když je to třeba taneční číslo a není možno ho uspívat, protože je tanečně nebo choreograficky náročný. Mm-hmm. Tak pak prostě se používá.
0: No a tady u toho krále to typuješ, že to všechno bylo živě asi?
1: Určitě.
0: Včetně těch sborů velkých?
1: Já myslím, že ano.
0: Jo.
1: Že tam byly sbory. Jo.
0: No, tam byly
1: no,
0: několik
1: určitě.
0: Sborů.
1: Já si myslím, že to bylo všechno živě.
0: No já doufám, že ten tvůj koncert 16. června
1: bude živě.
0: No tak to u tebe je, myslím, že samozřejmost, ale že to bude vypadat podobně, jako no. Korunovační koncept. Pojďme ještě říct, že ty máš novou desku.
1: Je to ta poslední.
0: A já mám doma novou aparaturu, tak já to hned vyzkouším, ale
1: Je to výběr samozřejmě toto, že poslední deska byla Tvrdohlavá, písničky z, z pera Káji Maříka, ale tahle ta je dělaná speciálně taky k mému nějakému jubileu zase. Víš, tady to říkám, furt něco slavím. A tady, jsou, tady je zajímavost, že jsou to písničky průřezem mé kariéry, ale jsou tam věci, které nikdy nevyšly na žádném nosiči. To znamená ani na LP, ani na CD, které byly natočené třeba v rádiu
0: nebo
1: v televizi, ale nikdy nevyšly. Pak jsou tam krásné duety s různými přáteli, jako Bára Vesiková, Valdemar Matuška, Karel Gott, Jiří Korn, no prostě s většinou, s kterými jsem zpívala. A pak je tam jedna novinka, aby to nebyla jenom prostě, nebyly staré věci, tak jsme natočili písničku, která se jmenuje Pojď se mnou hledat modrý svět, napsal ji Kaja Mařík. A ona dostala v pořadu Martina Hrdinky, se dlouho držela v jeho hitparádě Česká dvanáctka.
0: Ano, Česká dvanáctka.
1: Takže jsem dostala za ní zlatý mikrofonek.
0: Oh. No ale je tady, já to musím zmínit, Most přes rozbouřené vody z roku 1977.
1: Nádherná píseň.
0: No, tak to
1: Bridge
0: je
1: tak over troubled water.
0: No.
1: No.
0: Simon and Garfunkel.
1: Ano.
0: A ta harmonie je překrásná. Toho, to má český text, já ji opravdu neznám.
1: No, nádherný český text. Já si teď nejsem jistá, jestli to byl Pavel Vrba nebo Zdeněk Borovec, jeden z nich.
0: No, dám si to za chvilku v autě. Tak, prosím tě, pojďme připomenout. 16. června v Goya Music Hall v Praze tvůj narozeninový koncert. A já doufám, že se tam potkáme i s některými diváky naší XTV.
1: No, já se budu moc těšit a srdečně vás zvu, tebe samozřejmě, tví spolupracovníky, ale i všechny lidi, kteří se na nás třeba budou dívat.
0: Držím moc palce, rád bych s tebou probral ještě některé věci z historie, jako jsme kdysi řešili v Žofíně na zahrádce. Myslím, že by to lidi hodně zajímalo a srdečně tě k takovému rozhovoru zvu, ten bude o něco delší.
1: No tak jo, já jsem připravena, kdykoliv zavoláš, tak já hned přikvačím.
0: Víš, že tě mám rád, Heleno, jsem rád, že jsi tady byla, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byla Helena Vondráčková.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio X.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... jsem derzolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici učívám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle
2: je. Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?

0: velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiž mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předaly ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snaží

0: umíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov, tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení. A myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tak tady je vážná věc a já bych vás poprosil
1: podívejte se.
0: O minutu ticha za pořad o fake news, prosím. Česká televize v tichosti zrušila propagandistický pořad o EU i taškařici o fake news a dobře udělala, píše tady pan komentátor a já jsem z toho smutný, protože tam Halina dávala ty líbísky.
1: Já jsem veselý, protože podívejte se na Halinu, já myslím, že ten pořad vypadal zhruba tak, jako ten její výraz ve tváři tady. To podle mě byl vlastně fake pořad. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad není možný. Jestli je to satira, kterou nám, jako politická, kterou nám Česká televize, která
0: ne,
1: se...
0: To byl fake news boy.
1: Ohání BBC tam... a které se bojí, tak jestli tohleto jako je, má být ono, protože to byl výsměch a Česká televize vždycky, když vymyslí nějaký příšerný pořad, tak tam skončí Aležáma Halina Pavlovská. To už je tradice. Tak,
0: nebo Kopteš.
1: Jo. Takže tohleto je určitě dobrá zpráva, že to skončilo a jen doufejme, že Aležáma s Halinou Pavlovskou se za 2 měsíce objeví v nějakém jiném stejně kvalitním pořadu na České televizi.
0: Jdeme na to. O vás nepsala půl roku ani regionální příloha Rudého práva. Vynadal Novotný delegátům Občanské demokratické strany.
2: To byl sjezd, co? To byl sjezd na lyžích.
0: Díval jsem se na to.
2: Mě nejvíc zaujala vize Alexandra Vondry, který přednesl myšlenku, že bychom si my Češi měli vybrat svého národního ptáka. To jste zaznamenal.
0: Zaznamenal.
2: Národní pták.
0: A říkal, který je volný.
2: No, takhle, já jsem potom někde zachytil, to on neříkal na tom sjezdu, ale že on už má favorita. A to je ledňáček říční. Viděl jsi někdy ledňáčka?
0: Takový barevný.
2: Barevný, ale jak barevný? To je ta pointa. Ledňáček říční je modrej, čili klasický modrej pták, jak u ODSky má být.
0: Ano.
2: Ale náprsenka a celý břicho je oranžový. Socani, rozumíte? Zobáček u samiček ze spodní části rudý. A u mladých kousků ledňáčka říčního pozorujeme zelenavé zabarvení.
0: To je propaganda.
2: To je Greta, rozumíte?
0: Jo,
2: čili to složení té politické struktury České republiky ve vizi Alexandra Vondry je ODS, levice socani nějaká lehce stříknutá červeným zobáčkem u samiček a mládí na zelenavé barvy. Čili takhle vidí Alexandr Vondra budoucnost České republiky politicky, jsem z toho vydedukoval. A to pro mě byla zajímavá zpráva.
0: Ať jdou do voleb, bylo by to poctivější. Politik od Klause mladšího vyzval Milion chvilek. Hoho.
2: No tak s tím se dá leda tak souhlasit, protože... A já myslím, že k tomu pomalu jako dochází teda, no, mimochodem, jo. Protože já jsem zaznamenal posun u chvilkařů teďko. Oni zahajují akci Opozice hledá superstar. Oni budou jezdit po těch krajích, normálně jako my jsme jezdili, a tam budou vždycky první večer se bude řvát Babiše do koše, že jo? A až se dostatečně vykřičej, tak druhý den budou debatní fóra. A tam budou zvaní do debaty místní zajímaví mladí lidi, což je docela správný, řekl bych. Tak to by se mělo postupovat. A ty lidi, a tam bude v porotě, budou sedět ty moderátoři, že jo? Chvilkaři hlavní, budou takhle sedět a budou je kritizovat. Ty máš špatný šaty, ty šišláš a tak dále. A budou doufat, že se tam objeví nějaká skutečně superstar, nějaký dobrý politik a tam budou lovit ty talenty, což je prostě pěkný. No,
0: že jsem tak smělej, budete v porotě?
2: Nezavolali mě
0: to
2: ještě.
0: Počkejte, ještě můžou.
2: Tak já nevím, no, tak uvidíme. No. Já nevím, jak to? Je to placený, ale víte co. Oni s těma prachama jsou takový tajemný.
0: No,
2: oni, to je jak Česká televize, ale prostě nevíte, kolik berou. No tak to by mě zajímalo, kdybych měl jít do práce.
0: A to uděláte pro naší zemi, Ondřej?
2: Ne, to je tvrdá práce být v porotě. To si nemyslete, že to je nějaká brnkačka. Jako, to pak v noci se vám o tom zdá.
0: Teď jste mě zklamal. No. Já jsem myslel, že jste na tom podobně jako já. Chcete,
2: teď nevím, co myslíte.
0: Že jste ochoten naší zemi prospět.
2: Jo, tak snažím se, ale všechno má svý meze, že jo.
0: Já vás tam navrhnu do té poroty asi.
2: Zkuste to, já vás taky pošlu, někam navrhnu.
0: Pošlu dopis a dopis.
2: Ale je to pravda, prostě měli by být politická strana, aby jsme se vrátili k tématu. Jo,
0: já
2: prostě myslím, ukázat nějaký pozitivní program a
0: jít do soutěže. Strana, to jsou dva lidé, prosím.
2: No ale teď budou bobtnat.
0: Nevěřte tomu.
2: Ne? No tak ne, tak na to nemaj. Tak to nedělaj. Ale to se uvidí.
0: Vy jste dneska takový, buď to tak, nebo tak, buďte trošku demokrat.
2: Jo,
0: tak,
2: jo.
0: Sluší vám to.
3: Děkuju.
0: Já to dneska říkám rád, protože vy čekáte děťátko.
3: Ano. Jenom jedno.
0: Jenom jedno, ale musím říct, že se nechcete poradit s našimi diváky o jménu. Já jsem chtěl udělat anketu na internetu.
3: Tak tu si můžete udělat pro sebe, čistě nezávazně, ale my už máme vybráno.
0: Takže vy nesmýšlíte demokraticky, jo? Hlas lidu a...
3: Pokud jde o jméno mého dítěte, tak určitě ne.
0: A já jsem vám v polském kalendáři našel krásné jméno Malgořata, kdyby to byla holčička.
3: Je mi líto, že jste si s tím musel dát takovou práci a přišlo to vniveč třeba příště.
0: Já jsem to měl za hodinu a půl vybraný.
3: To no říkám, to musel dát hroznou práci za tu hodinu a půl.
0: No a jsem rád teda za to, to musím říct a gratuluju za kolegy.
3: Děkuju.
0: Donald Trump nebude sesazen z prezidentské funkce, Senát ho osvobodil. A to gesto, ne?
4: No.
0: Doník, pane Tlustý. Myslíte, že měl horký chvilky, nebo že to bylo jasný od začátku?
4: Tak oni netuší ti kritici, že mu pomáhají. To je jasný. Co vás nezabije, to vás posílí. Mm-hmm. To bych řekl, že znáte. A on dělá úspěšnou ekonomickou politiku. Někde jsem si přečetl, že má nejvyšší preference za dobu svého fungování, od okamžiku zvolení.
0: No, takže jsou zase dvoje nebo troje, co jsem já viděl na internetu a někde zase ukazují.
4: Takže... Plní své ústřední heslo Amerika na prvním místě. V rámci toho všem dělá potíže zbytku světa, to dá rozum. Když chcete, aby váš národ byl ta jednička, no tak se musíte pustit do obchodní války s Čínou a s Evropou. A teď například tady je věc, o které se málo mluví, ale ten pošetilý nápad s takzvanou digitální daní, neboli Češi se rozhodli zkasírovat velké americké firmy, musíme to nazývat, no tak oni nám to nedarujou. Rozumíte, jako zkasírujte velké americké firmy, my zkasírujeme ty vaše. No a tady ten americký hrdina v tu chvíli pro Českou republiku a Českou vládu už není takový hrdina. Už je to silný protivník, tak bych skoro řekl, pane Babiš, bacha na něj. Mm-hmm.
0: Zajímavá věc,
1: já se bojím.
0: Zejména pro vás, prosím, Facebook smazal desítky podvodných účtů a skupin. Stopy podle něj vedly k ruským tajným službám. Už je to tady?
1: Já nevím, jestli k ruským tajným službám, ale jak jsem viděl to logo Facebooku, já jsem se lék. Víte, co by mi způsobilo největší radost? Až jednou Facebook, až se probudím a uvidím, Facebook oznámil, že smazal Facebook ze zemského povrchu.
0: Já myslím, že to nenávidíte, ten Facebook.
1: Protože je to zlo. Já myslím, že Mark Zuckerberg je největší zločinec poslední doby. On stvořil monstrum, které odšpuntovalo ty nejhorší pudy v nás. Narcisismus, vulgaritu. Jste na Facebooku?
0: No, jistě.
1: Jak se tam jmenujete třeba?
0: No já se jmenuji stejně.
1: Opravdu? A jste tam muž nebo žena, nebo jak tam vystupujete?
0: Jsem tam jako muž, ku podivu.
1: Jo? No. A pácháte tam nějaké zlo, dobro, nebo...
0: No odšpuntovali se ve mně ty nejhorší pudy.
1: To je, tak vidíte. To je Facebook. Říká se tomu Facebook. To je to správné jméno Facebooku. Já jsem tam kdysi byl taky, ale když jsem najednou viděl, co se tam na mě řítí, chtějí se mnou kamarádit lidi, který jsem v životě nepotkal, nevím, co jsou zač. Viděl jsem tam fotky jich prostě největší perverznosti a hlouposti.
0: Počkejte, čem to má být? Ty perverznosti, je to určitě Facebook, na co se díváte?
1: Teď myslím facebookový perverznosti.
0: Jo, takhle, jo. Abychom měli...
1: Ne, zůstaňme jako v kolejích slušnosti.
0: Takže vy toto prostě nenávidíte a jste pro zrušení.
1: Ne, já se toho děsím. Já vidím ty efekty toho. To nás kdysi mělo propojovat a měli jsme se kamarádi všichni. A podívejte se, co to způsobilo. A to je ta rovina mezi lidmi, ty mezilidský vztahy a to, jak tam lidi vystupují, je jedna věc. A druhá věc je, jak to ovlivňuje politiku a to je mnohem vážnější.
0: Tak pojďme založit milion chvílek proti Facebooku. Já jsem pro. Ještě vydržte. Spíš než podepsat, kdybyste spíš přispěl na transparentní účet.
1: A vy si pak vyplatí, já vím, vy jste se přiučil a
0: já už jsem
1: vy
0: to pochopil,
1: si chcete přilepšit život.
0: Jasný. Já
1: vidím do vás.
0: Ale dobrý názor. Křeček je novým ombudsmanem.
2: To je fotka teda jako za milion dolarů tohle.
0: Já myslím, že by taky pobavila. Slib složil do rukou místo předsedy sněmovny Okamury. A já nevím, proč mi to přijde vtipný.
2: No ne, to je tak, že když se dělají blbosti, tak ono to pak vždycky blbě dopadne. Jo, a tohle to já chápu, že to musí spoustu lidí jako pobouřit, jako, aniž by věděli vůbec, o co jde a kde je pravda a co je správně a tak dále, ale prostě když už se tady udělá úřad ombudsmana, mě vždycky fascinoval už ten název, ombudsman.
0: No.
2: Jo. Co, to je švédsky, to víte, že je to švédsky.
0: Švédsky ještě když.
2: No, to je švédsky. My máme prostě úřad, který se jmenuje švédsky. Jo, to je jako taková móda, whistleblower, že jo, taky se dlouho nevědělo, co to je.
0: No, to jste vy.
2: Pro boha. To je
0: rozfoukávač ohně.
2: Ne, vůbec, to se sfoukáním nemá nic společného, to je pískání, to, ten blowing tam, jako whistle je pískot.
0: Říká se, že to jsou lidi, ti whistleblowery.
2: To jsou, teď už je nový slovo, oznamovači. Oznamovači. On je ve firmě a vidí, že jeho šéf prostě řekl sprostý vtip sekretářce a už to napráší. Už to oznámí a to je ten, jo, pozor, whistleblower. No a stejně tak ombud, já jsem se dověděl, že ombud je švédský úřad. A man je teda muž, člověk, jako, a ombudsman je ten, co prostě běhá po úřadech. Jo, že zkrátka občan, když má pocit, že se s tím nechce párat, tak zavolá ombudsmana a řekne, ombudsmane, vyřiď mi tady ten můj problém se sousedem, protože on tam má psa, který štěká a tak dále.
0: A rozčiluje vás to, že Křeček byl zvolený?
2: Vůbec ne, já si myslím, že to odpovídá tomu úřadu, jako, že pan Křeček je na to úplně ideální postava, který se nebude míchat do té velké politiky, ale skutečně třeba pomůže těm lidem, já nevím, s tím úřadem, s nějakým nájemným a tak dále, to je jeho specialita. Byl tam už 6 let, je to rutinér. A trošku mi štvalo teda, že se do ní naváželi, že je starý. Tak ať se podívej přesně zase do té Ameriky. Tam to jsou všichni kluci s 80 na krku. Jo, Bernie Sanders, Mike Bloomberg taky, že jo. Joe Biden, no, tak Doník je mladý, tomu je nějakých 74, 70, že jo. A taky, no, takže to mě mrzelo, to jako, že na ní takhle útočil. Já myslím, že to je dobrý, já to schvaluju.
5: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepice. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spat svířený prach. Přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav. A na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat svířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zase, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou,
1: no,
2: jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu líto, mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Pane, na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno. Takže
1: ne?
2: Ne. Já musím se živit Xavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě
1: akce. Je jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět, jako jo.
2: Za váš dům, za váš Víta.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Sebo, je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: to tohle dokázat...
1: Ale někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
2: jo?
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, ale tak
1: že Maďarsk... Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no, tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo?
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabulicti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Ten,
1: já
2: vidíte
1: jsem
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltínem.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: A to se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, ne. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, mini, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu dozimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu. Hm?
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak jste... to je for pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: Jak moje to?
2: Angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvoník, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To
2: pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty

0: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak
1: a,
0: to
1: jak,
0: knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, jak jste vážená, jste vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, tak aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
0: No nebuďte slušnej.
1: Ne, nebuďte slušnej. To mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
0: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám.
1: Prostě.
0: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No,
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No, tak, jasně, pane Dolče.
0: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, to...
0: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
0: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak
0: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
0: Vždyť je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane holče.
0: No tak je to takový jsem, věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že ve jméno je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? Já jsem knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrovej aspoň.
0: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zasloužíte, jasně.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
0: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
0: nálepkujete. Nedlík, blbuše.
1: Tak...
0: Já to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
0: Mastíku.
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady se musí psat
0: jednou... Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, Honza.
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
0: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno

0: čím je?
1: Vším, čím byl? Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
0: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co se
0: ptáte. Ředitel.
1: Železný...
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
0: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
0: Jo. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
0: A ano. Pan Xaver má super.
1: Super účest.
0: Kostky nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
0: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávra, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není
0: musí,
1: vůbec.
0: Je, že
1: je?
0: Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Teď, tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: OK. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště.
0: Já
1: shledanou.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspaměť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šos dřív, než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku. A tak jsem obcházel pasové úředníky s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky. Až pak to baflo, jak když komínem zafičí. Nejdřív pak štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. Já nasek s greenhornama do éra, co krouží. Nad sochou svobody, až tam za velkou louží. Bylo indiánský léto, prima sezóna. Nešvil mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme. Chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada

než samopal či facky. Jsem text bratrstva bolševické pracky. Dva znali Dvořáka, dva Flimra, jeden Masaryka. Korálky z Jablonce, Formana, Lengla, Štefanika. Jenže mi hledali, který

když pak jsme uslyšeli, já už vím, jsem text. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem, když viděli jsme, jak nás Praha zdraví,

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Kdo by řekl, že by si přál mít právo na informace cenzurované, nebo jak to bylo?
2: Právo na korigované informace.
1: Korigované informace.
2: Ksavere, víte, že já kolem sebe ještě vidím lidi, kteří jsou tím postižený a že se propadli do toho, že mají rádi právo na korigované informace? Ale... Teď se mi stalo, seděl jsem někde, řekněme, já nechci říkat přesně kde, a běžel tam politický komentář,
1: ano,
2: který byl logicky byl velmi realistický a tudíž nebyl samozřejmě vstřícný k téhle vládě, protože se týkal jejich v úzovkách úspěchů nebo hlavně neúspěchů.
1: Ano.
2: No a tam seděli dva lidi a říkali, tohle to přeci není možný, to není pravda. A to byly statistické věci, to jsou tvrdý data. A já jsem říkal, proč se vám zdá, že to není možný? Mě říkali, no protože takhle to přeci není. Já jsem říkal, no ale tohle to jsou tvrdý data, nemůžete, to není pocitová záležitost, to jsou prostě věci, které jsou jasně daný. A mě říkali, no ten člověk musí stranit Babišovi.
1: A je to tady.
2: Já jsem říkal, helejte, vy jste důkaz toho, že vy si nechcete připustit realitu a vlastně realita je pro vás, ta vás dostane někam, jako vytáhne vás z vaší komfortní zóny a zdá se vám to vlastně, že vám někdo podsouvá nějaký dezinfo nebo něco. Místo aby to ve vás budilo náhodou jako potřebu si to konfrontovat, jestli to náhodou nemůže být pravda, jestli ta vláda zase mu nemůže tahnout i neúspěchy. A zjistil jsem, že takovýhle lidi jsou.
1: Co? Ale já nikoho takovýho neznám. A proč takový lidi sem nepřivedete? Aby jsme jim trošku nalili optimismu a vysvětlili jim, že oni nastoupili cestu směrem do slepé ulice.
2: No já vám musím říct, že oni dělají v jednom médiu. V jedné televizi.
1: Opravdu na Barandově?
2: To jsou, ne, ale to jsou...
1: Tak ve Šlágru to musí být.
2: Taky ne, ale to vidíte, to jsou lidi, kteří vlastně mají vliv na veřejné mínění. A na nich je vidět vlastně tohleto, že si... Oni vlastně... Vidíte, jaký vliv na ně má profesor Fiala? Oni popírají realitu stejně jako on.
1: Já nevím, pane Holče, to přece už každý vidí.
2: No každý ne, já vám říkám, že každý ne.
1: No ne, tak oni to nevidí třeba z nějakého důvodu.
2: No a já vím, z důvodu vlastní politické preference. Ale každý máme nějakou politickou preferenci,
1: nemyslím
2: ale
1: si.
2: Ta by nám neměla vytlačovat realitu, ne?
1: Nemusí to být z důvodu preference politické, může to být bohapustý kšeft. Ha.
2: Jo.
1: A teď koukáte, jak ta redaktorka z toho newsroomu. No a já vím, že to nerad slyšíte.
2: Ale tohle to nebylo tak.
3: Padá rosa do trávy a než měsíc vylil. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Hraje vám.
1: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Ano, definici tady nemám,
2: promiňte. Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Vy rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
2: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Její součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: do Londýna. Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ,

0: českým soudem zněly Dárií a paštunština.
1: Krásně jste to přečet.
0: Uprchlíci žalují určování věku.
1: Vy jste tu paštunštinu přečetl tak plynule, jak kdybyste paštunsky uměl. Krása. Dneska vám to strašně jde, Xaver, musím vás pochválit.
0: Ale nebudu to řeknu popravdě, že nevím, co to je. Paštunština.
1: Paštunština.
0: Paštunština.
1: No, tohle je krásný příklad toho, jak neziskovky sice berou peníze od státu a od nás všech, ale v zásadě za ty naše peníze potom pracují proti nám a pracují proti tomu státu. Protože organizace na pomoc uprchlíkům podala žalobu proti postupu policie v kauze těch domněle nezletilých migrantů, u kterých zkoumání kostí, což je celkem exaktní metoda, určila, že jim není 15 nebo 17, jak oni tvrdili, ale že jim nejméně o 10 let více.
0: Cože?
1: Přičemž organizace na pomoc uprchlíkům tento postup napadla. Tento exaktní postup, který je prostě exaktní, měřitelný. A ještě bychom mohli uvést pro diváky, pro dokreslení, že podle odborníků tenhle ten postup má odchylku plus minus 2 roky. Jo, můžete se v tom určování
0: exaktní,
1: věku,
0: že jo?
1: Tak je určitě, je exaktní plus minus 2 roky, to je jako s Cimrmanem. Zkoumal jsem bláto na jeho botách pomocí metody rozpadu radioaktivního uhlíku a díky tomu jsem zjistil, že Cimrman přišel do Liptákova roku 1901 s přesností plus minus 350 let.
0: No, přesně.
1: Ale tohle je jako metoda velmi přesná, liší se o 2 roky, to znamená, nemůže se lišit o těch 10 let.
0: No a který z nich je tam to dítě?
1: Ten prostřední chlapec je přece to děcko. Ten prostřední chlapec je to děcko. Podle zkoumání, ke kterému došli odborníci, mu tedy není 17, ale 27. A organizace na pomoc uprchlíkům mimo jiné rozporovala i to, že s ním bylo při zatýkání nakládáno jako se zletilým člověkem a že byl dán také do zařízení pro zletilé uprchlíky na místo, aby byl dán do zařízení, které je určeno dětem, to znamená nezletilým. Takže vy byste 27-letého chlapce poslal mezi děti. Tohle je podle neziskovky.
0: No,
1: dobře, tak to vám dávám jako příklad.
0: Já paštunštinu bych neřešil vůbec. No ale no. Tak dáme minutu ticha za uprchlíky, nebo co?
1: Já myslím, ještě že ještě nedáme minutu ticha za uprchlíky, protože uprchlická... Neprosadíte. Já si myslím, že dneska ne.
0: No je to hrůza. Neziskovky...
1: Je to klasická ukázka toho, jak ty neziskovky pracují proti státu a jak ještě zastávají postoje, které jsou nelogické, protože, jak říkám, dávat dospělého 27-letého člověka nebo člověka, kterému je prokazatelně mezi 20 a 30, to znamená, není to dítě, dávat ho do zařízení pro děti je vlastně nebezpečné pro ty děti, ale o to lidem z neziskovek očividně nejde.
0: A na něco, ale zase na druhou stranu, abych taky to bylo v rovnováze, musí dělat neziskovky. Nemůžu jenom sedět v kanclu.
1: Musí dělat nějaký zisk, ty neziskovky. Musí
0: ne,
1: z něčeho
0: nějakou
1: žít.
0: Nějakou činnost, tak potřebuji vyplnit papír, že byli u soudu tady s nějakým pánem. No. Ne, nebo něco.
1: Já bych asi takhle tolerantní, jako by v tomhle případě nebyla.
0: Já jsem velmi tolerantní.
1: To je pravda. Tady se neshodneme.
0: A toto je taky pro vás, pro ekonomii, že ženy pořád berou mnohem méně, vadí jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
2: Je do toho potřeba.
0: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
2: To vymyslela asi dobrý téma.
0: Já myslím,
2: že ta paní komisařka...
0: Toto už nikoho nezajímá.
2: Nezajímá, jo.
0: 3 ženy.
2: No tak ale...
0: Celé Praze.
2: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo. Tak to zrovna mi připadá jako dost... Hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat. No, se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá.
0: Jo, myslíte.
2: Kampaně
0: to akorát, že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadaly blbě. Ne?
2: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
0: Nevím, ptám se.
2: No možná jo.
0: Vy jste ekonom.
2: Já jsem si jistý, kampaně to dobrá. Asi to pomůže.
0: Marketing.
2: Jak to pomůže jiným?
0: Ve skutečnosti nefunkční. Tak to mám rozumět.
2: Marketing je to dobrý, jí to určitě pomůže, některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
0: Navíc si říkám, že ona je také žena.
2: Jo.
0: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
2: A smíme to říkat?
0: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu.
2: Ona už si pomohla výborně. Nevím, ale určitě je to výborný.
0: Něco kolem půl milionu.
2: No krásný, měsíčně, že jo?
0: Měsíčně.
2: No krásný.
0: A to myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to
2: no.
0: průměr. A toto je taky dobrý.
3: Cítí se dobře?
0: Je vidět, že to je šťastný muž.
3: Jo.
0: Ale kdo by nebyl?
3: 50 milionů rozdělených.
0: Manažeři ČT rozporcovali si 50 milionů na odměnách. Tak to psali v médiích. Jedná se o 16 manažerů, kteří si rozdělili na odměnách, podotýkám, 50 milionů. Jestli platíte poplatek?
3: Já musím, když mám televizi, tak musím.
0: No, jasně, ale tak, že se tak skládáte...
3: Já jsem teď mám radost, že jak jsem mu to poslal taky, takže že je takový spokojený člověk.
0: Je.
3: Ale to paráda. Za prvý mě zarazilo, že oni jsou v podstatě veřejnoprávní instituce, podobně hrazená z veřejných peněz, nebo soukromých peněz našich, ale je to naše povinnost zákona, takže když to nebudete platit, tak skončíte v exekuci. A oni odmítají sdělit vlastně, kdo ty odměny dostal.
0: No ano.
3: A oni pořád honí politiky za transparentnost. Vy jste nám neřekli tohleto a vy jste nám neřekli támhleto. A když po nich kdokoliv chce jedinou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní. A pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc. Mm. A já jsem rád, teď se volí Rada České televize.
0: Vím o tom.
3: Vím. Tak bych poprosil poslance, aby zvolili ty kandidáty, kteří prostě mají kritický pohled na to, protože tahle ta instituce potřebuje provětrat. A mimochodem, já bych byl rád, kdyby nějaký kandidát na toho radního řekl, nebo jim vysvětlil třeba potom, hele, víte, co to je odměna? To není automatická součást platu, to je něco za extra práci. A podívali jste se někdy na svůj televizi?
0: To oni dostali za ten pořad o fake news.
3: Jo, aha, ten, co zrušili už.
0: No, a za Kopta show.
3: Ta Kopta, ten je dobrý.
0: A to už taky zrušili, ale Koptaš.
3: Taky. tak mají smlouvu, no. Tak možná jim zbyly peníze na ty show, tak si to rozdělili sami sobě, ne?
0: Mně se líbí skoro, je to taková ta slepičí radost, hnusná, potěuchlá, jak se tady ten muž těm lidem všem vysmívá.
3: No tak když ho platíme všichni, tak se mu nedivím.
0: Jak kdyby mezi řádky říkal, posílejte měsíčně, posílejte, příští rok zase budu potřebovat 50 milionů pro sebe a pro pár mých kámošů. Tak ať je to tady.
3: Ale já vám řeknu, posílejte mi 5 milionů ročně a máte mě tady denně a budu se na vás smát klidně těch 15 minut denně tady.
0: Fakt? Jo. 15 minut? Aha. Kolik jste říkal?
3: Já jsem řekl 5, ale jestli jste řekl 15, tak i za těch 15.
0: No ne, to já vyzvu veřejnost.
3: Sbírku uděláme a crowdfunding na něco potřebného, tak...
0: Jestli je na něco potřeba udělat crowdfunding, jak říkáte, tak na to, aby ti lidi dostali už rozum. A to někdo zastavil.
3: Nevíte, ještě krátce jenom k tomu. On celou tu misi svoji teď přesvědčovací, jako jak potřebujeme Českou televizi, oni se vůbec sami sebe nezeptali, jako proč všichni, nebo téměř všichni mladí utíkají k Netflixu a HBO, proč se nechtí koukat na ty Bčkové detektivky. Ale on to pojal jako hlavně mi, prosím vás, dejte těch 7 miliard zase, aby jsme si mohli rozdělit ty odměny a platy.
0: Jediný co. Ale bohužel. No tak, když si vezmete tu minulou radu, tak jednohlasně ho zvolila ředitele, že?
3: Já vlastně nevím, za co tam ty radní berou peníze, upřímně řečeno.
0: Já jsem v konfliktu zájmu, ale jak rád bych to...
3: Ale možná to
0: už příště, zjistíte, ale... už příště vám to řeknu.
3: Dobře.
0: A nebo to záhy zjistím. Ale já už to vím. Německá televize velebí virus. Vymítí staré. Planeta zezelená. Víte co, no. To mě, tento titulek mi nahání hrůzu, teda musím říct.
4: Mě taky, a to je ještě ke všemu snad veřejnoprávní německá televize. To je k neuvěření, to je pokračování té písničky, vzpomínáte moje babičke stará ekologická svině, jo, že to je ta grétovská záležitost. A teď to jde pokračování, už to nasadili na koronavirus, že to je vlastně to nejlepší, že to tady ty starý zkrátka zlikviduje. Je to mimořádně odporný, když si člověk pustí ten videoklip, který k tomu je. To je prostě odporný. A to potom člověku jako v hlavě naskakují ty stereotypy, že jo, když se říká o tom, že Němci jsou takový a makový, tak tohle je přesně nahrávka na tenhle ten smeč. Je to obludný a hnusný a člověk až napadne, jako kde se tady ten virus vlastně vzal, když se to těm lidem tak líbí. Mm-hmm.
0: No mně na tom přijde nejděsivější právě ta souvislost, že to je v Německu. Promiňte, nechci nikomu křivdit.
4: No jistě, to je ono. Říkalo se, že za to můžou Číňani, že za to můžou Američani a já nevím kdo. A teď si říkám, jestli se to nakonec nehodí těm Němcům, teda těmhletěm určitým vybraným Němcům.
0: Může si toto dovolit veřejnoprávní televize?
4: No určitě ne. Já nechápu, jak je to vůbec možný. Nerozumím tomu. Já myslím, že tohle by se u nás nestalo, Ksavere.
0: No a až to opadne celé, tak nepůjdeme tam demonstrovat?
4: Ne, určitě ne. Budeme mít spoustu jiných starostí a proti těmhle lidem nic nezmůžete. To je tam zažraný.
0: A co kdyby jsme aspoň napsali výhružný dopis?
4: Výhružný ne, ale tak jako můžeme napsat petici. Jo, petici, šrajb... Petice, protest, Schreiben petice.
0: Dobře. No je to hnus, je to odporný. Tak to dovolte takovou jako tečku.
4: Ano, tady se shodneme.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
4: Viděl jste, jak okamžitě FIA a Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
4: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že my jsme pozůstalí a
4: tak. Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
4: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane hoře.
4: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné věkové chvíli. ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělce, umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranici Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti.

0: lidských západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem
1: hodnoty
0: právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě,
1: pane
0: okamžitě
1: prezidente.
0: Vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno, za
0: víc
1: jaké
0: předstíráno.
1: Víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě

0: jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno před, daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránex.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přinesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhle té chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovaly také k tomu, že kdyby. To bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. He said I love you till I die. She told him you'll forget it.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, pokud jsem to dobře pochopil, odmítáte změnu pohlaví.
1: Já odmítám tu operaci, no, to vůbec jakoby ten termín změna pohlaví už je takovej jako,
0: tak co
1: si pod tím představit.
0: Protože žena jste.
1: Žena jsem, ženou se cítím, to slovo má význam podle kontextu, v jakém ho použijete. V podstatě většina lidí používá slovo žena a muž tak, jako ženu označujete člověka, kterýho za ženu považujete. Já vám to jako vysvětlím ženu, úplně, já vám to úplně vysvětlím, protože...
0: Na mě mluvíte moc rychle, asi jo. Jako ženu vnímáte člověka, kterýho za ženu považujete? Mm-hmm.
1: Takhle vím, jo, protože lidi říkají třeba jako ženy, že se to dělí podle pohlavních orgánů, jo. Ale v realitě vy nevidíte nikoho s pohlavníma orgánama. V civilizaci, ve které žijeme, tak s výjimkou sauny a sprchy vidíte všechny lidi oblečený, takže nedokážete odhadnout, kdo co má v kalhotech, jo. Například u transmužů, tam pokud berou testosteron, tak oni se změní k nepoznání. Prostě transmuže nedokážete poznat. To může být tady kdokoliv, tamhle pan kameraman, vy, kdokoliv z vás může být transmuž a nepoznal byste to, jo. A netušíte.
0: Počkejte, udělejte mi jasno. Paní Králová, transmuž a transžena.
1: Mm-hmm. Takže transžena jsem já.
0: Transžena jste vy.
1: A transmuž, když je to obráceně.
0: Tedy kdyby pan kolega byl dřív ženou.
1: Mm-hmm. Zjednodušeně, ano, tak by se to dalo říct, ano.
0: Tak jsou na to takové pilulky, že mi to na něm teď nepoznáme.
1: Spíš injekce, že to nepoznáte, takový, že bude vypadat prostě takhle, jak vypadá, bude mít fousy, chlupy, bude mít hlas hluboký, nepoznáte na něm vůbec nic. U transžen je to, záleží na kombinaci dvou faktorů, záleží na věku, v jakém se začne s tou hormonální terapií a záleží na nějaký genetický výbavě. Takže na spoustě transžen to poznáte nějakým způsobem, ale jsou transženy, na kterých to taky nemáte šanci vůbec poznat, i kdyby to byla vaše kolegyně v práci, se kterou trávíte 8 hodin denně.
0: Paní Králová, proč teda nejdete do té operace? Čeho se?
1: Jo, mám, já
0: bylo
1: jsem,
0: by to se vším všudy, takzvaně.
1: Vy jste mi říkal, že tenhle pořad má 20 minut a já jsem o tom natočila 40-minutový video, kde odpovídám na tuhletu otázku. Takže když tak se prostě podívejte na ten můj kanál, pokud vás to zajímá nějak do hloubky, na ten můj pořad. A když bych to tak jakoby zjednodušila. Já si myslím, že největší jako problém trans lidí je, že se ten problém sexualizuje. Že se dělá, že to je prostě něco, jako že to je sexuální, že to děláme za nějakým sexuálním účelem. Sex je součástí lidského života, ale je to prostě jenom nějaká součást. Mně jde o to, abych jako žena žila od rána do večera. Jo, když si to tak představíte, tak týden má 10 000 minut zhruba a zkuste si říct, kolik z těch minut trávíte nějakou sexuální aktivitou. Tak asi tak je, pro trans lidi je sex stejně důležitý jako pro všechny jiný lidi. Hraje nějakou část.
0: No jo, ale vy tím o ten sex přicházíte.
1: Můžete ten sex prostě provozovat nějak jinak. Já bych tady do tohohle toho zrovna, jste se mě na začátku ptal, jako jestli je něco, o čem bych nerada mluvila. Nerada bych zabrušovala do nějaký biomechaniky, ale řeknu to.
0: Já vám řeknu, kdyby... kam mířím. Já totiž mířím k zákonům.
1: Uh-huh, jo.
0: Protože jsem někde četl, že v naší zemi, na rozdíl od jiných zemí, je to tak, že musí být ukončená reprodukční schopnost.
1: Je to tak.
0: Abyste mohla se tedy nechat operovat a změnila se úplně na ženu. A platí to i u mužů tedy?
1: Platí to i u mužů. Já jenom v rychlosti dokončím, co jsem jenom chtěla říct. Podívejte, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, že mi vytvoří super funkční ženský orgán, tak řeknu okamžitě jasně, jo. Ale já se prostě upřímně bojím. Já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla v narkóze. Já jsem už slyšela několik historek o tom, jak se to nepovedlo, že tam byly nějaký trvalý následky nebo různý prostě pooperační komplikace. A mě to jakoby nestojí za to. To, co má člověk nebo nemá mezi nohama, to je důležitý pro jednoho jediného člověka a to je váš partner nebo partnerka. A pokud vy si ten život dokážete nějak zařídit tak, že pro ty lidi, kteří s váma jako sdílí ten váš intimní život, to překážkou není, tak není co řešit. V běžném životě je to úplně jedno a mě prostě ty rizika nestojí za to, abych tohle podstupovala. Takže to je jako odpověď na tu otázku, proč já na operaci nechci, nicméně mám o tom 40-minutový video. A teďko k té legislativě. No, my jsme prostě jedna z úplně posledních zemí v Evropě, která to má takhle nastavený. Ta většinová veřejnost si myslí, že ten zákon tvrdí, že jakoby si musíte nechat přešít ten pohlavní orgán, že si musíte nechat jakoby vymodelovat jako vagínu a pak dostanete to F-ko do občanky, anebo obráceně. Nicméně není tomu tak. Ten zákon vyžaduje opravdu trvalé znemožení reprodukční funkce. Jedná se přesný termín je kastrace, jedná se o úplné odebrání pohlavní žláz.
0: No říkejme to první do kastrace.
1: Sterilizace může být vratná, sterilizace je jakoby širší pojem. Je to úplné odebrání pohlavní žláz, takže u transžen se jedná o odebrání varlat, u transmužů se jedná o odebrání vaječníků a dělohy. A to stačí. Já znám osobně několik transžen, který z nějakých endokrinologických hormonálních důvodů si nechali odebrat varlata, ale k té velké operaci se nerozhodli, přesně jako z těchto důvodů, že to pro ně nebylo tak důležitý a dostali od českého státu F-ko do občanky, mohli si změnit jméno a přitom mají penis. Reálně. Nejde o ten pohlavní orgán, jde jenom o to...
0: O tu reprodukční schopnost.
1: O tu reprodukční schopnost a jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která to takhle má. A s tím se pojí různý problémy. Jednak vy si vlastně nemůžete svobodně zvolit jméno. Já se vlastně nemenuji Lenka Králová ve svých dokladech. Je to z právního hlediska Lenka Králová je můj pseudonym. Stejně jako Lucie Bílá nebo...
0: Proč byste si nemohla změnit jméno?
1: Můžu si změnit jméno, ale...
0: Za 600 korun nebo kolik?
1: Můžete si změnit jméno, ale v zákoně je napsaný, že si muži můžou vzít pouze mužská jména a ženy pouze ženská. Takže trans lidi si musí, pokud se nerozhodnou pro tu operaci, a pokud se někdo rozhodne pro tu třeba modelaci té vagíny, tak ta sterilizace je toho nedílnou součástí, tak si můžete vzít maximálně neutrální jméno, což jsou jména, které jsou pro muže i pro ženy zároveň. Můžete být třeba Alex, René a tak. Ale Lenka je opravdu jako výslovně ženský jméno a já, když mám to M-ko v občance, tak já se nesmím jmenovat Lenka. Stejně tak je zajímavý, že ženy, nebo jak řekněme lidi, co mají F-ko v občance, už teď od 1.1. si nemusí dávat to ová za příjmení, ale kdybych já si chtěla dát ová, tak nemůžu. Obráceně to nefunguje. Takže já se nemůžu svobodně jmenovat, jak chci. Já jsem se rozhodla, že si to neutrální jméno brát nebudu, že mi to za to nestojí, takže já se normálně v občance jmenuji úplně svým původním jménem. A krom toho mám tam to M-ko a vy vlastně... Ten problém je, že vy neustále prozrazujete svůj největší jako intimní tajemství úplně cizím lidem, kdykoliv se legitimujete někde. Já říkám takový přirovnání, představte si, že byste měl třeba nějaký intimní tajemství svoje, který nechcete, aby nikdo věděl, nebo možná jako nejbližší rodina. Teď si představte, že byste si ho napsal na takový žlutý papírek, nalepil si ho na občanku a od teďka ukazoval tu občanku všude s tím žlutým papírkem. Tohle to jako my trans lidi zažíváme. My, co jsme se jako buď na tu operaci čekáme, anebo jsme se pro ní nerozhodli. Jo? Ještě bych možná zdůraznila, že pro mnoho trans lidí je to, co tam mají mezi těma nohama, strašně důležitý. Že na tu operaci chtějí jít. Ale tady bylo právě médiama předkládaný dlouho, že to takhle musí mít všichni a to zdaleka není pravda. Jde o to, jako každý to má trošku jinak. Žádnej ten příběh není univerzální.
0: Řekněte mi, Lenko, přece vás musí napadnout, nebo muselo napadnout během těch posledních mnoha let, co když se najde chvíle, kdy to budu chtít zase opačně? Kde máte jistotu, že nebudete mít touhu být mužem?
1: Nemám, ale já to cítím úplně na 100%. Já jsem zrovna člověk, který nezaváhal. Žiju tím ženským životem asi 3 roky a nezaváhala jsem ani sekundu.
0: Jde to nějak popsat, ten okamžik, kromě teda mořské víly, ale to jsou detaily, jo? Ten okamžik, kdy pochopím, že jsem ve špatném těle. Já jsem o tom hluboce přemýšlel včera odpoledne a já ještě nemám ani střípeček toho, že bych si... Přemýšlel jsem o tom.
1: Ono se to strašně obtížně předává. Jo? Já to říkám, kdybyste měl nevědomýmu vysvětlit, co je to červená barva. Jo? Je to opravdu vnitřní pocit. A ještě já teda nerada říkám o sobě, že jsem se narodila do špatného těla, protože já svoje tělo nevnímám jako špatný.
0: Celkem dobrý.
1: Mám super ruce, nohy, prostě mozek, srdce, všechno jako funguje. Mě vlastně spíš hodně vadila ta sociální role a vlastně těma hormonama jsem měla potřebu z toho tělo trochu upravit a vylejzrovat fousy. Operativní zákrok, která na sobě nemám vůbec žádnej, všechno se to povedlo jenom těma hormonama. A co byla ta otázka, prosím vás? Jo, jestli, jaké je to
0: pocit? Jestli se to dá nějak vysvětlit.
1: Pro mě to byl opravdu euforie.
0: Třeba nás teď sleduje někdo, kdo s tím bojuje a takovýmu člověku pomůžete.
1: Jo, když jsem to pochopila, když mě ty dvě kamarádky začaly oslovovat v tom ženském rodě, tak pro mě to byl neskutečně euforický pocit. Já jsem chodila týden po Praze, já jsem se jenom smála, usmívala jsem se, všechno mi přišlo jako najednou úžasný, jsem konečně pochopila jako do hloubky, co je můj životní problém. Když za mnou někdo jde s touhletou, to co vy říkáte, tak já jim většinou radím, ať zkustej buď zavřít si oči a prostě fantazírovat si o tom světě a zkoumat, co to s nima dělá, jako kdybyste si zavřel oči a představoval si, že prostě žijete obyčejný ženský život, jestli to pro vás je jako euforická představa nebo nikoliv, jenom tak prostě sledovat ty svoje vnitřní pocity. A druhou věc, kterou můžete udělat, je, že tak úplně stejně jako já, že se svěříte úplně nějakým nejbližším přátelům, řeknete jim o tom a poprosíte, jestli by vás takhle mohli třeba oslovovat a chovat se k vám jako v tom genderu, v jakým prostě potřebujete a znova zjišťovat, co to s váma dělá, jestli se prostě na to těšíte.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
3: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
2: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
3: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
2: A to už jsi se naučil?
3: Ne.
2: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
3: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímnej. No. Je to možná nějaká vada.
2: V tom si vybavu, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl vychytat.
3: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
2: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
3: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
2: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
3: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
2: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
3: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
2: Ale on
3: já
2: řekl
3: nemohu...
2: povinná vojna.
3: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, zemědělce a spotravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
2: Už si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
3: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
2: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal stránek.
3: 34 nebo 35.
2: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
3: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat
2: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
3: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
2: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
3: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
2: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
3: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
2: Ani
3: to
2: do EU.
3: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
2: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
3: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
2: Čili myslíte, že průzkumy, to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
3: Určitě.
2: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
3: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
2: I má STEM, asi každá strana určitě.
3: Ale my jich máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
2: Musí přijít kolba.
3: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% ne 2%, které oni těžko změří.
2: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
3: Ano, ano.
2: A kolik procent vám tam vychází?
3: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
2: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
3: stran. Ne, ale
2: stran.
3: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že?
2: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
3: Ne, takhle bych to nenazval.
2: Nenazval bys to?
3: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
2: No tak kdo my jiný by mít, nám to mohl umožnit,
3: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
2: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
3: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
2: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
3: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni s výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
2: Bývalý ministr školství kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
3: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
2: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
3: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
2: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
3: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
2: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
3: Ne, vůbec.
2: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
3: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
2: tak pro mě, já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
3: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
2: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
3: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
2: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
3: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
2: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
3: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav

0: A v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
1: velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci. Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku.

0: roku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak to, co
1: kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Posloucháte Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pokyna Alfa. Za 5 minut 5. Přišla si přesně jak výběrčí daní, jenže se spletla o 11 let. A místo holky přišla vdaná paní. A já tě vezmu do kavárny Maj.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Vy jste, pane prezidente, před chvílí použil termín investice do toho, aby se jaksi ubezpečovali ve své pravdě. Mě velmi zajímá, co soudíte o investicích do pravdy v uvozovkách ze strany té americké administrativy. Protože teď pan Elon Musk postupně uveřejňuje různá čísla, house numera bych řekl, obrovské částky, které tímto způsobem byly investovány různě na světě do, promiňte to slovo, propagandy. V tom nejhorším slova smyslu, jak ho známe, to slovo propaganda. A my sledujeme teď, jak na některých webech oficiálních amerických, promiňte, už budu končit s tou otázkou, vím, že vás trošku nudím.
2: Já, no, pak si odpočinu.
1: Tak sledujeme ta data, kolik kam bylo posláno v České republice, jaké kohouty teď Donald Trump utahuje a už přinejmenším za toto by měl mít pamětní desku na sídle Člověka v tísni například. Co toto bude znamenat? Že se kus té propagandy prostě zastaví.
2: No určitě ta propaganda trošku se oslabí, i když já mám pocit, že tyhle ty neziskovky a jednotlivci v nich, já myslím, že se mluví o tom, kolik dostával Petr Kolář, poradce pana prezidenta za dlouhá léta a tak dále, tak oni mají nějaký ty peníze určitě naakumulovaný, tak oni to chvíli vydrží a budou podle mého názoru pokračovat dál, ale že to je otřesení téhleté pozice. A to jsme pořád u stejné otázky, jestli my další tady v Evropě a v České republice budeme schopni tohoto otřesení využít nějakým způsobem, nebo jenom si o tom budeme číst a výjimečně povídat tady v tomto pořadu. To by bylo málo. No, my bychom to měli využít a nějaké závěry z toho vyvozovat.
1: Popravdě jediné, co pro to může udělat třeba XTV, je to, že hovoří s lidmi, kteří jsou ochotní hlavně o tomto mluvit tak otevřeně.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhu usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Máš jenom ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázky. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto no. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obranyschopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mě několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, a nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána. A kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali, to je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se ven koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volný? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost.

0: kterým si říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky? Chodíte na Petřín?
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. To ne, čtete literaturu?
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, na shledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlel jsem o vás, pane Babiši, předevčírem večer ve středu, když měl Petr Fiala projev ve všech televizích. Říkal jsem si, dívá se na to Babiš, co si o to myslí? Povídejte.
1: Ano, já jsem jel z Jeseníku a z Olomouckého kraje, byl jsem na výjezdu, měli jsme velice náročný den, 8 zastávek. No a některé televize mě oslovily, abych to komentoval, takže na cestě domů, kde jsme ještě tankovali šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat jak Chorvatsko a Maďarsko na 3600, nebo nechce, tak jsem si to vyslech, ano, tak pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi 3 projevy k národu a já si nepamatuju, že bych tam citoval nějakého opozičního politika, naopak jsem vyzýval opozici k spolupráci, aby jsme společně ten covid zvládli. No, takže pan premiér, to nebyl projev národu, to byla nepovedená tiskovka, kterou četl z čtecího zařízení a tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl z čtecího zařízení, ale hned druhá věta byla, první věta byla, může za to Babiš. A samozřejmě opakované ty lži o zadlužení, o inflaci, o norském plynu, o Dukovanech, přivlastňuje si naší práci, neříká pravdu, tak bylo to PR na 3 televizích a musím říct, že jsem byl překvapený, že i ty zarytí antibabišovci mu dali 3 a někteří říkali, že to byla tiskovka, jo, takže měli stejný názor a pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě a vlastně se snažil nějak ten problém ve vládě nějak odklonit.
0: Babiši, mě totiž celého toho projevu nejvíc zajímá a ten v rámci teda vašeho názoru to vykoupení těch elektrán.
1: Jo, ale to je to, že pan premiér je politolog. On tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to poplet s tím, že ČES má dlouhodobý projekt, o kterém my samozřejmě víme, oni nám to odprezentovali, je nová vláda, tak jim to odprezentovali, kde se chce rozdělit ČES na část výrobní, kterou by získal stát jako 100% vlastník a ta část distribuce, obchod a další aktivity by zůstaly jako společná firma mezi státem a minoritáři, kde by měl ten stát menší podíl, protože tím, že by získal tu výrobu, tak samozřejmě musí to stojí nějaké peníze. Takže pan premiér tomu nerozumí, žádné elektrárny nikdo nebude kupovat. Proč bychom je kupovali? Když my exportujeme do Rakouska 15% spotřeby elektřiny, Slováci berou od nás elektřinu, Němci berou elektřinu, takže jaké elektrárny? A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl a kdo by to vlastně zaplatil, když ten Stanjura nechce dát ani důchodcům a mladým lidem tu slevu směšných 1,8 miliardy.
0: Dobře, to je ještě jiná kapitola. Jak by to ve skutečnosti, kdyby to náhodou bylo, jak by se to dělalo? To by bylo formou nějakého, nechci říct vyvlastnění, znárodnění?
1: Ne, to je rozdělení společnosti ČES. Rozdělení na část výrobnou a na část obchod, distribuce. A samozřejmě mají ty další aktivity různé, takže ta firma by se rozdělila a stát by získal tu část výroby 100% a zbytek těch aktivit by byla společná firma mezi státem a těmi minoritářemi, kteří mají, myslím, 30% a tam by měli, nevím, snad 40 nebo nevím kolik, 49,
0: můžete,
1: já o tom nevím.
0: Pane Babiši, stokrát říkat, že to je rozdělení,
1: no,
0: ale je to v podstatě znárodnění.
1: Není to znárodnění.
0: Jak to, že ne?
1: Když
0: si stát vezme...
1: To je standardní. Ne, tak stát tam má podíl. 70%.
0: 70%.
1: No. A ten podíl vlastně nějakým způsobem se ocení se ty ostatní aktivity a v rámci ty firmy vznikne nový holding, kde ta výroba připadne státu, ale obchod a distribuce se je nejdůležitější, tam zůstanou ty minoritní akcionáři.
0: Kdy podle vás padne ta dohoda, neboli skončí ta dohoda, že kupujeme elektřinu přes tu lipskou burzu?
1: Tak ale to si pozvěte skutečně generál ředitele ČESu, nech vám to vysvětlí, jo? Protože já jsem se na to ptal, pan Tlustý něco řekl a je potřeba, je to složité ekonomicky.
0: Pan Tlustý jako vlastně?
1: No, býval, ano, on to poprvé řekl, že vlastně v tom Lipsku a tak dále, takže Ano, to se prodává na burze. Ono, ten prodej elektřiny je samozřejmě velice složitý, tak by bylo dobré, kdyby vám to vysvětlil. Hlavní problém a hlavní chyba, a proto je absurdní, když pan premiér Fiala z ODS nás kritizuje, je to, že nikdy jsme neměli ten ČEZ privatizovat. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. Nikdy jsme neměli prodávat plyn ani rafinerie. A proto dneska všechny sousední státy mají státní firmy na plyn, mají rafinerie, mají elektřinu. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Mimochodem, maďarský stát, prostřednictví maďarské státní firmy vlastní Innogy, co je bývalý část Transgazu, co je 40% distribuce plynu v Čechách. Poláci mají naše rafinerie. Jaké jsou čerpačky? No, rakouské, maďarské, polské. Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, o tom, jestli dá si košili bílou nebo modrou, ale má velké řeči. Lže o tom norském plynu. Já to budu se znovu se snažit to vysvětlit. Já víte, vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte. Státní podnik Transgaz v roce 1997 uzavřel kontrakt na 20 let na dodávky norského plynu. 2002 ČSSD zprivatizovala Transgaz. Za souhlasu ODS, to byla ta slavná oposmlouva, jak podvedli voliče, ne, pravice, levice, ale ty kšefty. No a samozřejmě ten kontrakt na ten norský plyn odešel s tím RWE, které to koupilo. Takže když pan premiér lže, že my můžeme za nějaký norský plyn, tak to je skandální, to je neuvěřitelný. Jestli teda vědomě lže, nebo ty poradci mu to podsouvají, takže my jsme na to neměli žádný vliv. My jsme nic nesprivatizovali od momentu, co já jsem se posadil do vlády, naopak jsme zachránili ČS a zachránili OKD a tak dále, takže oni to zprivatizovali a teďka on na to poukazuje, takže samozřejmě my jsme na to neměli vliv. No a samozřejmě ta situace s tím ruským plynem byl leta. Všichni bojovali, aby ten plyn tekl přes ně. Merklová bojovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Topolánek s Křetinským bojovali, aby to teklo přes Slovensko. Tam je ten Nord Stream, tam mají společnou firmu. No a Orbán ten bojoval za South Stream, aby to teklo z jihu. Takže všichni chtěli ten plyn, aby měli ty poplatky, aby měli ten plyn. Mm-hmm. Když tehda to tak nevypadalo, že by byl problém s plynem. No a teďka všichni říkají, že to se mělo stát. Poláci nechtěli postavit ten plynovod. My jsme lobovali Bruselu, vylobovali jsme peníze, oni nechtěli. No, takže tak to je a pan premiér neříká pravdu, když nás toho obviňuje. My za to nemůžeme. Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil zemědělství potraviny? No oni. Nech se každý podívá na to, co se tady stalo od roku 2014, kdy jsme my přišli do vlády.
0: Pane Babiši, 66 miliard, z toho 27 miliard domácnostem. Hmm. To tam také zaznělo, to vidíte jako tak akorát, nebo...
1: To je rok zpoždění, pane redaktore. V říjnu 2021 my jsme to řekli. My jsme v listopadu a v prosinci odpustili DPH na plyn, elektřinu a teplo a pan Stanjura normálně neuvěřitelně lže, že to bylo nezákonné, přitom to bylo dojednáno s Bruselem a říká, že on to ruší, ale co ruší, když tu DPH jim nechal, no to je demagogie neuvěřitelná. Takže my jsme to říkali už dávno, no a oni mají rok zpoždění. Vždyť ty lidi teďka platí ty zálohy. Teďka potřebují mít nula za obnovitelné zdroje nebo bonus od státu. Ano, a mohlo se to rozlišit tím, že ty bohatí to nedostanou. Průměrná spotřeba domácnosti elektřiny ročně 2,5 MW. Tak my jsme to měli připravené, DPH, těch 12 bodů, co tam máme, jak pomáhat důchodcům a mobilita pro ty samoživitelky, pro ty zdravotně postižené. Jako pan premiér se shledl v Polsku, doufujeme, že nebudeme mít polské předsednictví, ale české, ale zatím v Bruselu nikdo neví, co si vlastně Češi myslí a co budou dělat, příští pátek začínáme. Tak Poláci základní potraviny znížili DPH na nulu. My máme DPH na potraviny 15%. Takže to je další věc. Takže oni nakonec jdou udělat to, co my jim říkáme od října. Jo? No a teďka konečně už teda to chtějí udělat. A mluví o tom, že dali lidem peníze, ale žádné nedali, protože těch 100 miliard, ten děravý deštník 50 mají dostat důchodci ze zákona. Kdyby ta vláda mohla o tom rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic.
0: Tak pojďme na zásadní věc, která se teď odehrává uvnitř pražské politiky a jak to vypadá, tak už nejenom tam přesahuje všude možně po té, co skončil ministr školství. Co si o tom celém myslíte? Vy jste řekl, že to je organizovaný zločin. Nebyla to příliš silná slova, pane Babiši?
1: Ne. A já jsem to řekl už 21. března. Mám pořadu Čau lidi. Doufám, že ho sledujete teda. Každé pondělí. Od dubna 2017, takže 5 let.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Markéto, vy jste současně, kromě toho, že jste ekonomka, tak jste volební lídriní za Svobodné na kandidátce SPD a vy jste teď přišli s tím, že jako jedna z mála stran chcete říznout do státního rozpočtu, který trpí chronickým mankem, za vlády Petra Fialy dokonce nabral rekordní dluh. Vy jste řekla, že škrtnete po volbách, pokud se dostanete k moci, 60 miliard korun. Vím, že tam na prvním místě máte politické neziskovky.
3: Máme tady politické neziskovky, máme tady toho mnohem víc, máme tady Green Deal, máme tady zbytečné úřady, máme tady třeba dávky pro imigranty, zejména ilegální imigranty, ale v podstatě pro všechny imigranty.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně a ambulantně jsem se léčil 5 let do 31 a ta ambulantní léčba nebyla úspěšná, nebyla tam ta abstinence, ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stenox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stenox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš Lexauriny.
1: Lexauriny.
2: tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to bylo totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, mm-hmm. ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, mm-hmm. jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát, Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy, u alkoholiků a toxiků, je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
1: Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hmm. Nebo kdekoliv jinde. No, jo, jo. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. Mm-hmm. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Hmm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám, potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízdit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi dvě nebo tři. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox dvakrát, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za dva dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě, určitě. Ten ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: Že? A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to je.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, kteří jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem. V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že

0: Dokonce to říkal někdo v poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
0: Mm-hmm. Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Jas se jmenují ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte?
2: Další. Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli to je... skončí se Svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit. A chci je měnit poměrně dost razantně. Ale... Na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: Jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety zesnul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená, ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla, byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím, já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno... 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To ne, psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no, no, no
1: tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo. No.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Hmm. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. Hmm. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
2: Bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam jen plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Hmm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Hmm? Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hmm. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni a samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury, takzvaně.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čer narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, Babička má výročí. Teda.
2: Babička má výročí. To
1: a
2: škoda,
1: víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: Babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no,
1: tam
2: to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: a je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledaco.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak ty já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Narechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... To je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Ty jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát.
2: Taky. No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag nebo? Queen.
1: Drag Queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdě.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco jiného.
2: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím se, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady v žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo,
1: se dá zobnu.
2: Tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: Chips.
2: No, no, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No,
1: že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono si
2: že
1: říká,
2: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Počkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastný.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastný.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, a... ale
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
2: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no, můžu taky...
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: jak
1: školky.
2: Tam byl... A ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: To... Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: když
2: školky.
1: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šlágr.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato. Pojď na to, a kdo, to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
2: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
2: No.
1: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No, není u
2: tak
1: vás...
2: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další
1: že...
2: takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla také písnička.
2: No
1: písničko.
2: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval.

0: řízek do jiného hrníčku
1: a
0: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce. Budu mu připojit na den denně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny, řekli, je, já vás mám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, já bych to dělala. Až když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night. I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends.
1: Jo, to...
0: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
0: ne,
1: že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít...
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu
1: paní,
0: se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: a proto se tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli nějak pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.

0: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
1: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná, ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
0: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
1: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
0: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
1: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
0: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
1: Ano, ale tam
0: změnilo by to něco, tak.
1: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
0: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
1: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže To je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
0: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
0: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
0: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
1: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
0: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet o tom, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: nejde. Dobře, a tak
1: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně.
0: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No, na tom jsme měli. Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: teď
1: času.
0: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
0: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
1: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkém plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já vám řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede. A že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii, nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
0: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnicko kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka tohohle toho, půlka tohohle téhle místnosti. Takže ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by byl skoro z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlomila.

0: Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
1: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka
0: vyšla v Olympii.
1: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuje ji Olympia.
0: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
1: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy východní a západní Německo sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
0: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu

0: křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale
1: pozorně,
0: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrádání, něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak My jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové.
1: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí.
0: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: tím
0: jsem to.
1: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
0: chybí
1: to
0: vám
1: je,
0: ten druhý.
1: To je velmi...
0: Pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor. Ježíš,
0: ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
0: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
1: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
0: 2002 určitě
1: ne. Ano, 2002. Ano, 22. 22, samozřejmě.
0: To byl.
1: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
0: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
1: určitě.
0: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
1: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
0: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
1: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, o toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
0: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
1: No, to
0: je to Donald Trump?
1: Optimisté.
0: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
1: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
0: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
0: 14, myslím. Ne?
1: Nebo budou teda taky
0: samozřejmě
1: takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže
0: představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohleto jsem tam výslovně.
0: Dnes SPD, tak i
1: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože Teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani masná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako masnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
0: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
1: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct, mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
2: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: A
2: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
2: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
2: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
2: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
2: Pan doktor Uhlíř.
3: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
2: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
2: No, ano.
3: A Don Pablo.
2: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
2: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
3: stát? To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
2: Kolik na to potřeba bitcoinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený Don Pablo, je takový velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
2: To jo, ale
3: jo,
2: to
3: pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánkách.
2: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
3: Jo.
2: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
2: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
2: No je to pravda, je to tak.

0: Profesor Petr Drulák je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Profesor Petr Drulák je politolog, patřil k vrcholným českým diplomatům, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí a českým velvyslancem ve Francii. A ve Francii tam se teď dějí věci po debaklu v evropských volbách. Prezident Macron zariskoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby. Zdá se to, že ten risk mu příliš nevyšel. Jak vy to čtete?
1: No, on to samozřejmě bylo velmi riskantní rozhodnutí a já si myslím, že Macron musel vědět, že ta jeho strana utrpí obrovské ztráty, což se teď po tom prvním kole potvrdilo a myslím si, že to druhé kolo, které nás čeká v příští neděli, to definitivně potvrdí. Takže z tohohle hlediska ono vlastně nedošlo k překvapení, protože výsledky jsou přesně takové, jak ukazovaly průzkumy. A Macron je dostatečně racionální člověk, aby byl prostě překvapený. On tohle prostě čekal. Tam je vlastně otázka, co byla ta Macronova strategie a co vlastně teď čeká Francii. Protože my máme několik scénářů a scénář, který je poměrně pravděpodobný. Jsou tam dva docela pravděpodobné scénáře. Jednak je tu možnost, že skutečně strana Marine Le Penové získá parlamentní většinu a tím pádem by měla nárok na to, aby prezident pověřil Bardelu, Jordana Bardelu, to je předseda té strany, postem premiéra. To je jeden scénář. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak ve Francii propukne chaos. To znamená, po tom, co vlastně Francouzi jsou léta masírováni s tím, že Le Penová představuje nebezpečí fašismu a že snad hrozí koncentrační tábory a co já vím, co ještě, tak skutečně část Francouzů je připravena vyjít do ulic. A když se řekne ve Francii vyjít do ulic, to neznamená, že se setkají někde na martových polích po debatí a jdou zase domů. To znamená násilí. To znamená, část Francouzů je skutečně připravena v tomto případě sáhnout k násilí. Část Francouzů, která pracuje ve státní správě, je připravena prostě vypovědět lojalitu vůči šéfům, politickým šéfům. Tomu říkám chaos. Takže to hrozí v případě, že by Jordan Bardella se stal premiérem. To je jedna možnost. V té chvíli Emmanuel Macron řekne, já jsem tady autorita, která má nespornou legitimní autoritu a máme článek ústavy, který mi umožňuje, že v případě chaosu vlastně převzít veškeré pravomoci ve státě.
0: Pardon, takže Emmanuel Macron nejprve zemi uvede do chaosu a pak ji spasí?
1: Tohle je jedna možnost, jak to může udělat. Ano, to znamená, on ten chaos vyvolal, nesporně, a pak se postaví do role spasitele. V okamžiku, kdy máte dobře zvládnutou politickou komunikaci, tak to nakonec můžete ustát. A Macron patří k nejschopnějším evropským politikům. On tyhle věci umí. Takže to je scénář, že Bardella vyhraje. Pak je tu druhý scénář, který je možná pravděpodobnější, že žádná ze stran nebude schopna postavit vládu. Žádná ze stran. Jo, to je podle mě ten pravděpodobnější scénář. No a co pak hrozí? Zase je tu jediný maják demokratické stability a to je demokraticky zvolený prezident. Jo, takže Macron tak jako tak předpokládá, že on bude určovat tu hru. On je totiž hluboce nespokojen s tím, jak dopadly ty volby před 2 roky. On sice obhájil prezidentský mandát, ale jeho strana už nedostala nadpoloviční většinu, sice měla 250 poslanců z těch nějakých, jo, řekněme, 600, necelých 600, ale už musel hledat podporu v parlamentu skoro pro všechno, těžko se mu vládlo. No a v téhle chvíli, kdy on se prostě postaví do role zachránce francouzské demokracie před chaosem, bez ohledu na to, že to je on, kdo ten chaos způsobil, tak on bude ve svém živlu. On je člověk, který má rád hazard. Jo, takže jemu nakonec tohle to může svědčit. No a pokud tuhle hru politicky dobře podá, tak nakonec i v očích Evropy může vypadat jako zachránce francouzské demokracie a vzhledem k tomu, že Francie je klíčovou zemí Evropské unie, tak zachránce Evropy. Francouzi tohle spojují. Když se nám vede dobře, vede se dobře Evropě, když se nám vede se špatně Evropě. Zachráníme Francii, zachráníme Evropu. Takže z tohohle hlediska podle mého názoru jsou předčasné ty komentáře, které mluví o nějakém zásadním neúspěchu Macrona. Je to konec macronismu jako politické síly. Ta jeho strana v podstatě mizí. Jo.
0: Čili nikoliv risk je zisk, ale racionálně promyšlený krok Emmanuela Macrona?
1: Emmanuel Macron není někdo, kdo by se při takovémhle rozhodnutí nechal unést jakoukoliv emocí. Je tam velmi hluboký kalkul zatím. A tahle interpretace je interpretace, která dává určitou racionalitu těm jeho krokům. Macron, uvědomme si, že on za 2,5 roku bude vlastně velmi mladým ex-prezidentem. Nebude mu ani 50 a bude hledat nějaký důstojný job. Ve Francii asi ne. To znamená, on bude hledat nějaký mezinárodní job. No a když do toho půjde s tím, že zachránil francouzskou demokracii, že zachránil Evropu, tak v té chvíli bude mít samozřejmě poměrně silnou výchozí pozici, aby si řekl i o ty nejzajímavější funkce. Takže já myslím, že v téhle chvíli Macron úplně vlastně vzdal svou stranu. Ta strana skončí. Žádný macronismus existovat nebude. No ale Emmanuel Macron tu stále bude se svými ambicemi a se svou touhou ovládat a se svou vlastně takovou tou touhou dále působit, řekněme, tím liberálně progresivistickým směrem.
0: Tak a Francie už mu bude malá, takže půjde dál. Ale nemůže se stát to, že Francouzi to jeho počínání, tu jeho hru prokouknou?
1: Víte, tam je ten problém, že on zase něco, co mluví pro Macrona, ta Francie je skutečně hluboce rozdělená. Jo, to znamená to, že dnes je národní sdružení, ta strana Marine Le Penové, nejsilnější stranou, tak si uvědomme, že ona je sice nejsilnější stranou, ale ona je současně stranou, s níž nikdo nechce jít do koalice. A není to tak, že by nechtěli, ale je to dokonce takový ten odpor, že říkají si, že s fašisty do strany, do koalice nepůjdou. Že to není problém, že by se nedohodli, že mají rozdílné zájmy. Tam je zásadní kulturní rozdíl. Jo? To znamená něco, co my jsme znali z minulých let, taková ta mobilizace, která byla proti Zemanovi, proti Babišovi, jo? Tak něco takového tam funguje, ale tam je to vlastně ještě ostřejší v té Francii. Takže v tomto rozdělení Francie on vlastně s tím může hrát. Jo? On vlastně může říct, no tak jako, když ne já, tak kdo? A oni mu řeknou, no vlastně nikdo jiný tady není, pane prezidente.
0: Takže opravdu spasitel.
1: Tohle je podle mě jeho jednoznačná role a je to mnohem lepší než zoufalec, který téměř prohrál parlamentní volby a musí se s každým v parlamentu dohadovat. Tohle Macronovi skutečně nesedí. On, když nastoupil před těma 8 lety, tak měl přídomek, jeho poradci říkali přídomek Jupiter. Nebo prostě mistr hodin. Jo? To zná někdo, kdo je nad tou politickou hrou, ale všechno vlastně ovládá. A to ty poslední 2,5 roku skutečně neměl. V okamžiku, kdy nastane ta situace, která se chystá od příští neděle, tak se dostane do svého živlu. Opět bude ten Jupiter. Mm-hmm.
0: Tak a vy jste zmiňoval článek ústavy, kdy může prezident převzít veškerou moc, tuším, že to je článek 16, teď ve světle těch olympijských her blížících se může právě nastat ta situace, kdy bude potřeba ve Francii udržet nějaký, řekněme, klid, řád.
1: No představte si tu situaci. To znamená, v okamžiku, kdyby národní sdružení vyhrálo, prostě směřovalo do té vlády, tak skutečně musíme počítat s velkými demonstracemi. Jen si vemte minulou neděli. To akorát zaznamenali slušný výsledek v tom prvním kole. A už vlastně tyhle ty radikální extremistické skupiny, Antifa a další, se pustili do Paříže, Lyonu a prostě vytloukali výlohy, zapalovali auta. A to ještě o nic moc nešlo. To znamená, volební vítězství je jedna věc a pak ještě to vstup do vlády další věc. Takže ten chaos by byl reálný. A v té chvíli samozřejmě Macron, myslím si, že by to bylo vlastně i rozumné, aby řekl, podívejte se, tady musí být pořádek na olympijské hry. No a ten článek té ústavy říká, že to je samozřejmě věc dočasná, ale že o tom vlastně rozhoduje jenom prezident, takže záleží, jak si prezident bude interpretovat tu, jestli tam pořád ještě chaos nebo už není.
0: Takže dočasnost se může protáhnout na 3 roky.
1: My známe dočasnost, která trvala 40 let, nebo 20 let v nějakých otázkách, ale samozřejmě Francie je právní stát, tak je tam něco jako ústavní soud. Jo? A ústavní soud by mohl říct, prezidente, tady si to interpretoval špatně, tu ústavu. Nicméně tenhle ústavní soud, který je momentálně dneska v Paříži, tak ten víceméně je macronovský. Jo? Takže tam se nedá očekávat, že by s ním vedl nějakou válku. Navíc jsou tam taky lidi, kteří v podstatě možná i vnitřně věří tomu, že Le Penová je fašistka, jo? Což je naprosto samozřejmě směšný.
0: Tak o Marine Le Pen se mluví jako o národním sdružení, které by se mělo stát součástí frakce, která nově vznikla teď pod taktovkou Viktora Orbána, Andreje Babiše. Kdo další by tam mohl být? Protože musí tam být zastoupeno 7 států, zatím jsou 3. Napadl mě určitě slovenský Smer. Na co čeká slovenský Smer? Proč se nepřidal hned od začátku?
1: Tam je to, já bych jednak řekl, že to je dobře, že prostě Orbán s Babišem se pustili do nové frakce. To myslím, že je důležité a Jakkoliv jsem vlastně v minulosti Babišovi vyčítal, že není schopen nějakých odvážnějších politických tahů, že spíš tak nějak jako obchoduje, lavíruje, tak tohle je poměrně odvážný tah a je to správný tah a to, jak to vysvětlil, je podle mě přesvědčivé. Když říkal, nemůžeme zradit svůj program tím, že budeme u liberálů. V tom má pravdu, udělal dobře. No, Smer je v mnohem těžší situaci, ale, jo, protože Smer je přece jenom levicová strana. Jo. A to není ani Babiš, ani Orbán a už vůbec ne FPE z Rakouska. A právě ti partneři další, o nich se uvažuje. Občas se mluví o Le Penové, někdy se mluví o Salvínim z Itálie, někdy o Janšovi ze Slovenska. Žádný z nich z levicí nemá nic moc společného. Takže pro Smery by to byla trochu složitá situace, protože on se přece jenom na rozdíl od všech ostatních definuje levicově. Nicméně stejně si myslím, že Smer dělá určitou chybu v tom, že se snaží navrátit do té socialistické frakce, protože on by tam neměl být ze stejných důvodů, jako Orbán, jako Babiš řekl, že nebude u liberálů. Prostě účast v socialistické frakci pro voliče Smeru je jasná zrada. To je přesně ta frakce, která je federalistická, která zastává všechno to, co volič Smeru nechce. To je jednoduché, ale Smer má ještě jinou možnost a to je prostě frakce konzervativně levicová, která také vzniká, nebo minimálně se o ní jedná. Zára Wagenknechtová, Pět hvězd z Itálie, Naše hnutí stačilo. Jo? To zná, ty dávají dohromady tuhle frakci, kde by skutečně Směr měl být. To, že se rozhodl pro ty socialisty, uvidíme, ještě to snad není definitivní, ale pokud by tam skutečně skončil, tak bych to považoval teda za zásadní chybu vedení Roberta Fica.
0: Takže je možné, že tady uvidíme vznik další frakce.
1: Já si myslím, že je proto určitý potenciál a pokud by vznikly takovéhle dvě nové frakce, to znamená ta, řekněme, frakce zatím středoevropská, to znamená Česko-Slovensko-Rakouská a pak ta konzervativně levicová, tak to si myslím, že by bylo skutečné obohacení Evropského parlamentu a znamenalo by to, že ty volby do Evropského parlamentu měly nějaký smysl. Pokud to totiž zase potáhne ten starý kartel těch tří velkých stran a přiberou do Holportu někoho, jako je Meloniová, která je schopná odhlasovat téměř cokoliv, co oni potřebují, tak ty volby žádný smysl neměly.
0: Co byste doporučil hnutí, tedy koalici, Motoristé sobě a Přísaze, která je překvapení voleb a která se usiluje o frakci ECR, kde je ODS?
1: Oni mají asi dvě možnosti. Samozřejmě jedna možnost je ta ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla právě ta frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem. Jo, já jsem to pochopil tak, že oni tuhle možnost zvažují. A myslím si zase, že pro stranu je to taky na jejich určitém politickém vyhodnocení. Jo. Pro mě základní problém evropských reformistů, konzervativců a reformistů, kde je ODS, polský PiS, právě Meloniová. Dneska řekl bych, že Meloniová je hlavní postava. Hlavní problém této frakce já považuji její naprosto nekritický atlantismus. To znamená v době války na Ukrajině, která začala jako angloamerický projekt, tak do níž se zatáhla, do níž jsme se nechali zatáhnout. Podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující.
0: Vy jste někde řekl, že problém spatřujete ve vazalství. V čem to vazalství? To je to, o čem mluvíte, ta válka na Ukrajině a to, že podporujeme kroky Spojených států amerických?
1: To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za níž my neseme obrovské náklady. Spojené státy celkem minimální. A Spojeným státům celkem vyhovuje, že Rusko je někde zaměstnáno. Že prostě ho mohou oslabovat. Nicméně především na úkor Ukrajinců, které to zničí, ale i na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze. Takže Američany to vychází dost levně a já myslím, že tuhle hru musíme skončit. A bohužel ta frakce, která se jmenuje Evropští reformátoři, konzervativci a reformátoři, to je vlastně akce, která je nejvíce proamerická v celém Evropském parlamentu. Takže mě samozřejmě nepřekvapuje, že tam sedí Alexandr Vondra, ten tam patří to k jeho dlouhodobému profilu. Ale jestli chtějí jít Motoristi a Přísahat tímto směrem, tak by si to také měli jako rozvážit, jestli tohle skutečně jejich voliči od nich očekávali.
0: Tak trochu cítím, že byste jim doporučil tu novou frakci.
1: Podívejte, já nejsem úplně jejich volič, ale přišlo by mi, že oni mají v sobě takový trochu ten protestní étos. A protestní étos dneska se mi pojí s tím, že ty věci by měly být dělat v Evropě zásadně jinak. a možná i bez toho poručnictví Spojených států amerických. Ale pokud to motoristi a zpřísaha vidí jinak, tak je to jejich volba samozřejmě.
0: Pojďme ještě za oceán. Určitě jste aspoň částečně shlédnul debatu Joe Biden versus Donald Trump. Kdo je jejím vítězem? Má vůbec vítěze?
1: Tak má jasného poraženého, tím je Joe Biden. Tam je vlastně zajímavý, že mně to přijde až takové absurdní, že my už několik let jsme konfrontováni s různými snímky a zprávami, že Joe Biden v podstatě nemá, mentálně nemá na výkon jedné z nejzodpovědnějších funkcí v dnešní světové politice. A jako by se muselo čekat, až bude ta debata, aby to všichni viděli, že ten král je nahý. No a ta debata to ukázala. To znamená, ta liberální média, progresivistická média, která určují mainstream, americký mainstream, deníky jako New York Times, CNN, se najednou vrhla na Bidena jako supy a říkají, ten by měl odstoupit, ten přece nemůže vyhrát volby. Víte, tam je ale paradoxní, že jakoby je netrápilo, že tenhle člověk je dnes v Bílém domě a má v rukách formálně ta nejdůležitější rozhodnutí. To znamená volby, to je, jim vadí, že nevyhraje volby, ale nevadí jim, že prostě sedí v Bílém domě. Ale to je, myslím, to nejdůležitější. Prostě ona ukázala mentální nekapacitu, mentální neschopnost Joea Bidena, ukázala Trumpa tak, jak ho asi známe, v podstatě tam nic moc překvapivého není.
0: Nepřišel vám umírněný trochu, že se přece jenom držel na úzdě?
1: Já myslím, že to byla určitá taktika. Protože on věděl, že prostě má před sebou skutečnou trosku. A ono prostě kopat do té trosky a šlapat po ní by mu nemuselo úplně pomoct. Takže on tím, že se tvářil státnicky, choval se státnicky, tak jako naopak ještě více vynikl. Kdežto kdyby šel do něj agresivně, tak by to mohlo vypadat tak dryáčnicky a toho nepotřebuje. On potřebuje vypadat jako státník. A vzhledem k tomu, že proti sobě neměl soupeře, tak on se nemusel pouštět do nějakých opravdu nějakých zvlášť agresivních manévrů. Já myslím, že to z tohohle hlediska to naladil dobře. I podle nějakých těch průzkumů se jeví jako úspěšnější debatér. Ale co je podstatnější, je podle mě to, že ta liberální média, která Bidena vytvořila, bez nich by on nikdy nemohl vyhrát volby, tak od něj dávají ruce pryč. To je prostě naprosto zásadní signál. A musím říct, že se i trochu divím Bidenovi, že do té debaty šel, protože pro mě to bylo všechno předvídatelné. Tam přece nebylo nic překvapivého. Když se podíváte, jak se prostě motal v Normandii, jak se motal v Itálii na G7, tak jako vás nepřekvapí, že v té debatě vyloženě neoslňoval.
0: Vy jste zmiňoval New York Times, ty napsali, že by měl vzdát tu kandidaturu a posloužit tak k své zemi. Myslíte, že k tomu nakonec dojde?
1: Já vám nevím. Já tohle je hrozně těžká otázka, protože skutečně to rozhodnutí je v jeho rukách.
0: A mělo by k tomu dojít?
1: To záleží, co chcete. já v téhle chvíli vidím, když bych si přál, aby byl Trump poražen a vítězství demokratů, tak by k tomu dojít mělo. Ale já si to nepřeju. Prostě já vidím, že tahle ta administrativa, kterou je Biden nominální hlava, která ovšem nic nerozhoduje, to rozhoduje ta administrativa. Takže ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za tu válku na Ukrajině. Jsou odpovědné za spoustu dalších špatných věcí ve světě. Takže z mého hlediska jako středoevropana bych byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. Ta výměna podle mě už těžko může být k horšímu, ale může být vlastně, může třeba nic nezměnit a nakonec to třeba může být ještě horší, ale aspoň je naděje, že se něco stane, ale pokračování toho, co tam je, si rozhodně nepřeju. Takže z mého hlediska středoevropského budu rád, když bude Biden kandidovat a když ho prostě potom Trump vykuchá v těch volbách. Jo? Takže z tohohle hlediska v pořádku, ale říkám si, samotného mě zaráží, že ty síly demokratů hlubokého státu nemají základní prostě instinkt sebezachování, jo? Že prostě tohohle nešťastníka nechají jít na ta jatka.
0: Tak a teď už s tím vlastně nic neudělají, pokud on sám tu kandidaturu nevzdá.
1: Oni mají problém, protože on samozřejmě díky té neustálé podpoře, kterou přes svou zjevnou neschopnost měl, tak vyhrál ty primárky, že jo, vyhrával primárky. A teď už akorát zbývá, aby ten demokratický konvent, který se má někdy v srpnu sejít, tak aby posvětil tu jeho kandidaturu. Takže a všichni říkají, že by se musel rozhodnout sám. Jeho klan, Bidenův klan, ho podporuje v tom, aby kandidoval, ale to je zřejmé. Většinou, když máte právě nějaký klan, tak on bude podporovat hlavu klanu až do poslední chvíle, protože z toho mají prebendy. Jo. Takže samozřejmě tam jsou na ně nejrůznější kšefty navázaný, ten jeho syn je podařený.

0: totiž nemá ten dar, co má Barack Obama. Ono je to jako s Billem Clintonem a s Hillary. Jo. Prostě ten Bill měl schopnost skutečně vytvořit si vztah s běžnými lidmi a měl obrovské charisma. Barack Obama úplně neměl takový ten prostě vztah s běžnými lidmi, ale měl fantastický charisma a byl brilantní rétor. Kdežto ta Michelle tohle nemá? Ta má to jméno Obama. Jo, bez pochyby je to velmi schopná, inteligentní žena, ale to v politice nestačí. Takže já si myslím, že ona zatím neprokázala schopnost jako kdekoliv kandidovat, cokoliv dělat. Jo. To ta Hillary, ta aspoň měla senátorský křeslo, ale na prezidenta to nestačilo. Takže nedivím se tomu, když někde jsem slyšel, že to snad vyloučila. Jo. Takže to mě, samozřejmě měla by na své straně určitou obrovskou devízu u demokratických voličů, a sice to, že je žena a že je černá, jo, což teda je obrovská devíza pro demokratické voliče. Ale ono to nakonec úplně nestačí, protože aby byl někdo prezident, tak musí trochu získat i část voličů z té druhé strany. A tyhle charakteristiky zas tak úplně neoslňujou.
1: Mm-hmm. No ale když to porovnáte právě s tím Joe Bidenem a všechno, co jste o něm jakoby říkal, tak nemělo by to stačit?
0: Určitě by měla podle mě větší šanci než Joe Biden. Jo. Ale zase, já vlastně nevím, jaká ona je v těch debatách, jak ona působí na lidi. Jo. Ale vzhledem k tomu teda, co dneska představuje Joe Biden, já bych se možná troufl říct, že kdokoliv by možná byl, jako měl větší šanci. Jo. Protože ta zjevná neschopnost člověka zastávat funkci už dnes, nemluvě o tom další 4 roky, je něco, co by asi očekával bych, že by to voliče jako asi mělo odradit.
1: Další debata, tuším, bude někdy v září. Tak bude to hřebíček do rakve pomyslný, nebo se něco změní? Vím, je to křišťálové koule.
0: Já vám nevím, já si nedokážu představit, že by Joe Biden mohl být úspěšný v debatě proti Donaldu Trumpovi, ať je jakákoliv. Jo, protože pravidla té debaty se přece jenom dohadují. Nemůžou si to Bidenovci jenom namalovat. Jo. Oni samozřejmě teď udělali ústupek, že třeba v této debatě platilo takové nezvyklé pravidlo, že když jeden mluví, tak druhý mu nemůže skočit do řeči, má vypnutý mikrofon. Což v těch politických debatách se často dělá, že se skáče do řeči. A to byl jasný ústupek Bidenovi, protože on samozřejmě, když na ty své těžce připravené, těžce postavené věty a najednou by mu to někdo přerušil, tak by se mohl úplně ztratit. Jo. On by mohl zapomenout, kde je, a začal by se zmateně rozlížet, jak se mu občas stává. Takže tohle právě mu předtímhle ochránili tím, že mu Trump nemohl skočit do řeči. Ale Trump si řekl, že tohle může snést, že prostě jeho to tak nepoškozuje, ale je jasné, že kdyby ta pravidla byla až příliš pro toho Bidena, tak by zase Trumpův s tím nesouhlasil a nedokážu si představit, že by Biden mohl být úspěšný v jakékoliv debatě s Donaldem Trumpem, přesně řečeno, ani v podstatě s žádným jiným americkým politikem.
1: Poslední otázka na vás, protože minule, když jste byl hostem XTV, tak jste řešil svůj případný návrat do Ústavu mezinárodních vztahů, odkud jste byl nezákonně propuštěn. Tak jak to vypadá s vaším návratem?
0: Tak já myslím, už tam došlo vývoji. Já jsem se setkal s novým ředitelem, to je někdo jiný než ten, který mě tehdy propustil. On mě seznámil s tou poměrně složitou situací v Ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se dohodli, že za v podstatě nějaké odstupné, které jsem považoval za adekvátní, že s tou institucí nakonec se rozloučím. Jo. Musím říct, že ona je skutečně v situaci, kdy ta moje přítomnost tam by asi k ničemu moc dobrému nevedla a já v podstatě, když se mnou jedná v Lídně, tak jsem schopen se víceméně dohodnout s lidmi.
1: A jste spokojen za tu dohodu?
0: Já jsem spokojen, já jsem s tou dohodou spokojen.
1: Já jsem spokojená, že jste dnes přišel do XTV. Moc děkuju a budu se těšit na příště.
0: Díky, také se budu těšit.
1: Profesor Petr Drulák byl naším hostem.

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené, lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

týden potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek, budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

své osmé třídě chová si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece jen. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Co pak já se mám, nám přihodilo?
2: Já mám pochroumaný kotníček. Pánbu mě potrestal za cosi. Já taky tuším.
1: za naše hříšné řeči tady.
2: Včera jsem byl s tím v nemocnici jedné pražské prestižní.
1: Mm-hmm.
2: Jo. A nebyla to ani vojenská, ani IKEM, musím teda říct.
1: Tak to byla ta odh.
2: To byla ta odh a bylo to veselé. Byl jsem tam dlouho, rentgenovali mi to.
1: Mm.
2: Všechno. A dali
1: vám fotečku na památku.
2: Nedali, ne. A vtipné, bylo to zábavné, protože tam byl jenom jeden člověk čekal, a takže chodba prázdná, sobota, poledne, každý slovo z ordinace bylo slyšet a zdravotní sestra se tam poštěkala na život a na smrt se sanitářem a zazněli tam velmi vtipné, jakože bude hlásit mimořádnou událost. A sanitář naštvaný, takový čtyřicátník, vypadnul z té ordinace a řekl, já ti dám sanitář, ty nánopy to má. A ona za ním křičela, ať si jde na ten svůj Prague Pride. Prague Pride.
1: Prague Pride.
2: Tak, taková veselá atmosféra tam byla, ale musím říct, že k pacientům se chovali výborně a pomohli mě tak, ale představte si, že tam ani televize nejede na té chodbě nic, čekáte 2 hodiny, rentgen a tak, tak toto je jediný oživení.
1: Fakt, jo, to tam není, to no, v Motole mají TV, Motol, tam to na obrazovkách běží pořád.
2: No a já jsem si říkal, jestli to není schválně, paní Karol, jestli oni nenajímají nějaký ty zdravotnický klauny.
1: A převlíká je za sanitáře.
2: Za sanitáře a za sestru a říkají, prosím vás, pán tam čeká, až bude popsaný snímek z rentgenu, už tam sedí hodinu, běžte, pojďte udělat nějakou scénku, ať se tak nenudí.
1: No, ještě to může mít jedno vysvětlení,
2: no,
1: že jste se ocitl na skryté kameře. Že to byla scénka a pak to půjde někde do televize.
2: No to jsem se ocitnul 100%, protože tam byla na stropě taková ta černá bublina,
1: no,
2: kde je to hlídaný kamerovým.
1: To je požární systémem. Hlásič.
2: Ale já jsem se jenom tak podutelně usmíval a chtěl jsem jako odborník na komunikaci sestře, když mě potom ovazovala kotník opinadlem, chtěl jsem jí poradit, řekl jsem si, že já jí teď řeknu, mám pro vás dobrou radu, co s tou situací. Protože on se nasral, pan sanitář, jako na život a na smrt. Jo. Ještě po celou tu dobu, jak šel po té chodbě pryč, tak byly slyšet různá slova, které tady ani nemůžu opakovat.
1: To je velká škoda.
2: A říkal jsem jí si v duchu, že jí řeknu, chcete dobrou radu od odborníka na komunikaci, jenže jsem k tomu nepozbíral odvahu. A dobrý byla role doktora.
1: Ano.
2: Ten neřekl půl slova a vůbec jako by se to neodehrálo.
1: No tak on už je možná trénovaný, že se to tam odehrává poměrně často, tak už ho přešlo takový to, že by jim dělal rozhodce a teď už to prostě jenom nechává.
2: A nebo si říkal, sobota poledne, to já musím, protože já byl dobrý, mimochodem velmi jako ochotný a tak, takže musím pochválit, ale nezastal se ani sanitáře, ani sestry a prostě nechal to vyhnít, taky dobrý.
1: No počkejte, nechal to vyhnít, to nemluvíte o vaší nose, že ne?
2: Nenechal to prostě ten volný průběh a říkal si, co já se budu tady do něčeho, no, tak mi to přišlo. Ťukal tam něco do počítače.
1: A vezme z toho, jaký, kolik vám teda zbývá času?
2: Mně?
1: No, máte to nějak od něj kvantifikovaný?
2: Ne.
1: Vám to neřekli?
2: Ne, tradiční věc, nadváha, jo, tak to je vždycky. A jinak, že všechno dobrý.
1: No tak krása.
2: Ale dostal jsem berle. Takže já jsem včera chodil celý den o berlích. Mám s tím spoustu veselých historek.
1: No, s berlema se krásně bourá do nábytku, když to člověk neumí.
2: No tak já mám i lepší, dá se s tím vypínač vypnout.
1: Dá se s tím leda, co spodat, televize zasnout.
2: No to mi vyprávíte. No, spadlo mi dálku i ovládání, tak já jsem si otočil berly a takovým tím rukovítkem jsem si to krásně, není to špatný tomu
1: policii. Ale to budete mít krásně natrénováno do domova důchodců, protože tam, až ty důchodci přijdou, tak se to všichni tyhle ty triky budou muset teprve učit. Vy už to máte teď natrénováno.
2: Už to mám za sebou. A mám modrý berle. Teda dneska už
1: to je
2: jsem
1: dobrá barva. To je dobrá barva.
2: No, takový tmavě modrý jako.
1: Vypkám se dávají takový ty do fialova.
2: No, já jsem si říkal, jestli to je nějaká symbolika, že to je barva ODS. trošku jsem si říkal, že jo, pozor, no. To jsem vám zapomněl říct, jak takhle držíte tu berli a je tam tak tu rukovítko,
1: ano.
2: Tak zepředu je odrazka svítivá.
1: Ano, to musí být.
2: A zezadu taky.
1: No.
2: Takže já jsem si říkal, že bych se měl jít proskočit někam ven večer, ne?
1: No určitě, běžte se projít někam po silnici, budete krásně svítit.
2: Svítit? Odrazka?
1: Všichni uvidí nějakého blázna, co se o půlnoci promenuje po silnici s berlema.
2: Luxusní provedení s odrazkou.
1: A to není úplně luxusní, to mají všechny.
2: Není, to mají všechny.
1: Všechny to mají, to je takzvaně standardní výbava berlí.
2: Takhle. No to jste mě zkazila teď celou neděli, paní Karol.
1: No to mě mi sice líto, vzhledem tedy k vašemu těžkému zdravotnímu stavu.
2: Já jsem známým rozesílal MMS-ku, jak kráčím o berlých průjezdem. Ale dneska, pozor, dneska se mi to vyplatilo. Už jít bez těch berlí, protože jsem šel tak, jak jste mě tady viděla, co noha nohu. Jo?
1: Mm.
2: A potkal jsem vám v průjezdu souseda, mladýho pána, který tam žije s mladou paní a šel nakupovat nedělní oběd. A já tak jsme se zastavili, co kulháte, sousedy a tak a bla, bla, bla. Small talk se tomu říká?
1: Ano, asi tak.
2: A prozradil mě, že jde kupovat ten nedělní oběd a já jsem si říkal, abych nezůstal pozadu, co budete kupovat dobrého. A představte si, absolutně mě to vyděsilo.
1: Mm-hmm.
2: Bude kupovat mrkev a jablka a bude z toho dělat fresh.
1: Jo, myslím, fresh z toho bude.
2: Budou mít neděli. No ale kluk je to pohotový, protože jsem říkal, co to je za nedělní oběd? Vymačkaná mrkev s jablkama. Říká, je to zdravý, zas nás nezlobí kotníky.
1: Aha.
2: Takže jsem dostal takovouhle ťavku.
1: A jestli on není nějaká taky, ten váš soused, nějaká biomatka?
2: Nevypadá, ne. Poctivě cigaretku si tam dá na dvoře, vím, že v létě nosí pivečko, to bych neřekl.
1: No, tak to je ale zajímavý.
2: No, no.
1: To je zajímavý, protože já bych čekala, že to bude nějaký takový průkopník zdravého životního stylu.
2: Ne, jenom dnes to tam na sebe prozradil.
1: Hm.
2: No. A propo, paní Karol, když jsme u toho, nevím, jestli jsme dnešní Za stranu a za lidi neměli začít omluvou.
1: Já myslím, že my se tady nemůžeme omlouvat, my se nebudeme omlouvat, my nemáme za co.
2: No.
1: Co jsme provedli? Co myslíte, že jsme vyvedli?
2: Přišel nám mail po minulém vysílání, kde nás jistá dáma, inženýrka, podepsaná inženýrka,
1: ano.
2: Vlaďka a tak dále. Inženýrka Vlaďka budeme říkat do budoucna.
1: Inženýrka tříbarevná jedna.
2: Ano. A celý ten mail začíná vydvěhovada. To uznajte, že takhle hezky nám ještě dlouho nikdo neřekl.
1: Já jenom přemýšlím, jak ten e-mail mohl pokračovat, protože ona se vlastně vystřílela veškerou munici už v tom pozdravu.
2: No, to byste koukali.
1: Jo, bylo to horší ještě.
2: Zesměšnili jsme údajně zdravý životní styl, dělali jsme si srandu z biomatek, z kojení a tak.
1: Ježiš, no, to se nesmí.
2: To nesmí a psala, že tam pošle stížnost na radu pro rozhlasové a televizní vysílání.
1: Opravdu? No to bude
2: krásný.
1: Takže
2: je možný, že tam budeme muset jít něco vysvětlovat. Já půjdu o berlích, aby to, když je mám, teď tě využiju. Vy si vezměte nějaký starší oblečení a ten šátek, co máte na tom coveru.
1: Ne, já si vezmu na to kojení ty věci, aby bylo vidět, že nezesměšňuji.
2: Kojítko.
1: Kojítko si můžu, no.
2: Já už bych toto nechal, aby jsme zase nebyli hovada. Každopádně inženýrce Vlaďce. Paní inženýrka, jak to hezky, jako řekla.
1: A ona se ještě podepsala, že inženýrka.
2: Všechno napsala na sebe telefonní číslo.
1: Že bychom jí mohli zavolat rovnou.
2: No to určitě.
1: Je, počkejte, tak já to vytočím, řekněte mi číslo, já to vyťukám a budeme mít tady inženýrku Vlaďku přímo v živáku.
2: Jo, určitě. Víte, ta je na nás naštvaná, ta je prostě... To...
1: A ona je teda biomatka, vzala si to osobně. Ona
2: toho...
1: taky kojí u popelníku,
2: ne,
1: a na
2: toho
1: a šéruje si jídlo.
2: Ne, z toho mailu to neplyne. Tam jenom z toho plyne to rozčílení a že jsme nevděční a tak a že my dva jsme lhostejní k tomu, co bude s naší planetou, tak to tam na konci nějak psala. Což...
1: Proboha, jak to souvisí?
2: No tak to bio všechno. No
1: počkejte, jakože biomatka automaticky zachraňuje planetu, zatímco my tím, že si z nich děláme legrácky, tak tu planetu škodí, tí planetě škodíme, jo. No tak... to mi přijde jako taková trošku stejná logika, jako když jsou na nás někteří diváci našňubnutí kvůli tomu, že kritizujeme demonstrace, jo. A jako tváří se, že tím, že, to je stejný, že tváří se, že tím, že jdou si stoupnout na Václavák, že v politice něco změní nebo že něčemu pomůžou, tak tady má biomatka pocit, že když bude šérovat s jinou biomatkou předkrm a polívku, takže tím zachrání planetu. Pro boha, ty lidi jsou dneska úplně jako bez smyslu pro humor.
2: No, paní Karol, máte částečně pravdu.
1: A to já mám vždycky.
2: Ale neměli bychom my udělat něco, abychom zachránili my dva planetu?
1: Já nevím, tak mohli bychom ty biomatky začít lovit.
2: Pardon, a co s těma ulovenýma?
1: Já jsem chtěla říct původně ostřejší výraz, pak jsem si to naštěstí na poslední chvíli rozmyslela. No tak já nevím, no, tak co bychom měli s tím jinýho dělat?
2: No já nevím, jestli bychom
1: neměli... Já si myslím, že naší planetě by právě hrozně pomohlo, kdyby tady bylo míň upozorňovačů na ty domnělé problémy naší planety.
2: No tak to není v našich silách.
1: Ale mohlo by být.
2: Já bych se s dovolením tohoto neúčastnil.
1: No já jsem věděla, že s tím nemůžu počítat s váma. No.
2: Jakože byste vyhladil část biomatek. To ne, ale já jsem si říkal, že bychom se třeba my dva zavázali, že nebudeme něco dělat, nebo naopak budeme.
1: Já, že bychom se mohli třeba zavázat k jaderné elektrárně, že? Provazem nebo řetězem. Za asistence kamer by nás potom policie šla odvazovat.
2: No to bychom tam museli jet, ne?
1: No to bychom museli, no. Ale zase,
2: zkuste něco lepšího.
1: Víte, co by bylo krásný? Jak jednu dobu byla taková ta móda šplhat na ty tovární komíny. Představte si, vy byste byl první člověk, který by vylez na tovární komín o berlích. Já to úplně vidím, ty titulky.
2: Paní Karol, mně se točí hlava na druhé šprušly.
1: No, od toho budete mít ty berlety, vám dodají odvahu.
2: No, určitě, určitě. Tak komín taky ne, ale máme tady blízko tu magistrálu, ne, že bych vás chtěl nějak popuzovat.
1: No, počkejte, ale to není originální, tam už se přilepoval kde kdo už to blokoval. No,
2: my se nebudeme přilepovat, my se tam jenom lehneme.
1: Vezmeme si madraci Dormeo, no. Abychom to měli pohodlné a ustaleme si na magistrálu.
2: Lehneme se a vyčkáme příchod policie. A potom řekneme, že Putin je zachvátčik a zamáváme motoristé sobě a jdeme dál.
1: Příjezdu policie se nedočkáte, protože vás sejme první projíždějící osobní auto.
2: Aha, tak já už nevím. Tak navrhuju, co kdybychom přestali používat plastový stébla, když si chodíte pro hranolky.
1: Myslíte ty vidličky?
2: Ty vidličky.
1: Že bude ekologičtější a že matky uchlácholíme tím, že budeme to papat rukou.
2: Ne, že to nebudeme papat vůbec. Mrkývka, jablíčko.
1: Pojedeme. No počkejte, ale to je
2: místo hranolků.
1: No to je přesně ono, že jo, to je úplně jedno, jestli pěstujete bramboru, ze který jsou pak ty hranolky, anebo jestli pěstujete tu mrkev nebo to jablíčko.
2: No.
1: Tam ta pověstná modla v podobě uhlíkové stopy, ta nebude jiná.
2: Nebude?
1: To nebude o moc jiný.
2: Jinými slovy, my ekologicky asi neumíme nic s tím spravit.
1: Já bych vyčkala dalšího dopisu od paní inženýrky Vlaďky. Protože třeba poté, co se už dostatečně vybila tím milým oslovením, za které samozřejmě děkujeme a zdravíme paní Vlaďku.
2: Vlaďko, zdraví vás hovada.
1: No, paní Vlaďko, jestli jsme to úplně na začátku neřekli, my vás zdravíme, děkujeme za dopis, pište dál.
2: Inženýrka.
1: A klidně nějakou radu, jo, co máme dělat.
2: Bůh ví, čeho, ona je taky inženýrka. Ha.
1: No to se dozvíme. To ona nám všechno určitě o sobě ještě prozradí a chtělo by to nějaký instrukce.
3: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla a show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
4: Tak Severi, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu. No.
2: Kolik budeme chtít?
4: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, celá jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedně chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

jaké by bylo uplatnění tohoto přelomového vynálezu, které už mnohým zajisté připomíná perpetuum mobile? V prvé řadě by to mohlo sloužit v domácnostech. Co by za to dala třeba taková moje maminka, kdyby si mohla tímto způsobem teplo vyrábět sama, aniž by nakupovala dříví či uhlí, anebo draze platila plyn a elektřinu. Množství vydávaného tepla by záviselo na velikosti jak obalu kamen, tak i na obsahu, tedy myšleno na velikosti posuvných bloků. Malý pokojík by dozajista byl lehce vytopen krabičkou velkou, jako je krabice od bot. Do větších objektů by se pak umisťovala větší kamna. Jejich provoz by byl bez nákladů a jediný vklad, který by se musel vložit v počátku, by byla investice do nákupu zařízení, protože by se museli pokrýt náklady na výrobu tohoto nezničitelného produktu. Přestalo by se používat uhlí a dřevo k topení a hořící oheň by se stal raritou a byl by podpalován pouze pro zábavu. Nikam by neodcházely žádné splodiny, ani kouř, ani jiné jedy, které znesvěcují naši atmosféru. Při stavbě silnic by se již předem počítalo s přiměřeně vyšším rozpočtem, protože by se do vrstvy asfaltu umístila kovová vodící síť, která by byla vždy po několika desítkách metrů napojena na Klecknerova kamna, odkud by se napájela a hřála by. Tím pádem by se na ulicích, chodnících a dálnicích nedržel sníh ani led. Nemuselo by se sypat, jen by se otočilo knoflíkem a přidalo by se na intenzitě podle stupně mrazů v exteriéru. Údržbáři silnic by se mohli věnovat něčemu jinému. Sůl bychom poslali do Afriky a z posypových štěrků by se vyráběly tvárnice. Zrušili bychom povinnost zimních pneumatik a gumárny by přišly o práci. Mohli by vyrábět kondomy a různé důležité náhražky. Vyhledávanou věcí by se také stal osobní ohřívač ve velikosti větší krabičky od syrek. Do kabátů by již předem byla všita pod podšívku karisíť, která by měla zaveden přípoj do kapsy. Zimomřivý člověk odchází v zimě z domu a bojí se, že prochladne. To ale nemusí. Nezapomene si vzít Klecknerovu krabičku, kterou ještě v chodbě domu napojí konektorem na vyhřívací síť kabátu, a než odemkne domovní dveře, již cítí, že se mu po zádech rozlévá teplo. A co doplňkové vyhřívání v automobilech? Jednoduché přenosné zařízení by zabralo velmi málo místa. A výhodou by bylo, že pokud bych vystoupil z vozu a šel si v sichravém podzimu sednout do parku na lavičku, peru si Klecknerův tepelník sebou. Postavím ho vedle sebe a pak se již nechávám jen oblažovat teplem. A k ničemu nepotřebuji prodlužovačku, ani bombu s plynem. Hřeje to samo od sebe. Úžasné. Zprvu by všude po světě vládla zajisté nedůvěra k mimo teplovákům, ale později, když by lidé poznávali, kam je vedla ona malomyslnost, prohlédli by a v nadšení by požadovali stále víc a víc a víc kompletů pro různá využití. Ale to by bylo pak zapotřebí, abych založil dílnu, neli továrnu, kde bych musel zaměstnat mnoho dělníků, kteří by skládali věčná kamna. Zarazil jsem se. Byli by schopni toho, čeho jsem schopen v tuto chvíli já? Můj vynález se stále hřál pod mými dlaněmi a po malém postrku, a tedy přiblížení klínků, doslova začal žhnout. Podíval jsem se ven z kůlny dírou po suku ve smrkovém prkně. Hledal jsem nějaký vhodný lidský objekt, abych si ověřil, že to všechno, na co myslím, není jen bohapustá chiméra, že mě má mysl ve své rozjitřelosti nezradila a že mohu se svými vývody do budoucna počítat. Náhle můj zrak zaznamenal od skupiny odděleného chovance, který byl tak na půl cesty mezi nimi a mnou. Znovu jsem zkontroloval Klecknerky, jestli ještě topí, a vysoukal se z kůlničky. Popošel jsem blíž k mnou vytipovanému chlapíkovi a snažil jsem se na sebe upozornit. Ten muž byl patrně sportovního zaměření, protože vlastnil napůl vypuštěný míč, se kterým se snažil driblovat, posléze hlavičkovat, a když po jedné zvlášť zdařilé hlavičce mu balon zůstal sedět na hlavě jako čepice, tak do něj začal i kopat. Konečně si mě všiml. Sebral hadrák do ruky, vložil ho do podpaží a blížil se ke mně. Pohnul vyzývavě hlavou. Nevím, jestli to byl pozdrav nebo dotaz, co chceš. Asi obojí.
Prokázal bys mi malou laskavost? Začal jsem opatrně. Kývl tentokrát jasně na souhlas. Mám tamhle v té boudě takovou stavebnici a nejsem si jist, že jsem ji sestavil správně. Mohl bys mi to objektivníma očima zkontrolovat? Opět kývl. Došli jsme těch několik kroků ke kůlně bok po boku. Před dveřmi jsem ale zpomalil a dal mu přednost. Fotbalista vstoupil a nejistě se rozhlédl. Ukázal jsem mu na destičku z klíny, ze kterých vycházelo stále intenzivní teplo. Vidíš tu polohu? Já to rozeberu a ty to dej stejně tak, jak to leží teď. Dokážeš to? Poznovu kývl. Přešel jsem ke svému vynálezu, odtáhl od sebe klínky a žár ustal. Němě jsem ho přivolal blíž a pokynul mu, že může začít. Přistoupil a oběma rukama vrátil bloky do polohy, ve které spočívali předtím. A nic. Nic se nestalo. Teplo nesálalo. Stál jsem vedle něho a tak jsem ta železa opět odtáhl a pak přiblížil. A už to hřálo. Zkus to ještě jednou, požádal jsem ho. Udělal to. Odtáhl a přiblížil je do naprosto stejné polohy. A opět nic. Tuto akci jsme zopakovali několikrát, jako bychom se hádali, trumfovali se, hráli přebíjenou. Mně to hřálo, jemu ne. Zkusil jsem to zoufale znovu. A mně to hřálo a jemu ne. Smutně jsem se na něj otočil a poděkoval mu. Fotbalista se otočil na patě a vypadl ven. Usedl jsem na dřevěnou bednu a ramena mi poklesla. Po nádechu přichází výdech. Po radosti zklamání. Pakliže je pravdou, že dokážu zázračná kamna sestavovat jenom já, tak s Bohem mé naděje. Pardon, lidstvo, nepomůžu vám. Budete si muset i nadále kácet stromy a dolovat uhlí, přemlouvat ropné magnáty, budovat a udržovat plynová potrubí. Nic z mých plánů se neuskuteční, protože to už sám nestihnu. Je to příliš velký úkol. A jsem na něj sám. Vzal jsem ty dva malé železné kousky, netknuté a nezměněné, byly takové, jak jsem je našel, a hodil je zpátky na hromadu, kde původně leželi. Jen to tak hluše cinklo. Zavěsil jsem na dveře visací zámek a sklapnutím ukončil dnešní tak nadějný den.

Opřel jsem se zády o zeď a pokrčil pod sebe nohy. Venku mocně zafoukal vítr. Nevím, jestli to mělo nějakou spojitost s mou misí, ale působilo to majestátně až osudově. Dramatik by řekl akcentovaně. Zadíval jsem se do kufru a teprve teď jsem věnoval obsahu řádnou pozornost. Byl přeplněn různorodými papíry nesourodých velikostí, popsaných snad po každé jiným písmem. Lišilo se velikostí a stylem, úpravností i chaosem. V několika případech nestačila stránka a autor dopisoval poslední věty po stranách, používaje pro orientaci i různé hvězdičky a znaky, které ukazovaly, kam který vpisek patří. I formát se dost často lišil. Někdy se vyskytoval papír nepřeložený, jindy byl složen do jakéhosi motáku, nebo byl poskládán jen nedbale, nepravidelně, jak jej patrně tvůrce podopsání poslední řádky narychlo strčil do kapsy, protože jej chtěl před někým skrýt, anebo mu myšlenky už prchly jinam a jeho vlastní výpověď jej už nezajímala. V ruce jsem stále držel právě přečtený dokument a v hlavě jsem si srovnával jeho obsah. Obracuje poslední list, zjistil jsem, že je k němu připojeno sponkou ještě několik dalších papírů. Patrně se jednalo o pokračování, anebo obsah dalšího souvisel, či navazoval na vyprávění první. Naklonil jsem list ke světlu, abych na něj dobře viděl, a pustil jsem se opět do čtení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Martin Pecina je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Martin Pecina je bývalým ministrem vnitra například, také vedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dnes jste, pane Pecino, manažerem, podnikatelem, ale také kandidátem na pozici viceprezidenta, pokud to říkám dobře.
2: Prezidenta
1: hospodářské komory České republiky. A k tomu se taky dostaneme. Nicméně, když se bývalý ministr vnitra, který o věcech leco zví, protože si na ně mohl sahnout v minulosti, dívá na dnešní fungování, možná řeknu celé státní správy, najmě věci okolo ministra vnitra, co vám jde hlavou, pane Pecino?
2: No, já, abych to upřesnil, já pracuji asi 30 let od doby, co jsem se vrátil z povinné vojenské služby tenkrát ještě, a z toho 8 roků jsem strávil ve státních službách a 22 let jsem podnikatel nebo najatý manažer. Na to ministerstvo vnitra jsem naposledy skončil v roce na začátku roku 2014, to je nějakých 9 let, čili je to poměrně dlouhá doba a většinu těch lidí, kteří tam dneska jsou, už neznám. Oni se pochopitelně hodně vyměnili. To, co se děje kolem ministra nebo ministerstva vnitra, není tak úplně viditelné dneska. To, co se děje jako celkově ve vládě, mě samozřejmě jako podnikatele dneska děsí, protože jakoby to, jakým způsobem vláda třeba přistupuje k rozpočtu, to, jakým způsobem se přistupuje k inflaci, to, jak oni říkají, vysílají signály, tak to mi připadá hrozostrašné.
1: Ještě k tomu několik drobností, ale vy říkáte, že věci kolem ministerstva vnitra nejsou vidět. No, ten plakát s panem Putinem nebo s Vladimírem Putinem v jakémsi obalu na mrtvoli, ten byl viditelný dostatečně.
2: To máte pravdu, tak to jsou samozřejmě úplně nedůstojné věci. To mě ani nenapadlo komentovat, na to už jsem, chvála Bohu, zapomněl. To je samozřejmě, jako to má co ministr vyvěšovat nějaké takovéhle růzy na ministerstvo. To s váma samozřejmě souhlasím. Já jsem myslel, co se děje uvnitř toho ministerstva. O tom se moc neví a to je asi správně. A já do toho jako po 10 letech už nemám skoro žádný vhled. To znamená, co dělá ministerstvo vnitra, jakoby uvnitř, co dělá policie, co dělá hasičský záchranný sbor, tak k tomu toho samozřejmě mnoho říct neumím dneska.
1: Ty věci okolo vlády, okolo konsolidačního balíčku, zvyšování daní, a tak to je věc, kterou už pozoruji, že vás biznismeny nenechává v klidu. Kde vidíte největší zásek, pane Pecino?
2: No, já vidím největší hrůzu v tom, že když chcete udělat konsolidační balíček, tak v prvé řadě musíte začít šetřit. A já myslím, vy děláte velmi často s panem prezidentem Klausem pořady. Já myslím, že on to řekl pěkně na jedné z televizí, jakým způsobem se musí začít šetřit. Já jsem také byl ve vládě nebo náměstek ministra v době, kdy se taky jednou rozhodlo, že se bude muset šetřit. A zásada je, že daně budete zvyšovat k nějakému datu, většinou k prvnímu, když to šetřit se musí začít hned. Protože když někomu řeknete, že začne šetřit od 1.1. příštího roku, tak to pochopitelně vede k tomu, že se začne utrácet, začnou se obsazovat neobsazená místa. To je přirozená reakce každého toho manažera, který má dneska nějaký rozpočet, který už jakoby příští rok mu budou chtít vzít. To znamená, když chcete začít šetřit, nebo když chcete věc takovým balíčkem, tak první, co je, tak musíte zavázat nespotřebované výdaje, musíte udělat stop stav na ministerstvech, sebrat neobsazená místa a prostě zamezit tomu, aby se zdalo začít utrácet teď. Když řeknete, začneme šetřit od 1.1.2024, no tak to nutně vede k tomu, že každý obsazuje neobsazené místa, aby mu je už nemohli vzít. Nutně to vede k tomu, že každý se snaží spotřebovat všechny nespotřebované výdaje, které ještě má, a to je prostě úplně špatně. Podle mě jako se to ušetří velmi málo. Na druhou stranu daně, zvyšování daní, jsme tady měli mnoho let takový úzus, že by se měly zvyšovat nepřímé daně a snižovat anebo držet ty daně přímé. A dělali to ku podivu jako vlády levicové, A teď jsme se dočkali toho, že pravicová vláda vlastně zvyšuje všechny přímé daně, nebo téměř všechny přímé daně, nenapadá mě, kterou řekli, že nezvýší. A to je, já myslím, světový rekord a na pravicovou vládu je to úplně jakoby neobvyklé.
1: Krom toho, co jste řekl o těch neobsazených místech a o tom šetření, co znamená ten pojem šetřit v těch velkých číslech, v tom rozpočtu celé republiky? Co to znamená škrtat na všech ministerstvech, nebo kde teda začít druhý den, jak vy říkáte?
2: No, to říkám, ty kroky jsou poměrně jasné a dělali se vždycky, když se začínalo šetřit. Poprvé to asi dělal pan prezident Klaus, když byl premiérem. To znamená, jak říkám, musí se udělat stop stav a říct, hlavně se nebudou nabírat noví úředníci. A jestli někdo toho úředníka potřebuje, protože mu někdo odešel do důchodu a není tam prostě nikdo, kým by ho mohl nahradit, tak tu výjimku musí dávat až vláda, ne ministr. A musí se zavázat to, co se neutratilo v minulých obdobích a přechází to do období dalších. To jsou běžné věci, kde se prostě desítky miliard takhle přehazují. No, pak se musíte podívat, kde jsou nějaké zbytné agendy, ale asi přesně tak, jak to říkal pan prezident Klaus, prostě musí se říznout i plošně, musí se říct každé ministerstvo 10% dolů. A jestli to někdo nemůže udělat, no tak si to musí zdůvodnit individuálně, ale říct prostě plošně děláme tohle, ale nic takového dneska nevidíme. Naopak někde

0: Ne?
1: No, já nejsem OSVČ.
0: Já vím, a, říkal jsem OSVČ.
1: Ano. A všechny své zaměstnance my, nebo naprosto většinu zaměstnáváme, kromě třeba pár důchodců, zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr. Jo? Čili mě se, jakoby mě osobně a mého podnikání se to, co se bude dít s OSVČ, netýká. No ale to, co, jak byly nastavené odvody pro OSVČ, tak to mělo nějaký důvod. Že? Ti lidé jsou dlouhodobě vystavení nějakému tlaku, mělo to nějaký důvod, možná se to mohlo zvedat, ale ne, určitě ne na dvojnásobek, jakoby naraz šup. No a to, co se dělá vůči ostatnímu biznisu, no, nárůst daně z nemovitostí, to je samozřejmě velký zásah pro mnoho firem, protože i ti, kteří jsou v nájmu v cizím, tak to nakonec zaplatí. Ti vlastníci pochopitelně jsou tím nějakým způsobem ranění. Asi upřímně nejmenší problém bych měl s tím, že se zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21. Ten skok není takový hrozný. Nevím, jaký to bude mít efekt na výběru. Myslím si, že to bude mít první rok velký efekt, protože všechny firmy, které dělají velké obraty, tak si umí pomoci a ten zisk vykázat v letošním roce, dokud je ještě těch 19. A v tom příštím roce vlastně přelít si to z příštího roku do letošního, nafouknout si takzvanou rozpracovanou výrobu a ten zisk vykázat letos. Čili v tom roce 24 se podle mě odvedou větší daně s těmi 19%, než potom v dalších letech, ale to mě z toho asi vadí nejméně. A pochopitelně asi jako podnikateli mě vadí úplně nejméně to, že se lidé, kteří mají, já nevím, kolik tam vychází, nad 130 tisíc, takže u nich bude progresivní zdanění jako zpřísněno, ta daň zvýšena, tak to mi vadí asi ze všeho nejméně.
0: Proč Hospodářská komora? Prvně nám řekněte důvod a pak se budeme ptát na tu vaši vizi.
1: Jasně. Hospodářská komora je něco, co máme pocit, aspoň teda my kolegové na Severní Moravě, že to dneska nepříliš zastupuje podnikatele. Víte, Hospodářská komora má takovou zvláštní strukturu, to jádro je v okresních hospodářských komorách, pak takové nejasné postavení, nedefinované v zákoně, mají krajské hospodářské komory a pak je ta centrála, které se odvádí část jakoby příspěvků, odvádí se část zisku z vlastní činnosti a ona má nějaké vlastní příjmy. A ta centrální hospodářská komora České republiky, tak ta se stará, jakoby ta zastřešuje ty věci, jako je třeba diskuse s vládou, legislativa a podobně. A my máme pocit na okresech a na krajích, že ta krajská hospodářská komora, že ta hospodářská komora centrální v Praze prostě není pro nás dostatečným zastoupením. A proto jsme si řekli, že tam zkusím kandidovat já. Dneska tam jsou lidé, ten aparát je tam prostě mnoho let a já bych byl člověk,
0: Vladimír
1: tam
0: Dlouhý.
1: Vladimír Dlouhý končí a já jsem si říkal, no, my jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby tam přišel někdo úplně nový a podíval se na to novýma očima, kdyby to nebyl někdo ze současných viceprezidentů, ale kdyby to byl někdo nový. Čili proto mě Severomoravská nebo Moravskoslezská organizace, Moravskoslezská hospodářská komora vyslala do toho souboje.
0: Tak prvně nám řekněte obecně, co vlastně, kvůli čemu je zřízena ta hospodářská komora a jaké je její postavení?
1: Hospodářská komora má postavení definované ze zákona. Zvláštní zákon, který popisuje, jak hospodářská komora vypadá a čím by se měla zabývat. Hospodářská komora, k mému překvapení, já jsem to nevěděl historicky, bohužel není členem tripartity, a to proto, že se říká, že ona zastupuje podnikatele a nikoli zaměstnavatele, čili jsou tam tři zástupci zaměstnavatelů, nikoli hospodářská komora. To si myslím, že by se mělo změnit, ale ona by měla zastupovat zájmy podnikatelů obecně, to znamená asi i velkých firem, ale velké firmy většinou se nechají zastupovat Svazem průmyslu a obchodu, ale jako by to zastání malých podnikatelů, OSVČ, různých asociací, ona má dvě sněmovny, jedna je tvořena těma okresníma

0: krajskýma strukturama a druhá je společenstva tvořena, čili je tam, já nevím, teplárenský svaz, svaz komíníků, svaz pokryvačů, svaz nějakého IT a podobně. A ty obě dvě sněmovny toho, té hospodářské komory potom volí na sjezdu. Čili měli bychom se zastávat spíše těch menších, obecně všech. Ze zákona jsme jediným jako zástupcem podnikatelů, kteří jsou definováni zákonem a spíše bychom se asi měli soustředit na ty menší.
1: A jaká je teď ta vaše osobní vize, kdybyste to zkusil trošku detailně? Co bude jiné, než bylo doteď? Nebo co vám třeba nejvíc vadí?
0: No,
1: co chcete změnit?
0: Mě vadí několik věcí. Hospodářská komora si před 8 lety přišla o své sídlo, takže dneska je v nájmu a to je samozřejmě finančně vyčerpává. Takže chtěl bych se postarat o to, aby zase měla nějaké sídlo, aby to byl nějaký symbol, aby se říkalo, jedu na hospodářskou komoru, tak vím, že jedu do nějakého baráku, když jedu na vládu, tak jedu do Strakovky, když jedu za prezidentem, tak jedu na hrad, a když jedu na hospodářskou komoru, tak jedu na nějaké určité místo, kde je nějaké sídlo, které nemusí být jako úplně reprezentativní, ale musí to být prostě symbol a musí být taky součástí těch vlastních podnikatelských aktivit, čili to je jedna věc, kterou bych jako hrozně rád řešil. To sídlo se prodalo před 8 lety a hospodářská komora se nastěhovala do nájmu a to podle mě není dobře. Druhá věc je rozpočet hospodářské komory pražské centrály, ale i hospodářské komory celkově. Dneska je to složeno z několika zdrojů, které všechny kvituju a všechny jsou samozřejmě v pořádku, ale je tady spousta aktivit státu. Hospodářská komora dneska vykonává služby checkpointu a vykonává služby ATK Carnetu a z toho má nějaké svoje příjmy. A částečně na místní úrovni a částečně se posílají do Prahy nebo na kraje. A podle mě je mnoho dalších aktivit, které by hospodářská komora mohla mít. To je, když se podíváte na služby CzechTradu v zahraničí, tak na ministerstvu zahraničí mnoho lidí je s tím dlouhodobě jako nespokojených nebo zoufalých. Stojí to spoustu peněz. Myslím si, že hospodářská komora by to mohla zastat jako poměrně lehce. Někteří její členové mají v různých státech svoje pobočky a za daleko menší peníze s tím, že by část peněz mohli odvádět hospodářské komoře, by takovou službu mohli zastat. Mohli bychom částečně zastat službu živnostenských úřadů. Ne úplně převzít tu státní správu, ale chceme tady mít silné cechy, chceme mít mistrovské zkoušky, to stále není v zákoně ujasněno a zakotveno, ale jestli bude někdo členem cechu a bude mít mistrovskou zkoušku, tak by to mohlo třeba nahrazovat živnostenské oprávnění, mohly by to být věci, které by šly paralelně a ten cech by měl potom daleko jako silnější postavení na jednu stranu a na druhou stranu by se neplatili poplatky za živnostenské listy, ale platilo by se do cechu za mistrovskou zkoušku.
1: Navenek, pane Pecino, víte, ke mně se dostala nějaká zprostředkovaná informace, takže o tom, jak se vyjádřila právě hospodářská komora k těm věcem kolem konsolidačního balíčku a mě to překvapilo jako no, stanovisko.
0: To je třetí věc, jo? Sídlo, rozpočet a třetí je vliv. Prostě hospodářská komora podle mě dneska nemá dostatečný vliv, to vedení současné se o to nedostatečně stará a já jsem byl taky překvapený, když já jsem si přečetl někde, že hospodářská komora se k tomu balíčku vyjádřila v zásadě, jako že to chápem a že to je v pořádku. No já to nechápu a nepřipadá mi to, že to je v pořádku. Já jsem přesvědčený, že se proti takové věci musíme ozvat. Principiálně se proti ní musíme ozvat. Poškozuje to OSVČ a poškozuje to i ten podnikatelský stav. Prostě musíme říct, napřed začněte u sebe a pak se bavme o daních a bavme se raději o daních nepřímých, než o daních přímých.
1: případě, že tedy získáte tu pozici a stanete se šéfem hospodářské komory, je pro vás, pane Pecino, téma učňovské školství lomeno řemesla třeba?
0: Pochopitelně je. Akorát na to se mě ptali na mnoha krajských komorách. Určitě je, ale uvědomme si, že školství tady, jakoby, zejména to střední a zejména učňovské, je decimováno 30 let. Nikdo nepřijde a jako mávnutím kouzelného proutku to zase nedostane zpátky na koleje, ale musíme ten směr obrátit a on se pořád neobrací.
1: Co s tím může udělat hospodářská komora?
0: No, jako hospodářská komora s tím nemůže udělat nic, zrovna tak jako odboráři s tím nemůžou udělat nic.
1: Ale zaspadá to do škatulky vliv?
0: Všichni, určitě, všichni musí tlačit na tu vládu, aby s tím něco udělala, přicházet se svými návrhy a tlačit na tu vládu, aby se snažila obecně se školstvím něco dělat, protože to není jenom učňovské školství. My potřebujeme, mé firmy potřebují projektanty elektro a SŘ, mé firmy potřebují projektanty strojaře, kde to chcete dneska brát, těch lidí je tak hrozně málo, jo? Hrozně málo. Na Ostravsku je těch lidí hrozně málo. Ještě seženete programátora, ale projektanta sehnat je prostě skoro nemožné. Čili není to jenom o středním a učňovském školství, ale je to o tom, že bychom se měli podívat do minulosti, co se v minulosti dělalo dobře a tam se poučit a neříkat všecko, co bylo za totality, bylo špatně.
1: Ještě jedna důležitá věc a to je komunikace jedním slovem, protože když to řeknu velmi lehce, tak nečasto slyším v médiích nebo čtu, vidím, poslouchám stanovisko hospodářské komory a někdy mi to přijde, že několik dlouhých měsíců vůbec neexistuje. Je i toto pro vás nějaké téma k tomu, že byste toto chtěl změnit?
0: No, pochopitelně, ale víte, problém je v tom dneska, že ti viceprezidenti, kteří se vyjadřují, pan Dlouhý skutečně není v televizi moc vidět a vyjadřují se většinou viceprezidenti a část těch viceprezidentů, ti, kteří se vyjadřují nejvíc, tak jsou zároveň šéfy nějakých jiných organizací. A když vystoupí pan Prouza, tak tam není napsáno, že je viceprezident hospodářské komory, ale je tam napsáno, že zastupuje Svaz obchodu a cestovního ruchu, trošku je to problém i střetu zájmu. On tam nevystupuje jako hospodářská komora. Yes. On tam vystupuje takto a podle mě ta hospodářská komora by měla být něco, co je nad nimi a měla by ten souboj pískat, jak se říká sportovně, prostě měla by být hospodářská komora nějakým nezávislým arbitrem, ale proto je potřeba, aby ten prezident byl z té struktury hospodářské komory a ne z profesního stavu, protože potom bude přirozeně ve střetu zájmu. A hlavně teda, aby to nebyl politik.
1: I to se může stát, že by to byl politik?
0: No tak to je dneska na stole. Jo. Buď to bude místopředseda ODS, anebo to budu já jakoby podnikatel.
1: Pardon, ještě mi to jednou vysvětlí. Jak může být místopředseda ODS?
0: No, jako my kandidujeme dva.
1: Ten pan Zajíček?
0: No jasně.
1: No tak si vybere jedno nebo druhé, ne? Nebo bude zaraz místopředsedou ODSky a zároveň?
0: No tak to já nevím, jestli bude zaraz místopředsedou ODSky a zároveň prezidentem hospodářské komory, ale minimálně teda doteďka je místopředsedou ODS, doteďka je to poradce Fialy, doteďka někde na magistrátu za ODSku. No a prostě je to politik, tak on se ze dne na den jakoby nestane nepolitikem, že jo? Jakoby mu se bude, jako má to své výhody i nevýhody, že jo? Prostě jsem s tou vládou kamarád, tak ona pro mě třeba něco udělá, protože jsem s ní kamarád. A nebo s ní nejsem kamarád a můžu na ní tlačit. Když jsem s ní kamarád, tak na ní tlačit nemůžu. Ale zatím to nevypadá, že by to nějaké výhody přinášelo. Když se podíváte na to, jak dopadlo vyjednávání o cenách energií. Já jsem tam byl, mě tam pozvali tenkrát do Brna na jednání, prostě zastropovali se energie na nesmyslné výši. To znamená, nic není z toho, že by stát něco možná doplácel, protože si tam všichni žáhli, ale z windfall taxu asi nebude nic. Prostě zastropovali jsme to někde, kde to nemá už pro podnikatele skoro žádný smysl a hrozně nás to zatěžuje. Myslím, že ten jakože úsporný nebo konsolidační balíček je druhá věc. Prostě odbory křičí jak protržené, přitom jich se to týká mnohem méně, než se to týká nás. A my neříkáme vůbec nic a říkáme OK, tak jako my to chápeme, tak to nemá být. Jo.
1: No pane Pecino, až přijdete příště, tak bychom rozebrali ty věci kolem podnikání a biznisu, jak se vlastně v České republice podniká, jestli je to procházka růžovým sadem, nebo jestli je to momentálně boj. Držím vám palce, ať vám dobře dopadne ta hospodářská komora, těším se na příště, nashledanou.
0: Já děkuji taky, nashledanou.
1: Naším hostem byl Martin Pecina.

0: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
1: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než 1 bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman Jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten Jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
0: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
1: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.

0: Posloucháte Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

0: grass. Mr. Reynolds waves as we roll past Stereo 44. First light arrives, the best view in Tennessee. And they'll say I saved your life. Oh, but I know that's a lie between you, me, and a bench seat. You saved my...
1: Muzeum je za rohem hotelu na hlavní třídě, vysvětluje Valia. Sejdeme se v 10 u hlavního vchodu. Já přijedu s všesvazovým tajemníkem. Po snídani upozorňují Máničky, že kdo se nedostaví do muzea, dostane 5 rublů pokuty. Francel s Kavalem hned vytahují peníze a chtějí platit. Vida, že jsem správně neodhadl výši pokuty, zvyšuji na 30 rublů. Můj odhad je tentokrát správný. Oba schovávají 5 rublovky a slibují, že tedy radši vydrží to muzeum. Přesně v 10 hodin stojí se mnou u vchodu Jirka Schillinger, Maruštík, Kavale a Francl. Mamut a Kubeš nikde. Přijíždí Volha a z ní vylézá Valia s všesvazovým tajemníkem. Valia má sváteční šaty z volánky a tajemník stranický oblek ideologické šedi. Mamut s Kubešem nikde. Vítáme se s tajemníkem, který má v očích výraz. Teď něco uvidíte, holenkové. V našem muzeu se vám protočejí panenky. Mamut s Kubešem nikde. Valia zvoní a přichází nám otevřít ředitel muzea z synalý strachy z přítomnosti všesvazového tajemníka. Nejsme komplet, říkám řediteli, který civí na tajemníka s výrazem soudruhu tajemníku, dovolte mi odpovědět. Myslím si, že od kluků je to šprajc a že přijdou schválně pozdě. Zvlášť lakotný Kubeš. Jsem si jist, že mu bude líto 30 rublů pokuty. Nezamykejte bránu, kluci určitě přijdou. Něco ji asi zdrželo, prosím ředitele. Byla by to škoda, povídával já. Letos jsem tu už se třetí skupinou, vždycky se znovu těším. Stoupáme po mravorových schodech muzea. V prvním patře v mohutné vestibulu je uprostřed vyvýšený stupínek pokrytý rudým sametem. Na stupínku, na 2 stojanech, jsou 2 uniformy rudoarmějců z období říjnové revoluce s dírami od kulek a potřísněné krví. 2 papachy buďonovky taktéž krvavé a vintovky postavené do trojhranu. Pod vintovkami leží 2 skrvavené stranické legitimace, vpředu kulomet Maxim, vzadu na stěně obrovský obraz útoku na zemní palác a přehršle rudých praporů. Valia zvážní a všesvazový tajemník nasadí výraz, že mu právě umřela máma. Smeká kšiltovku s Leninem a pohnutým hlasem vypráví. Gorod Ufa byl obsazen rudoarmějci. Děnikinova banda byla vyhnána z města. Leč v noci se ty zmije vrátili a vyhnali z města zase rudoarmějce. V domě velitelství zůstal zbytek statečných rudoarmějců, zcela odříznutý od vytlačených druhů. Celý den se valily vlny Děnikinovy soldatesky na budovu velitelství. Všesvazový vypravič se odmlčel, aby nás náležitě napnul, jak to dopadne. Když jsme vykročili směrem k další místnosti, zastavil nás a pokračoval. Až k ránu dobil Děnikin místnost velitelství. Velitel města soudruh X a politický komisař soudruh Y padli jako poslední, neochvějně na svých místech. Zvlášť statečný politický komisař Y pálil na nenáviděné vrahy ze svého naganu ještě drahnou chvíli po své smrti. Taková nezměrná vůle byla stranického hrdiny. Jedině strana dokáže dát takovou sílu, dodal tajemník. Něco jako u nás kanonýr Jabůrek, povídá Kavale, ale Schilling mu hned ucpal hubu. Toto jsou uniformy obou hrdinů, pokračoval hlubokým hlasem všesvazový tajemník, a jejich stranické průkazy, a jejich kulomet, a jejich vintovky. Odmlčel se. Valíny oči byly plné slzí. Na věčnou památku střežíme tyto věci jako oko v hlavě pro budoucí pokolení. Ještě chvíli jsme rozjímali a potom si tajemník nasadil kšiltovku a vešli jsme do prostorné místnosti. Pohled byl opravdu impozantní a na všech bylo vidět, že jsme překvapeni. Valia, která věděla, co přijde, koukala obráceným směrem na nás, pyšná na dojem, jaký v nás pohled vyvolal. Obrovská místnost byla uprostřed přehrazena až ke stropu silným sklem. Do poloviny místnosti, co do výšky, byla za sklem nasypaná hlína. Nahoře ukončená trávou, to vše v dokonalém řezu. Do poloviny místnosti podzemí, nahoře tráva, potůček, keře, stromy. U stropu veliký nápis. Zvířata v marijské RSFSR / léto. A skutečně, podzemí bylo vidět v řezu nory s různými živočichy. Krtek, sisel, zajíc, králík, myši, jezevec, liška, vidra, bobr a mnoho dalších. Všechno vyspané a dovedně umístěné po celé ploše. Blízko povrchu leží ve sloji vyspaný medvěd, jako živý. Totež v horní polovině. Dost blízko sebe umístěná zvířena v marijské RSFSR, žijící na povrchu marijské RSFSR. Jelen, srnka, tchoř, vlk, los, divoká kočka, rys, téměř se dotýkající jeden druhého. Na stromech a keřích hodně ptactva, na stromě sova, káně, orel, veverka, v potoce vycpané ryby, také v dost velké množství. Zírali jsme na to v němém úžasu. Ředitel vychutnával naše opravdové překvapení, avšak nespouštěl přitom oči ze všesvazového tajemníka. Ten němně pokynul očima a ředitel muzea zatáhl za páčku ukrytou na zdi. Ze všech stran se ozvala stereoletní příroda. Jeden přes druhého vydávala vycpaná zvěř typické zvuky. Schellinger se ke mně naklonil. Pro boha, je tohle vůbec možný? Řediteli muzea neunikla Jirkova poznámka a rychle zareagoval. Kde se vzali, tu se vzali, byly nám nabídnuty pohodlné proutěné židle. Numalčiky, sadítěs, vyzývala nás nadšeně Valia. Konsternováni posadili jsme se a zírali na průřez a zvířenu marijské RSFSR. Zvuky ptactva a zvěře ustaly. Ředitel pohotově přeskočil ke stěně a ukrytým ovládacím panelem vrátil pásku na začátek. Začalo to znovu. Valia se ke mně naklonila a šeptá mi, je to udělané tak, že současně se zvukovým efektem začíná téci potok. Víš, je to tak důmyslně propojený. Páska znovu doběhla. Co tomu říkáte? Obrátil se na nás všesvazový tajemník. Skvělé, povídá mu, opravdu šokující. Kolik je tam hlíny, ptá se Francl a vypadá to, že ho to opravdu zajímá. 6 plných nákladňáků, s píchou v hlase stvrzuje ředitel. Malčiky, až přijedete příště, půjdeme sem znovu, když nás soudruzi pozvou, mrckuje Valia. Pozvem, pozvem, přikivuje všesvazový. Kdykoliv soudruzi přijedete, budete vítáni. Teda až sem přijdeme příště, prozrazuje Valia, bude se to všechno hýbat. I ten medvěd, ptá se Kavale nedůvěřivě. Ano, i medvěd. Nechce si nechat ujít podíl na úspěchu ředitele muzea. Avšak to uvidíte sami, nechci předbíhat. Je to velice pracné, ale máme tady takovou šikovnou partu komsomolců, no uvidíte sami. Můžeme pokračovat, zeptal se všesvazový, připraven dát pokyn k ještě jedné akci. Pažalsta, ještě raz, povídá zmetek Kavale a směje se. Debile, šeptá mu do ucha Jirka a nechtě usedá znovu do křesílek. Ruská trojka je úplně na měko. Po poslední projekci nás vedou do vedlejší místnosti.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Není doma,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Sej.
1: Mám spoustu dotazů. Martin Kukol píše: dobrý večer, chtěl bych se otázat, zda považujete za reálné zahájení rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou a je-li možné, že Ukrajina někdy zabraná území získá zpět.
2: Já si myslím, že ta komunikace už existuje, vlastně řekl bych, existuje celou dobu, ale to je moje hypotéza, která se týká nebo odvozuje od mých analytických a politických zkušeností a od toho, že patřím ke škole realistických politologů, to znamená těch, kteří vidí věci opravdu tak, jak jsou. A protože k ní patřím, tak na druhou část otázky odpovím ne.
1: Dobrý večer. Není jednání některých členů vlasti zrada, asi tam členů čeho, ale si vlády, ne?
2: To já nemůžu posoudit, to jsou právníci, kteří to můžou posoudit, ale každopádně konstatuji, že jsme nejenom u nás, ale i jinde v Evropě zažili z důvodů, o kterých je třeba diskutovat a které nejsou ve všech případech pro mě prokazatelné porušení ústavy.
1: Petr Turecký, děkujeme za podporu, pane Turecký, dobrý večer a díky za vzácného hosta. A pan 71 Mareček píše taky: díky za kilo mamon, východní Evropě zvláště vládne. Souhlasíte s tím, pane Robejšku?
2: No, myslím, že vládne všude stejně a daleko víc, to je vlastně absurdní. Vládne tam a mezi těmi, kteří mají úplně nejvíc. Prostě tento, co se dnes odehrává, je iniciativa zhruba 10 000 lidí, těch nejbohatších na světě, kteří si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří země koule. To je, ti nejbohatší chtějí ještě víc. Takže my s naším mamonem jsme směšní.
1: Juraj Šoltes píše: dobrý den, pane doktore, váš názor na decentralizaci společnosti, posilování role obcí a komunitní spolupráci ve společnosti v budoucnosti. Vy už jste něco na to téma naznačil?
2: V budoucnosti,
1: tady píše.
2: A já říkám současnosti.
1: Jo. No ale víte, přece oni to moci páni pochopí jednoho dne, že to není dobře, že to jde proti ním, ta decentralizace.
2: V pořádku, tak se třeba z toho poučí, tak to budou respektovat.
1: A nebo už čas zastavit?
2: To je těžké. Víte, když je společnost opravdu v nouzi a jejich vládci nejsou schopni společnosti zajistit to, co je vlastně jejich povinnost, aby ji zajistili. To znamená, aby vlastně všichni lidi měli určitou šanci se dosit a najíst a zatopit si a tak dále. Když tohle to nedokážou, tak už je to mnohem těžší lidem zakazovat, aby se o sebe postarali. To nedokázali ani komunisti svého času. Lidé se o sebe postarali. Jelo to v nějaké paralelní společnosti. A dnes máme pro mnohé lidi podobnou konstelaci. Oni nevědí, kudy kam. Ale pro mě jde spíš o to, ten konstruktivní rozměr. Lidé se už právě mimo ten systém odebírají. A je to dobře, není to proto, že bych chtěl tady nějaký puč. Nejbrž jde o to, aby se vytvořila alternativa k tomu modelu, který, jak vidíme, nefunguje. A ta alternativa ho může doplňovat a je to i šance pro politik říct si, hele, ono to je asi lepší, když si v tom kraji a v tomto městečku lidé spoustu věcí dělají sami, nebudem se jim do toho plést. A tím by došlo k jakémusi smíru, k jakémusi vyrovnání toho centralistického mocenského pojetí a toho, že lidi tam, kde bydlí, vědí nejlépe, co je dělat. A ta věc by mohla vyústit v hladké přistání, protože jasné je, že naše společnost, stejně jako ostatní západní společnosti, musí pokusit, a já doufám, že se to podaří, hladce přistát z doby a představ o nadbytku do doby dostatku. A ta doba dostatku, to je to, co ti obyčejní lidé si mohou pokusit a řekl bych i úspěšně, obstarat sami a stát se z toho může poučit a říct, hele, oni to dělají dobře, ve skutečnosti nám nedělají problémy, naopak odebírají nám problémy. Proč by se na to netolerovali? Kdyby měli tuhletu lidskou velikost, ti, kteří nám vládnou, a i svůj vlastní zájem, tak z toho může být docela konstruktivní soužití. Když ne, tak ta paralelní společnost postupně nahradí tu dnes ještě oficiální společnost.
1: Co mě poradíte, pane doktore, kdybych se chtěl vašimi slovy řečeno odebrat mimo systém?
2: Začněte se, a to, jako proč vám to říkám, začněte se informovat v paralelním informačním systému. Ten už existuje, ten je velmi dobře vyvinutý, vy to děláte, že? Takže to není nic nového. Zároveň ve všech možnostech, ve všech otázkách, které se týkají vašeho všedního dne, přemýšlejte o tom, musím jít tou cestou, kterou mi nabízí systém, to znamená, musím všecko dělat elektronicky, musím všecko dělat co možná nejrychleji, nebylo by lepší pro mě i pro ostatní a pro tuhletu společnost, abych se více stýkal s lidmi z očí do očí, face to face. To znamená, elementy specificky pro váš život, váš životní styl, elementy toho, co ten systém od vás nechce. Systém od vás chce rychlost, globalizaci, nadnárodnost, nepřímé vztahy. Dělejte pravý opak. A to si může každý přeložit do svého vlastního života. Někdo to může dělat lépe, někdo to může dělat méně lépe, ale každý má šanci žít alternativní život. A tím, že se složí ty tisíce a statisíce jiných rozhodnutí, než nám vnucuje systém, tak vzniká, ačkoliv si to ten konkrétní člověk a ani ten druhý neuvědomuje, vzniká paralelní a žije paralelní společnost. O to jde, to je třeba dělat.
1: No,
2: já jenom ještě bych řekl, podívejte se na YouTube a zadejte si tam společnost, diagnóza a řešení, ani tam neříkejte robejšek, a objeví se vám krátký 18-minutový film, kde je tohleto nastíněno ve velmi předžvíkané podobě.
1: Přemýšlím nad tím, co před časem nám říkalo naše ministerstvo vnitra, že když se budu chovat nesystémově, tak se mnou bude započat dvoucestný dialog.
2: Ono je to nesystémově, co to znamená nesystémově. Tady nic z toho, co ti lidé dneska už dělají, tím, že se starají o svoje problémy a zajišťují si topení a zajišťují si čerstvá vajíčka a tak dále, nic z toho není pod zákonem. To znamená, to jsou věci, ty lidi si najdou svoji cestu, jako si ji našli v komunistické diktatuře, najdou si ji a jdou si tou cestou. Co se na tom dá trestat, nevím, ale to je to podstatné, aby se lidé všude, kde to jde, bez jakékoliv provokace, nemusí se chodit na barikády, aby začali měnit tuhletu společnost k lepšímu i v zájmu těch, kteří vládnou, jak jsem před chvilkou rozvedl. Vy se usmíváte, tak to je úplně.
1: Ne, já přemýšlím o své roli.
2: Ano.
1: Protože vám můžu říct ze svojí hluboké zkušenosti, ve chvíli, kdy budete chtít udělat centimetr, jediný centimetr, třeba se jenom pokusíte, aby veřejnoprávní televize byla o centimetr transparentnější. Já jsem se o to jenom pokusil. Mm. Jenom pokusil. Mm. Tady se o to pokouším, o tom, co mluvíte 4 roky, v XTV skoro 6. A pane doktore, protáhli mě takovou špínu za to. Mm. A víte, co je nejjednodušší? Já, když budu mluvit s Petrem Robejškem, s kýmkoliv, jakmile tam budou zaznívat věci, které nejsou systémové, a já to cítím denodenně, abyste tomu rozuměli, denodenně.
2: Představit, no.
1: Tak v tu chvíli jsem proruský troll, šváb, a vyslechnete si o sobě tolik věcí, že proto já se usmívám, protože si to snažím brát na sebe a vůbec tady nepláču. Já jsem si tu cestu zvolil a vleču sebou, ještě jsem do toho zavlekl dalších 8 lidí, kteří tím trpí, tak chci upozornit jenom na to, že to není vždycky tak jednoduché.
2: Proč ten Facebook čtete, kde vás tahnou špínou? Proč se o to staráte? My si musíme uvědomit, že ty sítě, já vím, že to je pro vás profesionálně nutné, no ale pak musíme tu špínu snést, ale sociální sítě zvětšují dojem významnosti některých věcí. Teďko nemluvím o tom právním, já teďko myslím o tom, co jste říkal, nějaká hate speech a všechny tyhle ty záležitosti. Když tohleto, od tohoto odhlédnete nebo řeknete si, jo, to jsem si zvolil, tak to je, s tím musím žít, tak můžete svoji práci dělat dál. Teď.
1: Ale já nemluvím vůbec o Facebooku.
2: No.
1: Já mám spoustu věcí, o kterých tady nemůžu mluvit nebo nemůžu prokázat. Mm. Třeba o tom, jak důsledně jsem profízlovaný. Mm. Já vím pozitivně, že už delší dobu mám odposlouchávaný telefon. A různý jiný věci, a teď, kdybych to tady říkal, tak bych říkal, on se tam s tím mám chudák. Mm. Proto já to nikdy tady neříkám. Ale říkám, že ta cesta je těžká.
2: Ano, jistě vy jste v exponované pozici, jak jste správně řekl, zvolil jste si ji a historicky viděno, vám to bude přičteno velmi k dobru, budete prostě patřit k těm, o kterých se bude mluvit pozitivně a s úctou, že to je těžké, o tom nepochybuji a vaše angažmá také proto velmi obdivuji, ale fakticky ten obyčejný člověk si může tu svoji žádoucí, ne kriminální, ne protistátní, lepší společnost, může si ji žít dnes a denně a lidé to dělají. To znamená, jo, a bude jich to dělat stále víc, čím větší bude nouze v nejširším slova smyslu, které jsou vystaveni.
1: A ve chvíli, když něco řeknu, podívejte, co píše pan Vendelín, hlavně se nerozbreč, sranda. Jo, ale tak bereme. Tak, Karel Mrazík posílá 2 kila, píše, děkuji vám, Xavere, za tohoto hosta. Škoda, že jeho myšlenky a texty nelze tesat na nebe. To je ale obrat krásný, pane Robejšku, co?
2: Na nebe se tesají jiné věci.
1: Aby nebyly míjeny, hodně sil a zdraví oběma, tak pane Mrazíku, děkuju. Česky se jmenuje Mrazík, že? Jiřka píše, díky za skvělého hosta. Pane Robejšku, jakou dáváte šanci EU? Myslíte si, že Evropská unie přežije nebo se změní v závorce, což by měla, anebo zanikne? Maďarsko zdá se v EU dlouho nebude a ostatní. A já dodávám ještě drobnost, že jsem zaregistroval, že na britských ostrovech už je nějaká síla, která říká, pojďme se zavčas vrátit do Evropské unie. Tak teď to všechno vezměte, promiňte, jenom cinkla SMS.
2: Víte, my jsme o tom mluvili, že jsme byli naposledy spolu v tom krátkém rozhovoru, to je asi tak měsíc, tak jsme hovořili o tom, že Evropská unie byla velký, atraktivní sen poválečné doby, kterého se ale bohužel zmocnili byrokraté a ta oligarchie, o které jsme hovořili, to je automatismus, to je fyzika moci. My tohleto si musíme uvědomit, že tady nejde o lidi, kteří jsou sami o sobě zloduši. To jsou ti, kteří se nalézají na pozici, která jim přináší výhody a oni ty výhody vy

0: aby ta dekompozice byla jakž takž koordinovaná, aby to nebyl velký crash, který by byl taky představitelný třeba v souvislosti s velmi masivním rozpadem, ve smyslu masivní důsledky rozpadu evropské měny a potažmo z toho tedy rozpad Evropské unie. Nepřál bych si to, protože to zase, to škodí Evropě, to škodí každému obyčejnému člověku víc než těm, kteří v Evropě vládnou, ale faktem je, že ta instituce se přežila. Ta bohužel nefunguje, neplní to, co by měla, nedokázala vyřešit problémy, jako je třeba společná evropská energetická politika. Dávno už předtím, než co se děje dneska, když si vzpomeneme na infrastrukturní projekty, jako bylo třeba Nabucco. Nagooglujte si to, podívejte se, co se stalo s Nabuckem, jaké to byly plány a co z nich zbylo.
1: Udělám s dovolením samostatně doma. Vláda není o tom, jak rychle dokáže rozemlít živé lidi na prach, ale o tom, jak dlouho je dokáže mlít, tady někdo píše Vendelín. No. Chcete k tomu?
0: Ne, já myslím, že to je takové jako, já nevím, formulace zoufalství nebo...
1: Pane Robejšku, tím, že Německo chce v uvozovkách napumpovat vlastní ekonomiku plus cesta Scholze do Číny vyslalo tím jasný signál v uvozovkách, že v EU si bude vždycky dělat svou politiku a role ostatních zemí je podružná. Nebo podružná se ptá, jestli to tak je.
0: Vždycky hráli v Evropě první housle Francouzi, Němci, Britové. Vždycky hráli první housle, logicky, protože jsou to nejsilnější mocnosti. Hrají i dneska a budou jí hrát i v budoucnosti. S tím se prostě musíme smířit a hlavně ale musíme podle toho jednat. To znamená, naše politika musí reagovat na to, že tady existuje určitá mocenská konstelace a hledat cesty, jak přesto prosadit vlastní národní zájmy. Že to nedělá dost úspěšně, jiná věc, ale že by to měla dělat, je podle mého názoru naprosto jasné. A ostatně, když se podíváte na země, jako je Dánsko nebo Holandsko, ty si to s tou malostí poradili docela dobře, lépe než mě.
1: Co je to ten národní zájem v očích Petra Robejška? To určitě nebude to samé, co v očích Petra Fialy.
0: No, co asi ne, já do jeho očí nevidím, ale víte, národní zájem se pozná podle toho, jak politika v každém konkrétním okamžiku v otázkách, které se týkají národního zájmu, to znamená něco, co je zaměřené mezinárodně, jak politika v každém okamžiku rozhoduje. To znamená, je to případ od případu. Třeba dnes by nebylo v českém národním zájmu přijmout euro. Byly doby, kdy bylo představitelné, že by to mohlo být v českém národním zájmu. Ale dneska určitě by to v národním zájmu nebylo. To znamená, ta témata jsou témata každodenní politiky a to, jestli vláda sleduje národní zájem nebo ne, se pozná podle toho, jak na ta témata a na ty výzvy odpovídá.
1: Dobře, existuje tady, pane Robejšku, ještě vůbec nějaký hmatatelný, jasný, pojmenovatelný, definovatelný národní zájem, protože...
0: Národní zájem je sloužit svému národu, to znamená první
1: teorie.
0: Úloha... Není to, dobře, vy ode mě chcete definici, ta definice zní takhle. Ne, vláda byla, každá vláda v každé zemi byla nejpozději od Hobse, od prostě společenské smlouvy, je volená proto, aby se snažila co nejvíce prospět vlastním občanům. To není teorie, to je prostě takhle se definuje národní zájem, a který se potom operacionalizuje, jak se říká, zná, převádí do praxe v konkrétních otázkách. To znamená, moje úloha jako ministerského předsedy je sloužit národním zájmu mé země, lidem, kteří tady žijí, kteří se účastnili na volbách, ani ne těm, kteří mě, všem, kteří mě zvolili, nebo těm, kteří tady žijí, a jejich potomkům, a dělám proto to nejlepší. A nechám samozřejmě ze sebou mluvit a i se kritizovat, jestli to, co dělám, je opravdu v národním zájmu. Ale to patří k normální politické diskuzi, to je řekněme hygiena politického procesu. A pak se vykrystalizuje, co je, jestli v otázce, dejme tomu euro, ano nebo ne, co je v národním zájmu a co není v národním zájmu.
1: Já těm lidem ovšem nevěřím, že to, co dělají. Vůbec to ani nevidím, že by dělali něco. Já vidím, že pan Rakušan, paní Pekarová, pan Fiala, často vidím,

0: že jednají v zájmu Ukrajiny, což je chválihodné ve chvíli, kdy jsou napadeni jinou zemí, jasně, ale já vůbec nevidím nic, co by dělali pro naše občany. A to vidím spíš naopak.
1: My jsme si ale už řekli, že...
0: A neměl by jim to někdo říct, že jsme tady my a že máme nějaké zájmy?
1: No, ano, jistě, oni by to měli vědět samé, oni to nejspíš vědí. My si musíme jenom uvědomit, že pro toho politika v tom nejvyšším patře politiky se staví celá paleta možností, jak reagovat na otázku X. A bohužel je to tak, ale ještě jednou opakuji, to je svrchovaně lidské a je třeba proti tomu postupovat tím, že ti politici budou spíše kontrolovatelní a postižitelní, než doposud jsou. Ale je svrchovaně lidské, že ten, který se potom rozhoduje pro to, nebo to, nebo to, tak se rozhoduje spíše podle zájmu svojí strany, podle svých vlastních zájmů, než podle zájmu těch, kteří jsou, tak říkajíc, daleko. Daleko jsou příští volby, daleko jsou občané někde v horní, dolní. To je fyzika moci, to je normální, racionální projev typu člověk a s tím musíme zacházet. Že se nad tím budeme pobuřovat a reptat v hospodě, nestačí. My se musíme snažit dělat co možná nejvíc pro to, abychom se to, co můžeme, o to se postarali sami a zároveň, abychom změnili politický systém tím směrem, který tu kontrolovatelnost a postižitelnost politiků spíše zajišťuje. Abychom jim, a teď to neříkám ironicky, abychom jim pomáhali uvědomit si, proč jsou zvoleni a co to je národní zájem. A ještě jednou, to neříkám ironicky, protože ten člověk, který je ve vysoké politice, se logicky ex definitionem odcizuje od toho normálního světa. My mu to musíme připomínat tou či onou formou a opravdu mu pomáhat, aby pochopil. Ano, Czechia first.
0: Řeknu Česko na prvním.
2: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

vysit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn

0: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: a býval
1: to chodí.
0: Za Joe Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám
0: ale
1: pocit, ale nerada bych
0: ho to.
1: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
1: Ne, bude to v zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste.
1: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nadranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo? Ne. Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.